0: právo všechny předběhnout. Celou kabinu si může kdokoliv pronajmout na pár hodin, třeba na oslavu, ale je to dost drahé.
1: Mob muzeum.
0: Další pozoruhodnost Las Vegas, která stojí za návštěvu, je Mob muzeum. V oficiálním názvu stojí ještě dovětek ve smyslu a uplatňování práva. Jednotlivé exponáty dokumentují zločinecké podsvětí vzniku a historie Las Vegas, ale i celých Spojených států. Zásadní dojem přišlo mi, že lidé procházející muzeem jakoby nevnímali mafiánskou dobu nijak s pohoršením. Dokonce tu a tam uznale pokyvují hlavou. Nevím, jestli to má patřit k bizarní atmosféře Vegas, nebo návštěvníci nějak podvědomě cítí, že se jedná o historii dávnou a že gangstři jsou dnes spíš legendou. Na každý pád je zde celkem věrně, byť vděčným komerčním způsobem, zpracováno to nejdůležitější z mafiánského starého Las Vegas. O vzniku Mob muzea se jednalo víc než 10 let. Údajně i proto, že je stále naživu několik lidí, kteří poslední fázi mafiánského Vegas aktivně zažili, případně se to nemuselo líbit některým potomkům. Podle jednoho zasvěceného muže, který se v Las Vegas narodil v roce 1936, pocházely všechny tlaky proti zřizování muzea z různých měst Ameriky a z Itálie, ale nikdy ne z Las Vegas. My, co jsme se tady narodili a odevzdali jsme městu svoje životy, jsme na historii Las Vegas pyšní. Navíc myslete na to, že Las Vegas nemá paměť, tvrdil. Pravda, něco na té ztrátě paměti bude, neboť úplně jiný dobře informovaný zase vyprávěl, že některá jména z dávné i nedávné historie byla opravdu uměle vymazána. Tedy muzeum se dočkalo svého otevření 14. února 2012 v budově bývalé pošty postavené v roce 1933. V té době samo sebou v downtownu kousek od Fremont Street. Stálo to na lasvegaské poměry pouhých 50 milionů dolarů. Je to jedna z mála věcí, která je ve Vegas provozována neziskovou organizací a městem. Je těžké vybírat, co je zde nejzajímavější. Dost bude záležet na tom, co koho zajímá a jak do hloubky chce jít. Je tady vystaveno pravé originální elektrické křeslo, replika soudní síně, kde probíhaly procesy se zločineckými skupinami, celá řada artefaktů a relikvií, které se nějak vážou k hazardu a zločinu v Las Vegas, třeba nejstarší jednoruký bandita. Drogy, hazard, prostituce, i toto má zde svoje místo. Ve vitrínách najdete originální předměty, které patřily gangstrům a později se jich zmocnila policie. Zbraně, osobní dokumenty a poznámky části oblečení. V muzeu je vystavena část zdi, která je potřísněna krví ze slavného valentýnského masakru, kdy bylo v roce 1929 v Chicagu brutálně zavražděno a rozstříleno 6 gangstrů. V muzeu stojí holičské křeslo, ve kterém byl zavražděn 25. října 1957 Albert Anastasia. O něm se tvrdí, že byl zakladatelem americké mafie a společně s řadou kompliců měl podle oficiálních pramenů na svém účtu 800 až 1000 vražd. Třeba právě vražda Alberta Anastasia je jedním z příběhů, který je v muzeu popsán tak, že ucítíte atmosféru divokých let Spojených států. Některé původní fotografie, zejména z míst brutálních činů, jsou opravdu prosilné povahy. Pozor na to. Zpět do Las Vegas. Řekl bych, že mimořádně dobře mapuje expozice vazby a skutečnosti zločinu v Las Vegas. Pokud si pozorně přečtete kapitolu historie, uděláte si celkem obrázek, jak a hlavně kudy šel čas. V Mob muzeu si projdete fotky a listiny a krásně vám to zapadne do sebe. Velmi zajímavá je Wall of Mobsters, zeď gangstrů. Možná by stálo za úvahu, zda nepostavit nějakou podobnou zeď v Praze. A jako všude v Las Vegas je i zde dobře zásobovaná prodejna suvenýrů. Mě osobně nadchly třeba pokrové karty s původními fotografiemi největších amerických zločinců. A jako všude v Las Vegas i tady probíhají svatby.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
4: No,
3: už vás nechám mluvit.
4: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to, tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
3: A nemalá. Nemalá inflace.
4: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
3: Takže vzácné bude všechno na F.
4: Na F. Teď je to na F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Vladimír Herbrich. A potom?
1: To už nevím. No, nechal jsem ji tam a když jsem odcházel, vím, že ještě dejchala. Tak říkám, ještě je živá.
0: Jak to víte, že dejchala?
1: Protože chroptěla. Šel jsem nahoru spát a ráno jsem vstal. Mohlo být tak 7. No a jdu dolů do kuchyně a měl jsem za to, že je ještě živá. No tak jsem šel jsem na záchod, ze záchodu jsem šel potom do té ložnice, tam jsem na ní prostě zaklepal, říkám jí, vstávej, je 7:30. A ona nic. No tak jsem otevřel, šel jsem k ní a ona nic. No tak jsem si říkal, tak to je v prdeli, to je konečná. No tak jsem jí natrhl ten lalůček, to bříško, pravý nebo levý ucho, to já už nevím. A sebral nahušnici, sebral jsem jí prstinky, chytil jsem jí za nohy a otáhl jsem jí do sklepa. No a mezi tím, jak jsem ji táhl šikmu přes ten koberec, stáhla se jí ta noční košile, takže prakticky z té ložnice přes chodbičku do sklepa už byla nahá. Tak jsem ji hodil tam dolů. Zamknul jsem, klíč jsem hodil do koše v kuchyni, vzal jsem ty šperky, oblík jsem se, zamkl jsem a šel jsem pryč. Tak.
0: Vy jste maminku škrtil ručníkem, ale myslel jste si, že žila. Tak jste ji chtěl uškrtit nebo nechtěl?
1: No v tom momentě ten vztek chtěl. No, chtěl.
0: A proč jste se nešel podívat do té ložnice a přesvědčit se, jestli je živá nebo ne? Třeba byste ji ještě zachránil.
1: Protože jsem měl za to, že je živá, když jsem ji slyšel.
0: To, že někdo chroptí, není známka moc dobré kondice.
1: No prostě takový dech, takový typický chroptění.
0: Pane Herbrichu, a proč jste zatáhl maminku do sklepa?
1: Kdyby tam někdo přijel, aby ji neviděl. Kdyby se podíval tím oknem do ložnice. Že stejně, když potom obcházeli, taky tam Standa Prošek ještě s manželem Segry viděli okýnkem do sklepa, jak tam leží.
0: Podle soudu jste ale maminku měl i znásilnit.
1: Tak to vám řeknu takhle. Když byly sepsané veškeré výpovědi, protokoly a to všechno, nikde nebyla známka o tom, že bych s ním měl mít sex. Už byly uzavřený spisy a všechno. Přišla za mnou vyšetřovatel, teď si nevzpomenu na to jméno a říká, ale ty jsi měl ještě s mámou poměr, viď? A já říkám, ne, teď to řeknu tak, jak mi huba narostla. C-čkaři mají v kriminále výhodu, že se na ně vztahuje amnestie. To jsem tady před lety už zažil. Takže jsem řekl, že jo. A jestli jsem se jako udělal, já říkám taky, že jo. To je takový proužek papíru, to jsem jim podepsal. A když jsem ještě pročítal výpovědi lékařů, těch gynekologů, nikde nebyla známka o tom, že by tam bylo nějaký sperma. I když jsem jako tvrdil, že jo. Ale zase vím od doktorů, co dělají v nemocnici, že se tam sperma udrží 4 až 5 dní. O tom nebyla nikdy ani zmínka. Takže žádný styk jsem s ní neměl. A největší sranda byla, když ta svině, paní doktorka, ona je od někud z Brna, řekla, no, my jsme zjistili prohlídku, že v ní byl dlouhej kulatej. Takže to odpovídá penisu. No tak vidíte, co se děje za prasečárny. A čeho ty svině jsou schopní? Takový ti doktoři, co udělají všechno možné, jenom aby se tam udrželi.
0: Takže vy jste přiznal, že jste maminku zavraždil, ale ten sex jste přiznal, abyste měl nějaké výhody?
1: To byl jediný důvod. Že jsem nepočítal s tím, že dostanu do životí. Říkal jsem si, když tak dostanu 25, říkám, dejme tomu. Takže by třeba 3 nebo 4 roky šly dolů. Záleží na tom.
0: A to jste si říkal kdy? Kdy jste tak začal kalkulovat, kolik za to dostanete?
1: No, když za mnou přijel advokát asi po třetí, nebo tak nějak.
0: Takže vy jste si říkal, že když jste maminku zavraždil, dostanete za to 25 a to celkem jde?
1: Ne, advokát říkal, že zkusí těch 25. Já jsem si říkal, že mi pak dej nějaký ten rok dolů a hlavně, že nebude do životí. Jenže ten advokát, to byl bejvalej vojenský prokurátor, bejvalej soudce. Teď už byl v důchodu a takhle to dopadlo.
0: Vy jste ale před soudem údajně vyprávěl, že vás nahé tělo maminky vzrušilo. A to v rámci toho vašeho plánu, jo?
1: Ne. Tedy, jo, možná, já nevím. Možný to je, nevím.
0: Kde skončily ty věci, co jste ukradl z maminčina těla? Kde to skončilo? Prý to bylo dohromady na 10 000 korun.
1: Řetízek jsem dal nějaký ženský v Plzni. No a pak jeden prstinek jsem dal Mirce v Chebu v nějaký restauraci.
0: Řetízek?
1: Něco mi zůstalo. Když mě čapli, tak to u mě našli a odevzdali ty její povedený dcerušce.
0: Je vám teď s odstupem času maminky líto, nebo si ve skrytu duše myslíte, patří to?
1: Říkám si, je to svině, patří to v každém případě. Protože za to, co udělala, když sáhnete do misky na stole po karbanátku, podívejte se, vidíte tu jizvu? Sekne vás nožem. To nebudeš žrát, dostaneš jen suchý brambory, omaštěný. No tak co? To je máma? Takhle se ani ta největší kurva nechová, ta svině, víte, že to tak musím říct. To je ex-kurva, nic jiného u mě není. I když se říká o mrtvých jenom to dobrý. Ale ta si to nezaslouží, to v žádném případě ne.
0: Vaše sestra, jak vy říkáte, povedená dceruška, co o ní teď víte? Jste s ní v kontaktu?
1: Ne, já jsem s ní mluvil asi třikrát, když tam přijela za ní na návštěvu. To jsem ještě tej v úvozovkách mámě vynadal, že jí dává peníze. Já jí říkám, co tej kurvěc pěš, tak ať si jde do práce. Má dva kluky, 13letýho a 14letýho. Ti něco stojí, musí se oblíkat a to všechno. Tak já jsem přinesl peníze. Dával se mi třeba ne 4, dával se mi třeba 7, 8, 9 tisíc za ten měsíc. A ona byla svině ještě tak sprostá, že řekla, že jsem ty peníze, které jsem jí dal za to, že jsem tam spal, takže jsem je z ní ještě vytáhl.
0: A psal jste té sestře někdy?
1: Ne, ona by stejně neodpověděla. Ona je po ní.
0: Kolik jí je?
1: 60. ročník. 18. ledna 1960. 37 jí bylo. To, no, vlastně včera.
0: Pane Herbrichu, co jste měl z počtu?
1: Proč? A je 47, 60. A je 2007, 47 jí bylo.
0: Rozsudek do životí jste prý přijal chladně. Vás to neštvalo?
1: No tak nějak, jak bych. No. To byl takový hřejivý pocit, že jsem jí zprovodil ze světa. Tak jsem ho vlastně tak nějak s úsměvem a chladem přijal.
0: Já vám nerozumím, takže vy jste si řekl, sice jsem dostal do životí, ale stálo to za to?
1: Tak nějak by se to dalo říct. Za to, co mi všechno dělala.
0: Píšete si z vězení s někým?
1: Já jsem si psal ještě se sestřenkou v roce 2002, nějak v únoru a tím to skončilo. To byly asi 3 dopisy. Ještě jsem si s ní psal na vazbě, tam byla ještě u soudu, když vynášeli rozsudek, ještě v Plzni. No tak jsme se rozloučili.
0: A co ona na ten případ říkala?
1: No co by asi mohla říct, to je jasný. Řekla mi prostě tak nějak, jako že tušila, že něco udělám, ale že by to došlo až tak daleko, tomu nechtěla věřit.
0: Teď je vám tuším 54 let a teoreticky byste se mohl dostat na podmínečné propuštění po 30 letech, že?
1: Ano, jsem tu od roku 2000, takže až mě propustí, budeme skoro 80.
0: Co vás v tom vězení drží při životě?
1: No, takže mám co pít, tady mám kafe. S tím kouřením to je třeba špatný, ale ještě si říkám, že snad ještě, kdybych se dostal ven možná, no, říkám si v těch 80, no kdyby to vyšlo.
0: No jo, tak co tady celé dny děláte?
1: Beru si knížky z knihovny a hodně čtu křížovky nebo nějaký ty časopisy. A když nějaký sport nebo nějaká cestománie je v televizi nebo něco o zvířatech, tak si pustím televizi a dívám se na to, no a zprávy.
0: A na co se díváte pravidelně, kromě zpráv?
1: No, tak teď ty letecké katastrofy, to sleduju. Nebo ztracení, to je takový úlevový. A taky pošta pro tebe.
0: Dojme vás v televizi něco k slzám?
1: Takový ty romantický lásky nebo nějaký zvířata. Když někdo zabije nějaký zvíře, no, nebo něco takového.
0: Kdy vám je někoho líto?
1: Někoho líto? No tak ono tady každou chvilku, ale zase někoho litovat.
0: Kdy jste měl naposledy návštěvu?
1: Návštěvu jsem měl naposledy v roce 1980. To bylo ještě na Borech při tom prvním trestu.
0: Nechce za vámi nikdo jezdit nebo nikoho nechcete?
1: Ne, nikoho ani nechci. Prostě jsem se všema skončil. Nevidím jinou perspektivu.
0: To přece není o perspektivě. Jestli si nechcete s někým třeba jen povyprávět.
1: Ne, nemám zájem.
0: Tak proč se bavíte se mnou?
1: Protože chcete něco vědět. Vy nejste žádnej můj příbuzný. Vy jste prostě přišel?
0: Zaplať pánbu, pane Herbrichu, že nejsem váš příbuzný. Už bych byl možná ve sklepě.
1: A to ne, nebojte.
0: Sebevražda. Napadlo vás to někdy?
1: K té mě vyprovokovali policajti, ale to už je dávno, když jsem byl ještě na tom Dčku. Řekl jsem mu, takhle vezmu žiletku a takhle jsem se škrábnul. A krve bylo dost, protože jsem asi 2 dny nemohl pořádně chodit.
0: A oni vás vyprovokovali k čemu? Nebo jak vás vyprovokovali?
1: No řekl mi, ty hajzle, já bych ti dal.
0: Jakože vás zmlátí?
1: Jo, a já jsem řekl, tak frajer seš, tak pojď sem, teďka sám. Tak otevři, no a pojď sem. No, ale někdy o tom přemýšlím, než takovýhle život, tak radši žádný.
0: Máte kamarády?
1: No, měl jsem jednoho. Ten byl asi o 10 let starší, s tím jsme chodili na směny a občas jsme zašli na pivo. To byla vždycky ta středa, když byly peníze, tak jsme šli na to pivo. No pak jsme šli teprve pro peníze. Dali jsme si 2-3 pivka a tak no, celkem jsme spolu vycházeli. A pak jsem se dozvěděl, že to byl nějaký spolupracovník STB. Ještě dělal u nějaké tej VK, to je vojenská kontrarozvědka.
0: Tady ve vězení máte kamarády?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat k nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb?
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle.

0: vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
0: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No, to slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
0: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

Nedávno, při prohlížení starých písemností, nalezl jsem zažloutlý výstřižek z novin. Marta Tšponová, Jindřich Kobosil oznamují se co novomanželé. Myslím, že nebudu příliš obtěžovat i posluchače, když se pokusím vylíčit nejpamátnější den svého života. Dnes, když zalétám myslí do dávné minulosti, nalézám ve své paměti pouze útržky. Byl jsem příliš rozechvěn, přestupuje práh do nového života. Pamatuji se, že tenkrát poskytoval dům mého tchána obraz zmatku, jaký bývává při podobných okamžicích. Vidím nejasně postavu pana Tachecího, jenž následuje mě jako stín a mumlá: "Nu což, nu což, blahopřeji, blahopřeji, šťastnější soku, vaše štěstí, že jsem zameškal příležitost, jenom několik dní dovolené a stál bych na vašem místě." Pan strážmistr Houra v parádní uniformě ujal se úřadu pořadatele slavnosti. "Pane Tachecí, nezdržujte," volá energicky a usazuje smutného muže do kouta. "Zde," velel, "budete čekat i tak dlouho, až bude dáno znamení nástupu do kostela." Kypěl energií, počínaje si jako při demonstracích. Zde rozehnal skupinu svatebních hostů, onde zase seřadil je do houfu, poručiv jim, aby čekali na další rozkazy. Nahlédl i do kuchyně, aby zjistil, zdali příprava svatební hostiny postupuje podle předpisů. Vydal tam několik rozkazů, které však byly ženami u plotny jednomyslně odmítnuty a pan strážmistr byl z kuchyně vykázán. Velmi mě potěšilo, že jsem v řadě slavnostních hostů postřehl pana Uliána. Můj bývalý zaměstnavatel nechoval ke mně hněvu, jak by se slušelo, na uraženého manžela. Když jsem se odvážil tázati se po jeho choti Valérii, tu zesmutněla jeho líc a on pravil: "Manželka Valérie není již tou ženou, jako bývala. Po vašem odchodu oddala se ctnosti. Nejsem odpůrcem ctnostného života, ale ona je totiž nyní velmi přísná. Celé dny tráví na modlitbách. Vstoupila do růžencového řádu a vzala si za úkol potírati karban." Zamyšleně hrábl do šedivých kučer a vzdychl: "Já měl poslední dobou značnou smůlu v kartách. A když se zdálo, že se štěstí obrací, tu dala se choť na cestu ctnosti. Brání mi utkati se s odpůrci. A já nevím, dostanu-li svoje peníze naspět." Chlácholil jsem jej, jak jsem dovedl. Usmíval se smutně a děl: "Nu což, já už i tak život skončím. A vám přeji, aby vaše manželka byla jiného smýšlení." Nemusím podotýkat, že jsem obdržel hojně blahopřejných telegramů a dopisů. Zejména měl jsem radost z dopisu pana Beka z Dobrušky. Psal: "Velectěný pane, dovoluji si vám blahopřáti k významnému dni. V našem městě není nic nového, až na to, že pan doktor Káš se otočil na Durcha, kterýž vyhrál. Flek byl ostatně nesprávný. Dal jej pan Burián a byl za to poprávu na místě panem Podlenou pokárán. Pamatujete se na ony tři znepřátelené obchodníky, kteří hráli 20 let, aniž by spolu promluvili? Zajisté, že se pamatujete. Musím vám oznámit i smutnou zvěst, že jeden z nich, pan Bečka, zemřel na horkou nemoc. Oba dva zbylí hrají nyní lízaný mariáš. Myslím, že ani smrt jejich spoluhráče je nezblížila. Naopak jsou ještě zavilejší a sveřepější. Avšak přesto odmítají třetího, jenž by mezi nimi zprostředkoval. Jsou spolu spojeni trvalým poutem nenávisti, jež dovede pouze smrt přervati. Také pan Rous, spící kibic, není již v držení svých nadpřirozených sil. Onehdy poradil jednomu zdejšímu osadníkovi, aby šel na betla. Hráč poslechl a byl krutě zmizerněn." Kutnohorský připodotýkatel pan Mazura psal, že jeho vysoký věk mu brání, aby byl přítomen svatebnímu kvasu.
Ostatně, podotýká, nemohu se nyní vzdálit. Sezona je v plném proudu, spousta obchodních cestujících navštívila naše město. Hojná příležitost pro poučení a já nejsem ještě dostatečně poučen. Svatební obřady skončily. Oddával nás náš dobrý známý z Bohuslavovy kavárny, důstojný pan Bureš. Do jeho rukou nevěsta i já složili jsme slib věrnosti. Promluvil k snoubencům i svatebním hostům hlubokou řeč, která obsahovala tolik pozoruhodných myšlenek jako vánočka hrozinek. Manželství, pravil důstojný pán, je stav, ve kterém je žena poddána muži, aby vládla. Muži náleží prestiž jako vládci domácnosti. Jest účasten poct, kterému po právu náleží, neboť on je navenek hlava rodiny. To je podle psané ústavy. Ve skutečnosti je žena takzvaný rozhodující činitel. Žena drží vládu po způsobu tajemníků, kteří předstírají, že vykonávají rozkazy svých pánů. A proto každá žena, jež míní zůstati v držení moci, počíná si tak, že nasazuje své myšlenky do mysli manželovi a trpělivě čeká, až vydají plod. A pak poslušně následuje slov manželových. Vládu nechť vykonává žena tvrdě, ale jemně. Neučiní ničeho, co by zranilo sebevědomí manželovo a snížilo jeho vážnost. Manželství je bojiště, kde žena neustále bojuje proti hříšným sklonům manželovým. Nechť je pamětlivá toho, že náš pán učinil muže křehkou nádobou. Nechť nepřeje si mít muže dokonale ctnostného, pak by lépe učinila, kdyby spojila svůj život s poučnou knihou pro mládež dospívající. Jest lépe, propustí-li žena drobné neřesti manželovi, než aby nad každým pokleskem stropila pokřik. Neřesti jest měniti na drobné penízky. Pak neohrožují institucí, jako je manželství, stát a církev. V tom je celá moudrost vládnoucího. Kompenzovat i malé poklesky za velký hřích. Jako církevní učitel musím pokládat i karban za hřích. Nedoporučuji tudíž karbanu. Avšak mají na paměti, že obžerství a smilstvo jsou hříchy smrtelné, ale karban pouze hřích lehký. Pak zamhouřím jedno oko nad manželem karbanickým, který jinak se nedopouští ničeho, čím by porušil božský zákon. Toto hlása je, myslím, že jednám v intencích naší svaté církve. Co však mám říci manželovi? Jaké poučení mu mám dáti? Myslím, že není třeba plýtvati slovy. Manžel je takový, jakého si utvoří manželka. Není rouháním, pravím-li, že nedokonalý vyšel z rukou stvořitelových. Na manželce je, aby jeho dílo dokončila. Přeji jí trpělivosti v její činnosti. Při svatební hostině, když všichni pozbyli oné nevolnosti, kterou způsobuje každý obřad, jazyky se rozvázaly a na společnost se stoupil duch nelíčené veselosti. Pan Ulián si vzpomněl na slova velebného pána i vynutil si pozornost a pravil. Slova důstojného pána byla studnicí moudrosti. Bylo nám rozkoší naslouchat i řeči tak duchaplné. Já však doufám, že nebude opovážlivostí, připojím-li k jeho vývodům několik slov. Nejsem tak učený jako velebný pán, ale omluvou mi budiš, že mám větší zkušenosti ve věcech manželství než důstojný řečník. Obrátil se k nevěstě, která cudně seděla po mém boku a pravil. Přál bych paně nevěstě, aby se v ničem nepodobala paní Xandrové.
ozvaly se hlasy. Kdo byla paní Xandrová? Paní Xandrová, pravil pan Ulián, byla manželka jednoho městského důchodního. Vypravování o ní mohlo by býti nazváno povídkou o ženě, které nebylo nic vhod. Hosté projevili přání slyšeti povídku o ženě, které nebylo nic vhod. Pan Ulián se nedal pobízet a vypravoval. Paní Xandrová žila v okresním městě po boku svého manžela a byla předsedkyní polévkového spolku svaté Ludmily. Onen spolek obral si za úkol podělovat chudou školní mládež polévkou, kterou vařili členky. Nevím, jak byl onen spolkový úkol plněn, avšak bylo známo, že při spolkových zasedáních hrálo se vášnivě komando. Byla taková karbanice, jakou bývá většina žen. Vstupovala do hry s pevným předsevzetím vyhrát. Byla posedlá touhou obrati ostatní dobročinné dámy o poslední groš. Prohrála-li, prolévala hořké slzy a nutila spoluhráčky, aby jí navrátili její peníze. Muž by mě zabil, štkala. A tak docílila, že dobročinné dámy, jaty soucitem, vracely jí prohrané peníze. Když vyhrávala, tu byla nejprve bez sebe divokou radostí a plýtvala bujným rozmarem, avšak brzy se jí zmocnil nepokoj. Jak to, že dnes vyhrávám, uvažovala. No to není samo sebou, jindy mám přece v kartách takovou smůlu. Její nepokoj rostl každou výhrou. Už je to tak, volala náruživě. Můj muž je mi nevěrný. O, ten bídák, já to tušila. Já nešťastná. Dobročinné dámy ji konejšily, tvrdili, že neznají ctnostnějšího manžela nad pana důchodního. Avšak marné byly domluvy. Paní Xandrová pohodila karty a utíkala domů. Obyčejně zastihla manžela, která si připravuje kávu nebo hraje na flétnu. To však jí nedovedlo zdržeti, aby se na ní nevrhla s přívalem vášnivých výčitek. Mě nezaslepíš tím, že si vaříš kávu, volala. Jsi chytrý jako had, ale mě nezaslepíš. O, hanebný zástěrkáři, prohlédla jsem tě, bídáku. Karty mluví pravdu. Tak osočovala svého muže, který se nad tím velmi trápil. A zemřel v mladém věku, nedočkav se ani penze. Pozdě v noci rozcházeli se rozjaření hosté. Osaměl jsem se svojí mladou manželkou. Odebrali jsme se na lože. Ostatně to už nepatří do tohoto příběhu. Konečně je tomu už tak dávno. Po rozmanitých příhodách bylo mi přáno zakotviti v této tiché vsi. Zde žiji a po příkladu starých válečníků vzpomínám na mladá léta. Martička je mi oddanou družkou. Za mnou sedává, když s panem Tchánem a četnickým kapitánem Hourou působíme. Tiše mi našeptává, nač mám jít a jak mám vynést. Přináší mi štěstí, dobrá duše. Málo kdy odcházím poražen. Mám ovšem podezření, že vidí do všech karet a tím napomáhá mému štěstí. Budiš. Já o ničem nevím. Pan Tachecí, který dosud nenašel nevěsty, zasedá s námi. Když nehraje, tu pohlíží na mě melancholicky, kývá hlavou a praví: šťastný.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 13. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Tak a pojďme domů, pane prezidente. Sledujete určitě, co se děje poslední dny a týdny v Poslanecké sněmovně, když se projednává onen protipandemický zákon, a mnozí občané, jak to tak sledují, když se k tomu vyjadřují třeba na sociálních sítích, to nevnímají moc pozitivně. Mají pocit, že to je nedůstojné, teď jsou tam ty obstrukce dlouhé, jiní poslanci se postaví před ten pultíček, před to řečniště, fotografují si tam pana Okamuru a tak. Máte pocit, že se opravdu změnila za posledních několik let ta politická kultura a že to, co se děje teď, je toho důkazem?
2: Tak zaprvé si myslím, že se změnila, ale příčinou té změny je de facto oslabení, ne-li úplný rozpad a ideové vymazání jakékoliv ideové stránky našich politických stran. To znamená, ty politické strany nejsou stranami, to jsou kluby různého typu. Takže v minulosti já myslím, že by to takhle nebývalo, i když už posledních pár let to bylo a dnešní vláda, když byla opozicí, to dělala taky, tak to aby, já myslím, že by si měli všichni nahlas přiznat tadyhle tu věc. Já považuji za nepochopitelné, že vláda předložila ten pandemický zákon. Já si myslím, že to byla evidentní provokace a že skoro museli čekat, že to k takovým nedůstojným věcem prostě povede. Nevím, proč to udělala. Z nedostatku politického citu, z podcenění. Možná spocení toho problému, nebo se evidentní arogance, že pan ministr zdravotnictví je politicky nezasažený člověk, to je asi pravda, ale nechápu, proč se do toho ta vláda prostě pustila navíc v momentu evidentního ustupování covidové epidemie. Nechápu to, nemám pro to vysvětlení. A jestli tak jásali, když před několika týdny konečně prosadili ten pandemický zákon, kdyby jim to Senát vlastními senátory neskazil, tak já jsem už tehdy někde řekl nebo napsal, že myslím, že pro ministra zdravotnictví Válka a pro premiéra je prosazení toho pandemického zákona Pyrrhovo vítězství, kterým nic nevydělali, jenom prostě prodělali. Že ten Senát to vrátil prostě zpátky a umožnil opakování toho všeho. Nemám k tomu prostě co říci.
1: Pane prezidente, svědčí to senátní veto?
2: Tak zaprvé svědčí o tom, že vymizeli, jak jsem řekl, ideově well-defined, dobře definované politické strany. Jsou to takové kluby přátel nebo nějakých o stejnou věc usilujících lidí. Takže ta strana nemá kotvu, nemá pevný bod, nemá svou jasnou politiku, nemá své jasné vidění. Takže ty lidé, kteří jsou v těch politických stranách, nejsou opravdu do té míry ideově zpřízněni, aby chtěli vždycky tahnout za jeden pro vás. To já myslím, že řada senátorů ze stran vládní pětikoalice tím jasně dala najevo. To je věc jedna. Nemají tuto spojnici, necítí ji. Druhá věc, že se přešlo od stran ke koalici. Na ty koalice už nespojuje vůbec nic. Ideově opravdu vůbec v žádném případě nic je nespojuje, tak oni se necítí jakoby na jedné lodi spolu. Blíží se senátní volby. No a řada těch senátorů najednou má před volbami letos na podzim a oni si říkají, hele, já budu považovaný za málo viditelného jedince, který se vezl pouze s proudem času, no tak já musím vystoupit někam před obrazovky a proto se najednou tak začali tvářit rezolutně lidé, kteří do té doby vůbec nebyli viditelně mediálně známí, najednou se buší v hruď a mají silné, jakoby zdánlivě silné názory. Tohle všechno v tom prostě roli hraje. No. Ale já myslím, že hlavně začíná to tou zbytečností o tenhle zákon bojovat. Prostě. A navíc ještě neprozřetelně prohlásit, že teď žádnou vlnu epidemie nečekáme, že eventuálně, když přišla na podzim, tak aby jsme měli zákon. Na podzim zákon a oni ho musí protlačit ve stavu legislativní nouze v lednu. Takže to nedává vůbec žádný smysl a tahle arogance nebo diletantství, anebo kombinace obojího, se musí něčím projevit.
1: Jeden z vedlejších nehezkých efektů, musím to tak říct, zveřejnění adres poslanců. Následně rodiny hlídá policie, to už je známá písnička. Co si o tomto samotném, že se nějaká skupina lidí rozhodne zveřejnit adresy poslanců, myslíte?
2: Zase. Má to své historické paralely a nedovedu si představit, že kdyby mě jako politikovi zveřejnili adresu, že bych žádal okamžitě o změnu světa a tak dále. Já nevím, jestli někdo úplně zapomíná, ale my jsme přeci zažili velmi podobnou věc, a já teď nevím, 2011, 2012 nebo kolik. Přeci taková ta tentokrát ne populisticko, jak se dneska rádo říká, skupina chcípl pes nebo já nevím kdo, ale tenkrát to byla taková pravdoláskovská, taková skoro havlistická skupinka z toho ven, jestli si na to někdo pamatujeme. Ono už se strašně zapomíná. Tak oni uveřejnili přeci adresy, protože v dnešní době adresou není jenom ulice Anny Letenské 25, adresou je i telefonní číslo, že? Tak jestli vzpomínáte, oni uveřejnili čísla mobilů řady politiků a kdo si ještě vzpomíná na ten slavný obrázek, jak byly jména a čísla politiků a uprostřed bylo jméno tehdejšího prezidenta a jeho telefonní číslo. Tak trvám na tom, že se toto stalo. Že člověku volalo nějakou dobu, než člověk zrušil svůj telefon, že mu volali stovky nebo tisíce lidí a vy nechcete to okamžitě zrušit, že což vás volá někdo vážně a potřebně a někdo z blízkosti skutečné. Tak já nevím, jestli se na tohle to někdo pamatuje. To se stalo a teď mě opravte tedy, jestli za to byl někdo trestán. Já bych na 99,97% řekl, že nebyl. Já myslím, že tuhle skupinu těch takzvaných recesistů, tohle je taky z recese, že jo? Jestli myslím, že trestali za pověšení, vyšplhání se na střechu Pražského hradu a pověšení trenýrek, Miloši Zemanovi, ale opravte mě, ty detaily mě tolik nezajímaly nikdy, tak jestli někde s něčím se s ním zaobírali nějaké orgány činné v trestním řízení, tak to bylo za tohleto. Ale za ta čísla vůbec nikoho ani nenapadlo tenkrát to volat o pomoc soudy a tak dále. Tak proto já bych to zařadil do tohoto kontextu.
1: Zmínil jste Miloše Zemana, který dnes v rozhovoru označil celou akci v okamžiku, kdy on byl na podzim loňského roku v nemocnici, to, co se dělo kolem jeho osoby, za puč. Souhlasíte s tím? Byl to puč?
2: Já teda, abych se přiznal, já jinak tyhle věci nesleduju tolik a Ale s vědomím, že jsem důležitý, že se mě na to možná budete ptát, tak jsem si asi před 2 hodinami poprosil kolegy v práci, aby mě přinesli tenhle rozhovor, tak jsem ho četl. Mimochodem, prezident vypadá docela zdravě tam na těch fotografiích, které jsou tam. A já myslím, že on to nenazval pučem. Já myslím, že v té otázce bylo slovo, nebyl to puč, a on říkal, no tak bylo to něco možná připomínající. Já myslím, že to je trošičku rozdíl. Prostě prezident nevystoupil s prohlášením, že byl proveden puč. To já myslím, že odlišujeme tyhle jemnosti. On reagoval na tuhle tu otázku. V tom bych já se ho zastal. On řekl něco jako, nebo něco by mohlo být. Ale z jeho úst obvinění, že šlo o puč, jako já myslím, že nezaznělo. Nevím.
1: Zaregistroval jsem, pane prezidente, v posledních dnech v médiích nové slovo, o kterém asi teď několikrát uslyšíme v příštích týdnech a měsících, a to slovo zní čuroprávnost. Víte, co to je čuroprávnost?
2: To nevím, netuším, to jsem já nezaregistroval.
1: Je tady článek, který vyšel na Novinkách, tak potom vám ho dám přečíst. A čuroprávnost dvojtečka. S ženskými pizoáry chtějí ukončit nekonečné čekání ve frontách na záchod. No prostě nějakým 2 ženám, má to dokonce i už anglický název a francouzský a tak, vymysleli pizoáry pro ženy, mají na to dámy peníze a přijde jim, aby čuroprávnost tedy v našich zeměpisných šířkách byla naplněna a aby ženy nemusely nedůstojně stát i fronty na toalety, například na benzinkách. Co myslíte, ujme se taková čuroprávnost?
2: Já myslím, že se v moderním světě ujme všechno prostě, takže myslím, že se ujme i to tež, ale ne, že to je reálný problém, to je
1: tady
2: prostě...
1: Máte, abyste viděl, jak ten pizoár pro ženy bude vypadat?
2: Ne, no tak já víš, že jistý reálný problém to je, nekarikujme to.
1: Já jsem
2: zkoušel v neděli lyžovat v Peci pod Sněžkou a tam nahoře na sjezdovce jsme byli na obědě a já jsem tam a vyšel na záchod a tam byla velká fronta před ženskou částí a nikdo nebyl před to a jedna žena tam byla a když mě chtěla jako jít a když mě uviděla, tak se jako vylekala a zase couvla zpátky. Já jsem říkal, jen tam jdět, já počkám. Neboli toto je realita, kterou prostě zažíváme v sobotu v poledních hodinách v Peci pod Sněžkou. No, nevím, jak to vyřešit, nevím, ale že se to takhle by mohlo jmenovat. No je tam, P equal, nebo tam je equal a P equal, no vidíš, no tak je to součástí moderní doby, která samozřejmě teprve teď uskutečňuje velké heslo francouzské revoluce z konce 18. století, tu egalité, prostě tu rovnost, ne, tak teď bude rovnost ve všem, ať to stojí, co to stojí, ať je to smysluplné nebo nesmysluplné. A já myslím, že to určitě nastane, tak to já věřím, že...
1: Dočkali jsme se čuroprávnosti zkrátka. Už teď se, pane prezidente, těším na 14. díl.
2: Děkuji pěkně, já taky rád přijdu.
1: Těším se, na shledanou.
2: Na shledanou.
1: Naším hostem byl Václav Klaus.

0: Vnímáte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to trochu jinak?
1: Tak jako když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někdy dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono ani to nelze, ano.
1: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrála, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bez zesporu dojde.
2: Radio Xaver. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones.

kde jsem to přestal. Jo, je už 8:30. Znovu se dívám na hotelovou chodbu, zda tam není někdo, s kým bych si mohl pokecat. Není. Nevadí, dojdu si na záchod a znovu si vyčistím zuby. To nemůže nikdy škodit. Vedle v pokoji zvoní telefon. Slyším Světlanu, naší konferenciérku, jak s někým telefonuje a svým příšerně pisklavým hlasem mu říká da, chorošu. Musím si dát majzla, abych jí nepotkal u snídaně. Mám jí už plné zuby. Rozhoduji se. Rychle dopíši tuhle stránku a půjdu na snídani. Vcházím do restaurace a tam samozřejmě sedí Světlana. Hned jak mě zmerčí, srdečně na mě mává. Nedá se nic dělat, musím k ní. Nasazuji upřímně srdečný výraz velikého potěšení. Mláčik ještě spí? Ptám se. Dá, pišní Světlana, a z pusy jí padá kus pirošku. Slyšel jsem tě telefonovat, tak jsem vstal, abych s tebou posnídal, lžu, jak když tiskne. Volala jsem tetě, vysvětluje Světlana. Je to matka mého bratra, který pracuje v Polsku. Přemýšlím, jak může být teta matkou jejího bratra, ale neptám se na to. Světlana pokračuje. Vezmu si tam vaši plastínku, dostala jsem hrnaně, teta má stereo. Co jsi dala k snídani, Světlánko, vyptávám se. Jaječnicu, piští, tak si ji poručím taky a ještě smetanu a máslo. Znáš, František, já vstretila věngrýský chlebiat from Magda Bodiová, já jim vzkázala, že já rabotaju s vámi, s Schellingerom a oni skazali, že oni neznájí. No tak já skázala Ringo Čech a oni vsi ho znali. Seš si jistá? Vyzvídám, protože je mi jasné, že mi ta koza podkuřuje. Šur, nepravdu já bych neskazala, dušuje se Světlana. Je na čase, abych vysvětlil zvláštní mluvu, kterou v exponovaných pasážích nepřekládám, ale píši doslovně, protože to dotváří atmosféru okamžiku, který popisuji. Hnidopich oprávněně poznamená, že to není ruština. Má pravdu. Zaměstnanci Gostkoncertu a logicky i naše průvodkyně se snažili, abychom jim rozuměli a tak prokládali jednoduché věty v ruštině, fragmenty z angličtiny, němčiny, polštiny a dokonce i z maďarštiny. Zkrátka slova, která se naučili při provázení různých uměleckých skupin. 6 neděl je normální doba zájezdu do Ruska a tak obě děvčata disponovala řadou cizích slov, která ráda používala. Servírka mi přináší míchaná vajíčka. Je, František, piští úražně Světlana, já kazala jaječnicu pěret taboj a mě oni ještě nedali. Nástrká mi svoje vajíčka, jes. Servírka posune talíř zpátky ke mně. Světlana si objednala dřív, vysvětluju. Jaječnica dla inostránca, povídá servírka, a odchází. Když jsem cizinec, tak mám přednost. Je to docela hezký ruský zvyk, ale znovu přesouvám talířek ke Světlaně, která se pouští do vajíček. Potom bez placení odchází, neb je jasné, že platit budu já. V pokoji si lezu do vany. Asi za 10 minut zvoní telefon. Volá Valia a vysvětluje mi, že do Moskvy nemůžeme vlakem, jak jsem chtěl, ale musíme letadlem. Jdou na mě mrákoty. Mám hrůzu z letecké dopravy a ze sovětské extra. Kdo se nikdy neproletěl na vnitrostátních linkách v Rusku, ten to nepochopí. Polovina letadel létala ještě ve velké vlastenecké válce a na většině ani neodmontovali kulomety. Navíc piloti, většinou též váleční veteráni, startují i přistávají střemhlav, a já si na to nemůžu zvyknout. Navíc je mi jasné, když mají bordel ve všem, proč by ho neměli mít při údržbě leteckého parku. Je to strašné a jdou na mě mrákoty. Co se dá dělat? Je-li to vůle boží, přežijeme. Není-li, nepřežijem. Dnes je svatého Mikuláše. Je mi děsně smutno. Já zde bez dětí a bez Magdy. Že já vůl jsem sem jezdil. Už mě nikdo nikdy nikam nedostane.
Jdu se podívat dolů. Kluci sedí v restauraci a čekají na jídlo. Proč jste na mě, vyvolové, nezabouchali, když jste šli na jídlo? Vyčítám jim a uražen odcházím zpátky do pokoje. Co jim teď budu sakra dělat? Vlezu si znovu do vany. Venku začíná sněžit a brzo budou Vánoce. Z vany lezu do postele a čtu si knížku o Karlu IV. Co jsem začal číst tuhle knížku, tak ho přestávám mít rád. Pro jeho odporný vztah k Židům. A kdo nemá rád Židy, je u mě vůl. Antisemitismus je debilní dědictví našich slovanských předků s holými prdelemi a prázdnými makovicemi. Pogrom je příspěvek slovanské kultury světu. Já mám Židy rád a obdivuju se jim pro jejich mimořádnou inteligenci a schopnosti, i když přiznávám, že je mezi nimi taky spousta volů, ale to je tak v každém národě. Ale jako celek jsou jednička. Škoda, že nejsem Žid, no, co se dá dělat? Usínám. Někdo mlátí na dveře, jsou už 2 hodiny odpoledne. Je to Schillinger, udobřuje mě. Mysleli jsme, že spíš, proto jsme na tebe nebouchali, vysvětluje mi. Jdeme do drogérie, nechceš jít s námi? Ne, Jirko, díky, ale kup mi čaj. Oblékám se a jdu na oběd. V restauraci sedí mamut s Kubešem a hovoří o leteckých katastrofách. Oznamuji jim, že do Moskvy musíme letět a vše znovu důkladně probíráme. Kubeš je toho názoru, že v Rusku na vnitrostátních linkách by měli mít všichni cestující padáky. Hovno, povídá mamut, na co ti bude v ruském letadle padák, ty vole? Všechno, co dělají, jsou zmetky. Buď se neotevřou dveře, protože jsou sfušovaný, nebo se neotevře padák, protože je taky sfušovaný. Pohřbějí tě ve sfušovaný rakvi do jámy lajdácky vykopaný. Víme, že mamut říká pravdu a mlčíme. Přichází Valia a protože se s ní nechci hádat, tak mizím. V hale potkávám Jirku s Kavlem a ptám se jich, zda mi koupili čaj. Nekoupili. Ty vole, my jsme tam vůbec nedošli do té drogérie. Tam je tak děsný mráz, že se to nedá vydržet. Požádáme nějakýho Rusa, který mu to nevadí, aby nám čaj koupil. Vracím se zpátky do svého pokoje. Koukám na chodbu, zda po ní nejde někdo, s kým bych si mohl pokecat. Nejde. Čumím z okna. Venku sněží. Představuju si, jak do pusté tajgy padá Éro s nejlepší československou rockovou kapelou. Z protějšího rohu vyjde babka a prodírá se vysokým sněhem. Říkám si, jestli upadne, spadneme. Jestli neupadne, doletíme v pořádku. Sotva si to řeknu, baba se zamotá. Stuhnu. V poslední chvíli vyrovná balanc a potácí se dál, až zmizí za rohem. Zlobím se na sebe za svou pověrčivost a slibuji si, že už nebudu pokoušet osud. Scházím do haly a ptám se recepčního, jaké číslo pokoje má Jirka Schillinger. Dědek recepční dlouho listuje v knize a pak mi říká, že tu nikdo takovej nebydlí. Jdu pěšky po schodech a v každém patře řvu Schillinger, Schillinger. Ve čtvrtém Jirka vykukuje a zve mě dovnitř. Jirka i Kavale ležejí v posteli a čumějí na barevnou televizi, kterou si tady Kavale koupil na černém trhu. Obraz je celý zelený, ale Kavale má pocit, že udělal děsnej kauf. Sedí u nich Honza Francl, moje osobní garda, a nudí se s nimi. Oznamuji jim, že musíme do Moskvy letadlem. Jsou tím všichni vyvedeni z míry a tak znovu probíráme možnosti případné havárie a zda máme vůbec nějakou šanci, kdybychom padali. Schillinger uzavírá debatu, že vše je v rukou božích a my souhlasíme. Kavale prosí Jirku, zda by mu nepodal lžičku na čaj. Ten mu ji háže, ale trefí se rovnou do popelníku plného vajglu. Kavale má vztek a sype popel s vajglama do hrnku, o kterém si myslí, že je Jirky. Hrnek je můj a tak mám po čaji. Všichni se tomu smějeme mimo Kavaleho. Jirka dělá, že mu popel v čaji nevadí. Bere svůj hrnek a pije čaj plný vajglů s hlasitým mlaskáním. Schillinger je sekáč, na kterýho nikdo nemáme.
Do pokoje nahlíží Béda Maruštík, ale když vidí, kdo tu sedí, tak hned odchází. Má své povinnosti. Protože to musím vysvětlit, poruším na chvíli opět deníkový charakter této knížky.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
0: Moc hezky to voní, musím říct.
1: To je Monte Cristo, Kuba.
0: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
1: Mhm.
0: To je jakože z Kuby?
1: Jo, jsem dostal od fanouška.
0: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
1: Kdyby vás slyšel.
0: Ne, je pěkný.
1: Výborný doutník.
0: Ne, krásně to,
1: jo?
0: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
1: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
0: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
1: Se, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
0: Ne,
1: Ksaver.
0: To není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechny
1: souvislosti. Lazebník, ne?
0: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační čáru.
1: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
0: Ano, a udělal mi demarkační...
1: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
0: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
1: No, už to přešlo do Německa teď.
0: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
1: Jo.
0: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
1: Víte, jak se mu říká dneska, Ksaver?
0: Nevím.
1: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
0: Tak já stojím pořád na té samé straně.
1: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
0: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
1: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksaver,
0: no
1: já tak...
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Cože?
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme, ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksaver. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
0: Tak tady
1: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
0: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
1: to bude to vždycky. Krásně. Tady to opravdu
0: pane
1: opravdě.
0: Pane Hoče, ale nezlehčujte.
1: Ne.
0: Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
1: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
0: Jasně, já cítím prostě tu
1: ironii. Ne.
0: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
1: Ani náhodou.

ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

taky osud můj. Ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak

0: voda nikdy už nedoní.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
3: Ano.
2: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků, stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
3: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
2: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
3: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
2: má
3: i slitky,
2: ano.
3: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
2: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
3: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodník.
2: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
3: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

0: Život na zámku Selmeč se ukázal být příjemně stereotypním. Zámek byl mnohem menší, než Bernard očekával, a přilehlá obec byla také menší, mnohem menší než několik mil vzdálená Korpona. Zámek však obklopovala velká, hustě stromy posázená příjemná zahrada s jezírkem a běhaly po ní pávy. Jejich nepříjemný hlas doléhal brzy ráno do Bernardova pokoje, připadal mu ale jako poplatek za luxus. Kuchaři používali hodně smetany a červené papriky. Hraběcí synkové se jmenovali ve Vídni Johann Amos a Adam Wolfgang, v Selmeči Jánoš a Adam. Bylo na nich něco divného, na jedné straně jakási přejemnělost, na druhé straně zvláštní provokativní hrubost. 12letý Adam a 13letý Johann zpočátku sedali proti Bernardovi chladně a vyzývavě se na něj dívali. Čekali, co udělá. Bernard si toho nevšímal a mluvil s nimi jako s dospělými, takže brzy vznikla nepronesená a nepsaná dohoda, že si navzájem nebudou víc komplikovat život, než je nezbytně nutno. A v zásadách této vzájemné obezřetnosti spolu vycházeli bez důvěrností, ale s respektem. Zřejmě byl prvním vychovatelem, kterému se něco takového povedlo, protože hrabě byl jeho úspěchy evidentně velmi příjemně překvapen. Nejzajímavějším člověkem na zámku se však ukázal být tchán hraběte, starý baron Selmeči, o jehož existenci neměl Bernard původně ponětí. Starého pána nechávali na zámku celý rok, do Vídně ho nebrali a věděli proč. Baron nebyl tak šílený jako jeho dcera, rozhodně nebyl autista. Výstřední však byl dostatečně. Občas propadal na několik dní melancholii, ale následovali hyperaktivní týdny. Sluhové ho střídavě 24 hodin denně hlídali. Baron je byl holý, jakmile se mu nějak znelíbili, ale stejně jim občas uprchl. Neměl rád děti, mladí lidé mu byli odporní. Kněze nesnášel a zetěm hluboce opovrhoval. O své dceři říkal, že se zbláznila, protože byla vždycky neukázněná a nikdy se nedokáže ovládat. Stařec měl kolem 80 let, chodil většinou oblečen v hedvábném županu a na hlavě měl buď šátek nebo domácí čepičku. Jestliže se ale rozhodl účastnit společné večeře, přišel oblečen do rokokového kroje, v jakém chodíval manžel císařovny Marie Terezie, František Štěpán. Považoval se za Voltaireova žáka, prý dokonce s Voltairem občas korespondoval. Zlé jazyky tvrdili, že korespondence spočívala ve dvou dopisech, které baron Voltaireovi poslal a na které filozof neodpověděl. Pokud se baron vydal do zahrady, kde s lupou prohlížel květiny, listy stromů a chycený hmyz, popřípadě psí výkal na zemi, narazil si na hlavu s rozcuchanými velmi řídkými vlasy široký slaměný klobouk. Několik dnů trvalo, než si Bernarda vůbec povšiml. Pak ho jednoho dne zachytil ohnutým koncem hole a přitáhl si ho. Jak se jmenujete? Otázal se. Bernard řekl své jméno. Jak se jmenujete opravdu? Mávl rukou stařec. Přece se nemenujete Goethe. Jmenuju se Schiller, opravil ho Bernard. No to je snad ještě horší, řekl Selmeči. Slyšel jsem, že jste psal nějaké noviny. Absurdní zaměstnání, to za mých mladých let nebylo možné. Máte vzdělání? Ano, kývl Bernard. K vyučování těch zpratků mé dcery ho nebudete potřebovat. Hlavně jim žádné nevnucujte. Musím si ale vyzkoušet, jestli s vámi mohu mluvit já. Bernard se usmál. Co víte o Abrahamovi, vy učiteli, zeptal se. O kterém, zaváhal Bernard. Znáte dějiny židů, našich učitelů a nepřátel. Věříme jim a nenávidíme je. Toho Abrahama myslím. Arabové, řekl Bernard, myslím, také tvrdí, že z něj pocházejí, že praotec Abraham založil Meku a že tam zemřel. Aha, vykřikl starý Selmeči. A jak pak mohl být Abraham otcem tak rozdílných národů, židů a Arabů? Něco s tím praotcem nehraje. Neznal jsem ho, nevím, odpověděl Bernard. To není vtipné, zavrčel baron. Umění dialogu už dnes naprosto upadlo. To je ten pokrok? Jako kdyby se rétorika ani nevyučovala. To už bych se mohl klidně bavit se zetěm nebo s místním farářem. Obé mě stejně nemine. Snažte se trochu, vy primitivé.
1: Bernard přiznal, že o Abrahamovi mnoho neví. Očekával, že ho Selméši pošle studovat Bibli, ale baron se spíše chtěl vypovídat.
0: Geneze píše, že mu bylo 75 let, když vyšel ze země Haran, houkal. Ale také se tam píše, že jeho otec Terach splodil Abrahama v 70 a umřel ve 205. A když Abraham odešel až po otcově smrti, muselo by mu tedy být 135 let.
1: No to zní logicky, řekl Bernard hloupě.
0: Če, pravil Selméči. V tomto věku odešel z Mezopotámie přes Sichem až do Memfidy, prý hledaje obživu. Dohromady asi 500 mil ve 140 letech. Podivné cesty.
1: Bernardovi se vynořila vzpomínka na biblický údaj a hbitě ji použil.
0: A měl sebou svou manželku Sáru? Zeptal se. Výborně, jistě. A ta byla téměř dítě vedle něj, protože jí bylo teprve 65, chechtal se baron. Jelikož byla velice krásná, vydával jí za svou sestru a faraon se do ní zamiloval a zahrnul jí ovcemi, oslicemi, velbloudy, kravami a služebnictvem.
1: Vzpomínám, poznamenal Bernard, že jí bylo podle písma 90, když jí Hospodin slíbil, že povie Abrahamovi do roka dítě, ne?
0: Právě, a ač mu bylo 160 let, jelikož rád cestoval, odebral se do pouště Kadeš se svou mladou těhotnou a stále samozřejmě krásnou ženou, líčil baron barvitě. Jeden z králů v té poušti se do ní rovněž neopomněl zamilovat, no a Abraham ji znovu vydával za svou sestru, takže získal další voli, osly a oslice, velbloudy a služebníky a služky.
1: Řekl Bernard, dá se říci, že tento Abraham ze své věčně mladé ženy dosti zbohatl.
0: Výtečná poznámka, zaradoval se baron. Tudy na to. Je jasné, že to všechno musí být pravda, nep je to v písmu.
1: A to obětování syna nahoře, navrhl Bernard,
0: nebudeme se bavit o dětech, odmítl Selméči téma štítivě. Stačí, že jsou nějaké v domě. A ti hošíci jsou aspoň temperamentní, že?
1: Jsou zvláštní, řekl diplomaticky Bernard.
0: Jejich matka se štítila mužů, kývl baron.
1: Připomenul Bernardovi, aby četl v budoucnu písmo svaté pečlivěji a propustil ho s tím, že si příště popovídají o andělech.
2: Hrabě Erdédy jezdil v průměru dvakrát týdně do župního domu, kde pak několik hodin úřadoval. Vracel se unaven a zhnusen, okamžitě se šel vykoupat a nechtěl nikoho vidět. Bernard se nejen neodvážil zavést hovor na Korponu, ale ani se nezmínil o tom, že snad to město už zná.
1: V témže měsíci předvedli bratři Montgolfierové veřejně ve svém rodném městečku Annonay balón plněný horkým vzduchem. Zatím v něm ovšem nikdo neletěl. Za to později v září vypustili před králem Ludvíkem XVI. A Marií Antoinetou ve Versailles aerostat, jak balón nazvali Réveillon. To znamená štědrovečerní večeře. Spojitost nechápeme, ale možná jsme zvolili špatný překlad. S prvními živými bytostmi v koši. Prvními vzduchoplavci byla ovce, kachna a kohout. Ovce se jmenovala Montossiel, což znamená výstup na nebe. To chápeme. Let byl dlouhý asi 8 mil a dosáhl výšky kolem 500 metrů. Let zvířata přežila, ale jejich další osud nám už není známý. Asi byl běžný. Proč ovce, milý Montgolfiere, zeptal se Ludvík XVI. Technika ho zajímala, jeho koníčkem bylo zámečnictví. Její fyziologie nám připadala podobná lidské, pravil starší z bratrů Joseph Michel.
0: Ovčí fyziologie, protáhla Josefova sestra tvář. A kohout?
1: Je to pták, který tak vysoko nelétá, vysvětlil mladší montgolfier Jacques Etienne.
0: A kachna naopak, kýbl král.
1: Ale nač to všechno? Snad nezamýšlíte?
3: Ano, sire, přikývli bratři.
0: Zamýšlíme jednoho dne vzlétnout také.
1: Král se zarazil.
0: Ale kdyby si Bůh přál, abychom létali, byl by nám dal křídla, řekl pomalu.
1: Marie Antoaneta se postraně na manžela zadívala a dotkla se mimoděk umělé pyhy na své tváři. Pak pravila, sire, Bůh nám dal i věci, kterých jsme se museli zbavit, jak vzpomínáte.
0: Třeba na křídla jenom zapomněl.
1: Týžden hrabě do župního domu nejel, ale pozval si na kuličník souseda, zemana Pustaje a pana děkana. Bernard seděl v knihovně a četl s Johanem a Adamem francouzskou historii. Slyšel z vedlejší místnosti zvuky kulečníkových koulí a občasné klení a smích pana Pustaje. Zeman měl silný hlas a kulečník hrál špatně, ještě hůř než Bernard. Takže důvodů nadávat měl během hry o peníze dostatek. Nadával většinou maďarsky. Smál se nahlas a znělo to jako řechtání koně.
2: Johan a Adam vždy zpozorněli, když zaznělo sprosté slovo. Pokud jeho význam neznali, požádali Bernarda o vysvětlení. Bernard nedovedl dost dobře maďarsky, ale slíbil, že si chybějící významy ověří.
1: Hrabě otevřel dveře knihovny.
0: Jsou chlapci hodní? Zeptal se.
2: Tch, řekl Johan.
0: Tch, přidal Adam.
1: Všechno v pořádku, milosti, odpověděl Bernard. Otevřenými dveřmi zahlédl muže stojícího za Erdédim. Byl to muž kolem 30, drobnější a štíhlý, a zřejmě dával v oblečení přednost růžové barvě. Se zájmem pohlížel na oba chlapce.
0: To jsou synové? Zeptal se pán hraběte.
1: Ano, odpověděl Erdédy.
0: Netušil jsem, že už jsou tak velcí, řekl pán uznale.
2: A vy jste vychovatel.
1: Bernarde, řekl hrabě, jděte a dohrajte za mě partii, ano? Musím s panem komisařem probrat jeho poslání.
0: Merci.
1: Komisař se usmál na chlapce i na Bernarda a spolu s hrabětem odešli.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: A opět říkám s krásným potěšením, protože jste mě teďka, jak ty, tak ten světodějný teď bol v naší zemi, kdy řešíme e-maily a jak se píšou e-maily a kdo je komu nebezpečím. Jinými slovy o významu složek pro český ústavní systém, tak jste mě donutili, já jsem dělal velký jarní úklid a přinesl si teďka neskutečnou spoustu složek, ale bohužel jsem zjistil vlastních restů. Tak já se tady tím budu probírat a pokusím si to užít. Takže všem děkuju, speciálně Petru Fialovi a Markétě Pekarové Adamové, protože to řekla vůbec takovým jako emocionálním nádechem, že mě donutili, moje žena děkuje, že jsem šel do jarního úklidu, stálo to za to. Teďka brzo budu podávat daňový přiznání a pak slibuju fáze 2, pracuju na složkách, aby restu ubývalo, byl v tom pořádek, systém a končím se složkami.
1: No, ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, šéfku sněmovny a TOP 09. Ta teda, když říkala v televizi, proč svolali tu mimořádnou schůzi, jí nějak skamenil úplně v obličej. Já mám pocit, že jí se stalo nějaký bezpečnostní riziko, trošku se o ní bojím, ale každopádně kráčíme znovu a jako obvykle před dějinami, protože natáčíme Férovku krátce před vypuknutím, jak jsou mediální titulky, masakru ve sněmovně a sice před začátkem mimořádné schůzy. A on je to krásně liricky nazvaný bezpečnostní hrozby České republiky, tuším, ale je to samozřejmě mimořádná schůze k Andreji Babišovi. Protože si řekněme, že situace pro vládu vůbec není růžová. Hlavně ten poslední průzkum Kantaru, publikovaný v České televizi, ji vyděsil a reakce na to je každopádně mimořádná schůze sněmovny kvůli Andreji Babišovi. Já mám takový pocit, že s každým dnem vlastně ta vláda Petra Fialy víc a víc vykrádá Andreje Babiše. On už, Petr Fiala začal natáčet videa, trošku jako Andrej Babiš, skončil jako Petr Fiala, protože Petr Fiala je jenom jeden, Andrej Babiš taky. Teď po tom, co nám vláda permanentně říkala, že svolávání mimořádných schůzí nás stojí strašný peníze a navíc to ještě brzdí od produktivní práce pro celou zemi, tak nakonec nám svolala mimořádnou schůzi sněmovny sama vláda. Dokonce ještě tak, že vzhledem k tomu, že si vlastně uzurpovala většinu času pro řečnění pro sebe v tom prvním dnu, tak se ta mimořádka protáhne do druhého dne, pak už sněmovna asi nebude ani jednat ve čtvrtek, takže vlastně nebude pracovat tenhle týden pro nás.
2: Je to takový emocionální týden, si řekneme.
1: Je to hodně složkový týden, ale ono vůbec nějak bezpečnostně přituhuje, protože když vidíme ty reakce Fialovy vlády na tu její situaci, tak ku příkladu poslanec hnutí STAN Exner zcela vážně, on si položil otázku, proč má hnutí 39% podle toho zmíněného průzkumu Kantaru. A jeho...
2: Ale řekněme si na rovinu hnutí ANO, ne hnutí starostů.
1: Jasně. A...
2: Což předjem, když člověk neví, jestli, protože oni v těch starostech už jak jsou rebelové vůči vládě, tak já už někdy opravdu čekám jako takovou tu tiskovku, kdy zaútočí z opozičních pozic na provládní SPD a provládní ANO a Petra Fialu, spojí je do svaté trojice a řeknou, co tady ti lidé pro vás pro Bůh dělají. No. A chtělo by to konečně velký pořádek a jarní úklid. Takže proto já už upozorňuji posluchače, protože i já sám občas tápu, jestli jsou ještě ve vládě, nebo už jsou mimo vládu, nebo
1: ale
2: jsou úplně mimo systém.
1: To záleží jak kdy. Ku příkladu při té mimořádné schůzi sněmovny budou ve vládě. Ale jinak, když jdou do televize, tak už ve vládě nejsou. Tam už se od toho distancovali. Ale každopádně poslanec Exner si na tuhle svoji otázku, proč má hnutí ANO 39%, odpověděl, protože nemáme zákon o dezinformacích. A mě tak jako v mý škodolibosti napadlo, kdyby jsme ho měli, nedej Bůh, protože já jsem proti němu, protože dezinformace je obyčejná lež a může to být lež, pololež, může být chytřejší, může být hloupější, ale prostě všichni, je to pořád stejný. Ale no tak už je v krytu, nebo možná před soudem nemalá část členů vlády za ty jejich tweety ohledně války na Ukrajině, ohledně lhaní o tom, co dělají nebo nedělají doma. Takže jestli by si někdo měl přát, že nemáme zákon o dezinfo, tak by to měla být sama vláda. Ale mimořádná schůze sněmovny k Andreji Babišovi, já nevím, co má být zakončením, jestli chystá Fialova vláda nějaké velkolepé zakončení, že třeba vstoupí ministr vnitra Rakušan a sebere Andreje Babiše, odvede ho a už o něm neuslyšíme, nebo co si o toho slibují. Každopádně já si myslím, že od vlády prostě uslyšíme jenom to, co nám říká doteď dokola, jak je Andrej Babiš rizikem a nebezpečím pro Česko. Andrej Babiš a i poslanci ANO nastoupí poté a řeknou nám úplný opak. A jak znám tyhle ty schůze a jak znám Andreje Babiše speciálně, tak už teď si dovolím garantovat, že Andrej Babiš udělá ty titulky zase chytlavější než Petr Fiala a většina členů vlády.
2: No, myslím si, že se chytili do vlastní pasti a to úplně se vší parádou ve velkém lesku, protože podle mě ta úvaha byla, že si vyhodnocují, že de facto jediné, co ještě si lidé řeknou na konto této vlády, tak řeknou dobře, tak mají nějakou jako setrvalou, možná příliš umíněnou, ale setrvalou jakoby zahraničně politickou strategii, víc jsou v cizině než doma, stejně jako nám poradí, tak poradí i v cizině, cizím a ono to překvapivě nefunguje, ale prostě jsou něco, v podstatě vláda si hraje na jedno velké ministerstvo zahraničních věcí, ústavní činitelé, další předsedové obou komor na jednu velkou morálně hodnotovou cestovní kancelář. A tak si řekli, že zkusí vlastně hodit udičku a pokusí se chytit na to Andreje Babiše a hnutí ANO, a to dvojím způsobem, že buď vlastně je donutí, aby Andrej Babiš a hnutí ANO vlastně připomnělo, kde všude kooperovalo s vládou a tím ztratilo jako pel protestu a takového toho středového mostu, který teda mimochodem padá pak, protože ho většinou neuznává ani jeden břeh těch řek. Jo. Je to jeden velký mýtus. Ale zkrátka, že tam odpadne takový ten nádech toho protestismu za každou cenu a řeknou, podívejte, teď on je v podstatě náš a on tak jako opravdu svým způsobem dělá akorát s ostřejším slovníkem politiku pětikoalice, a nebo si naopak jako zatlačí Andreje Babiše do pozic Tomia Okamury a protestu a začnou těm svým říkat, neutíkejte, sice vás štveme komunikačně, neplněním slibů, vaše peněženka se trápí a nemáme podle ní žádné pozitivní scénáře.
1: Já ti peněženku nenosím vůbec.
2: No, takhle.
1: Aby se netrápila.
2: Ty už jsi postmoderní.
1: To se zbavíš tohohle problému jako Číňani, když se chtěli zbavit problému nezaměstnanosti mladých, tak prostě přestali zveřejňovat statistiky. Tak já jsem
2: Taky máme tyhle metody, pamatuješ, prostě statistika nepřítel zdravého vládnutí a stability politického systému. A zajímavé, že už to říkáme po nějakých 30 mírně plus letech po roku

0: ten slovník toho desperáda. Jenže ono se ukázalo, a to nedomysleli, a to je prostě vidět teďka ty umělecký výkony, jak oni se do toho tlačej, jak já jsem slyšel některé poslance, kteří si rozpomínali na argumenty v prezidentské kampani, co tam Andrej Babiš říkal, někteří utíkali pomalu do začátku 90. let, někteří...
1: Tohle století, nebo teda minulýho?
0: Už dokonce toho minulého tisíciletí, prostě vyhledali, co šlo, mám pocit, že někteří se podívali ještě, jestli náhodou tam někde, kde Andrej Babiš se narodil, jestli tam už neved nějaký desperátský řeči. A myslím si, že si někteří říkali, sakra, nemá ty fabriky, aspoň ve východním Německu, aby jsme z něj udělali toho konferenta, tu pátou čekající kolonu té nesprávné části Německa. Nedařilo se to, je vidět, že prostě jim to kazí, že byl premiérem, že i díky svým zájmům v podstatě v Unii hrál velmi jako konstruktivní tóninu. Za migraci ho kritizovat nechtějí, že jo? Protože oni teďka vlastně jsou na stejných barikádách. Vůči na to vlastně kritiku taky neměl, odmával helikoptéry. Jana Černochová, mimochodem ta ministryně války, nedávno řekla sama, že Andrej Babiš je prozápadní politik, protože s ní společně dovyjednal a získal podporu pro vlastně spojeneckou smlouvu vojenskou bezpečností mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. A to najednou jako Slipavským prostě nejde.
1: Tady
0: jo?
1: Ohromná ironie téhle vlády je, že ona se vlastně ve všech těchto věcech vlastně chytá do vlastní pasti. Ty jsi zmínil i Andreje Babiše a na to můžeme zmínit i vrbětickou kauzu a Babišovu vládu, kolik vykázala odsud ruských takzvaných diplomatů. Ta odpověď protiruská byla velmi razantní. To samý Andrej Babiš a 2% výdajů HDP na to samý účast naší armády v zahraničních misích na to samý. Čili oni vědí, že se tady se nechytnou. Ale mě to... Podle mě oni mají skutečně dar na to si sami nahrát Babišovi na smeč i v tom, že jestliže teď jako celou tu schůzi mimořádnou udělali jako kolem jedné údajné složky Babišovi, tak vlastně teď si způsobili to, že jestli teď Andrej Babiš a ANO si přinese do sněmovny něco, tak to budou složky na jednotlivý poslance vládní a politiky a prostě lidem tam sdělejí všechno to, co jim chtějí sdělit a potřebují. Akorát tomu dostanou mimořádný čas. No a druhá věc je...
0: Tam dají tu ekonomiku a to právě kluci a holky nedopysleli.
1: To je pro ně největší bolest a znovu jim dají tuto příležitost. Druhá věc je, že nám tady skutečně bezpečnostní hrozba, si řekl dobře, tak jestliže teda by měl být bezpečnostní hrozbou šéf nejsilnější politické strany a suverénně nejsilnější politické strany v zemi, to znamená, že teda bezpečnostní hrozbou budou i jeho voliči a teď ještě si nechci k tomu přičítat ty voliče dalších stran, který jsou rétoricky mnohem ostřejší v těchto otázkách, tak se tady dostáváme někam k hodnotě zhruba poloviční, že tady bezpečnostní hrozbou je tak polovina národa.
0: No a to ještě se nezaplatili daně, takže počítej, že Zbyněk Stanjura podle mě, jak to jen cinkne, jak se to sečte ke konci pěkně března, tak ti říkám, že i ta druhá polovina se z toho bude muset vyplatit. Ne, hele, je to bláznivý, je to zaslepený, protože to přesně povede k tomu, jako jednu chvíli tady byli vybraní dezoláti a pak se tam k tomu přihazovalo tolik, až dneska tam je už i Petr Pithart a všichni vlastně už jako se tenčejí ty řady těch, co stojí mimo klub.
1: Mě je úplně líto teď Petra Pithart, tady se propad. Teda
0: tak šel za národem, no.
1: On se přišel zamyslet skutečně upřímně do redakce časopisu Echo a propad mezi dezoláty.
0: No, je ti to takový jako zajímavý, když vidíš jako, že jdou po Danielu Kajzerovi pro Echo de facto celku, Petru Pithartovi, Vojtěchu Dykovi, jak jsem byl informován, a mnohými mými kolegy, kteří jsou zaměřeni na ten umělecký svět. No prostě on kdo tam dneska není.
1: Já přesně, to si nastolil dobrou otázku. Já si myslím, že by vláda měla zveřejňovat možná už denně seznamy, kdo ještě není mezi dezolátama.
0: Že by to bylo, že bychom to tady četli na Férovce.
1: Že bychom to četli na Férovce.
0: Že my jsme takový vlastně neutrální most mezi těmi světy a že bychom měli takový speciální vysílání dopoledne pro dezoláty, odpoledne pro přátele klidné muziky, pohody, jazzu a čaje, kteří jsou a večer ty, kteří jakoby rádi už k těm dezolátům taky přišli, jestli zítra už na ně dojde nebo nedojde. Jo. Je to pravda, v pátek bychom mohli dávat nějaký rady, typu přes víkend se připrav, v pondělí to nastartuj a možná se tam dostaneš. Takže vidíš, že jako vlastně pětikoalice teďka strašně na sílu a umělecký dojem tam jako chce vytvořit ten tu atmosféru spiknutí

0: Ale mám pocit, že to je umělecká úroveň Saši Vondry, když prostě tehdy vyprávil, že tam je něco psáno azbukou, on azbuku nezná a že je to celý jako divný a že on teda jako práská, ale vlastně nepráská, ale že jako obecně si na nějakého tam pana Jendejska dejte pokoj a až budete baštit králíka, tak pozor, s kým hojíte. Jo? A tohle mě připomíná podobně, že je to najednou takový prozření ve sněmovně a bude to ještě legrační, ono nás čeká potom poměrně hodně zásadní legislativy, která je k tématice bezpečnosti a jak najednou zase to hnutí ANO budou potřebovat. Já jsem strašně zvědavý. Mě to připomíná, jak naše vztahy s Čínou. My jsme s Čínou, pak dramaticky nejsme s Čínou, teď vlastně úplně na stejný způsob jezdíme do ty Číny zase obnovovat to přátelství, ono to stejně jak necinká a nic se neděje, pupek světa nejsme, no tak si začínáme dělat vlastně ty vnitřní souboje jako uvnitř. Jo, že fakt vidíš, že když se to nepodařilo se Slovenskem, tak jsme se ještě zaměřili na ten náš český rybník a teďka hledáme ty nepřátelsky smýšlející kapry.
1: No já tady vidím vlastně na těch vládních politicích to, že oni úplně zapomněli na jednu principiální věc a sice každá takováhle věc musí být aspoň trošku, nebo musí nést aspoň minimální nárych uvěřitelnosti pro lidi a autenticity, ale tady je to úplně celý umělý. Do toho jim vlastně i vlastní politici, viz Jan Zahradil z ODS, europoslanec, Jiří Čunek, bývalý šéf Lidovců a senátor a starosta Vsetína, samozřejmě říkají, Andrej Babiš není žádný bezpečnostní riziko, je to nesmysl a prostě oni nemají ani na těch vlastních nohou úplně nestojí a proto málo kdo tomu může uvěřit. Do toho vlastně, když si vezmeme, teď už i Slováci teda se ozvali, už mají dost toho křiku z Prahy a té agitace a šéf vládní strany Hlas,
0: jasně, šéf
1: vládní strany Hlas a prezidentský kandidát Pellegrini už teda řekl, že si vlastně vláda Petra Fialy řeší svoji osobní domácí nepopularitu v Česku kritikou Slovenska a agitací politickou na Slovensku. A myslím, že má naprostou pravdu. Prostě zase je to poprvé Fialova vláda, která způsobila roztržku mezi Českem a Slovenskem. A tady už jí kritizují, řekl bych, i znovu vlastní, protože pro ně je to něco, co už je za čarou, co by se dělat nemělo.
0: Hlavně si to děláme složitější v tom ohledu, že my to nemůžeme vyhrát. Jo? Že jako já si můžu o slovníku Roberta Fica myslet mnohé, vůbec si ho neidealizuju, na druhou stranu přesně vím, Robert Fico prostě opravdu ví, co tím sleduje, proč to dělá, vytvářel si nějakou příležitost pro volební kampaň a my mu nabili. Jo, on je šťastný, protože tím, že my jsme do toho vstoupili, tak on říká, podívejte, tak nejen, že Budapešť nám tam píská, to měl minulosti, teď je Orbán kamarád, ale teď by chtěla Praha. Takže my jsme mu opravdu jako nabili jsme Petru Pellegrinimu, jsem přesvědčený, že jestli někomu kuriozně uškodil Petr Fiala, tak Ivano Korčokovi, ale tak to tak jako už tady opakovaně se stalo, my rádi jako ta naše...
1: Říká se tomu polibek smrti normálně.
0: No, taky. Je to nádherný bumerangový účinek, typu něco jsme tam pustili a vrátilo se to v horší podobě a to je podobný i teďka s tou mimořádnou schůzí, že místo toho, aby to postavili na tématu, který lidi štve, a který by mohlo Andrej Babišovi ublížit, typu něco opravdu se sociálním, ekonomikou, nějakým problémem, tak to postaví kuriozně na složce, která je de facto v tenhle moment nejslabší, protože jestli někdy byla opravdu problematická, silová a začarou, tak to byl klasicky, a to už teďka nikdo nespomene, kdysi sociálně demokratický poslanec Šincl, vlastně, že jo, ekonomický expert ČSSD, a jenom to dokumentuje sociální demokraty, ta ho tenkrát nepodržela, jeho strana domovská, vyšumělo to, pak takhle se objevila jedna, dvě, ještě prostě rešerše a jelo se dál. Řekněme si otevřeně, že to je tady... od poloviny, no co, od začátku 90. let, protože tady byl nějaký Sachr, ministr vnitra, ten chodil zase
1: se složkama. No Andrej Babiš se naučil od stran současné vládní koalice a dokonce i těch nových, protože už samozřejmě lítají složky Pirátů na politiky ANO, včetně ne názorové ukotvení, ale včetně dětí taky. Takže tohle to prostě vláda Petra Fialy nemůže vyhrát.
0: Nemůže, já teda zase takhle kriticky říkám, on se to naučil si myslím od těch předáků v těch 90. letech, respektive hele, viděl to, že ten svět takhle funguje. Řekněme si, že svět, co světem je, tak je postavený na tom, že tě svým způsobem někdo špízuje, že si prostě schraňuje informace o tobě, tvý slabiny, tvý hříchy, tvou nejistotu, nesplněný lhůty, termíny, sliby a prostě v určitý moment, kdy je to výhodný, tak to na tebe napálej. většina kauz, já to můžu říct jako politolog, chápu, že pro tebe třeba jako novinář a novinářský svět je to složitější a říkáš si, hochu, ono to jako taky není úplně černobílý, ale prostě řekněme si, je velká část kauz, která se objeví ve veřejném prostoru, je sestavená, vytvořená týmy na pomezí politických stran, biznisu, vlivovek, lobbingu, nátlakových skupin, kdy se to často posouvá i tím, že prostě se kooperuje s novinářstvem, nebo prostě nahodí se téma, nebo využije se toho novinářského zájmu a zesílí se to. Andrej Babiš to nevymyslel, používá to, ale řekněme si, že všichni ti, proti němu stojí, nebo vedle něj jako samostatní radiály typu Tomio Okamuru. Všichni to používají. Naprosto všichni. Vždycky to bylo. Na začátku 90. let to nejdřív začalo všemi těmi lustráky. Z lustráků se to postupně přejelo do etapy privatizace a co se okolo ní dělo. No a pak už to byly poklesky mocných, pak už to bylo kde komu, kdo jak půjčil. Případně, a to politici vědí, že my Češi máme rádi nesplněné sliby, dvojtvářnost, otočení.
1: Ale bych řekl, na tomhle ani jako není vlastně vůbec nic špatného, to je prostě...
0: Děje se to všude, hele, Británie je to úplná.
1: To je obyčejné, když to řeknu, jako sumář
0: tý
1: politický stopy kniha hříchů daného politika, čili to je v pořádku. Pokud tam není samozřejmě přidaný něco, co by bylo získané nějakou trestnou činností nebo způsobama, že by... Já si myslím, že za hranou už je to, když by někdo nechal někoho sledovat profesionálně a platil za to, nebo nedej Bůh, ho sledovali tajné služby. Víme, že prostě tajné služby bohužel jsou permanentní součástí politiky a hrají svoji vlastní politiku. Mimochodem, nikdy nebylo takové propojení mezi, bych řekl, vládními stranami, našimi tajnými službami, konkrétně BIS a většinou médií, jako je dneska.
0: Je to tak.
1: To bohužel musíme tady říct. Takže za mě, jestliže někdo má knihu hříchu na daného politika, jsou to jeho hříchy a je to v pořádku. Ale pokud by tam bylo něco, co by bylo nějak nezákonný, tak samozřejmě to už je problém, ale tady nic nezákonného není. To je prostě obyčejná příprava na vystoupení ve sněmovně.
0: Plus si řekněme, že v momentě, když to tam má ještě ten rozměr, to je snad jediný, čím jako čeští politici, respektive česká veřejnost má stále ještě šanci jakoby vychovávat politiky a umravňovat politiky, tak prostě stále u nás zaplať půh platí, že v momentě, když jdou po tvých dětech, rodině, sexuální orientaci, sexuálním životě, případně náboženství, nějakým hodnotovým přesvědčení, tak se jim to opravdu jako velmi rychle vrátí v negaci, že to je prostě přepálený a fakt funguje ten bumerang, že prostě kdo s tím přišel, ten šiřitel je často jako sankcionován, sám ztrácí. Jo. Ale hele, tohle je farizejská schůze. Farizejská jednak tím, že my už všichni jako jsme dost otrdlí a neděláme si iluze, že tam ta sestava, která teďka po sobě bude čtít tu špínu a bude tam zase tak jako kazatelsky se opovržlivě dívat nad těmi druhými, tak jednak jim nevěříme, že to nedělají. A to říkám unizono teďka. Jo. Čest světlým personálním jednotlivým výjimkám a rovnou říkám, nejsou to předáci těch stran. Ty rozhodně ne, ty z toho žijí. A mají na tom nastavený mimochodem vnitrostranický život. Jo. Si řekněme, že ono těch nejvíc složek není ani tolik na toho opozita, na toho konkurenčního,
1: jako na vlastní,
0: ale samozřejmě na ty vlastní budoucí místo předsedy a stávající vedení. Jo, prostě na tom se drží rovnováha moci, bohužel, ale je to tak a nevymysleli jsme to my v Čechách, to je tady rozšířený, co moderní politika politikou je. A druhá věc je, že farizejská schůze je to ještě tuplem, protože fakt jsme v ekonomické nejistotě. Lidi si uvědomují, že jsme v lepším případě ve stagnaci, v horším případě nějaký recesi a dlouho tomu nebude jinak. A každý si jako klepe na čelo a říká, pro Bůh, to jsme tak bohatá, vyklidněná, spokojená země, že můžeme řešit jeden e-mail jednoho politického předáka, věnovat tomu taky čas a vykašlat se na spoustu fakt zásadních jako opatření ke zlepšení jako ekonomického stavu tyhle země. Plus já ještě mám pocit jeden, že on nám to má tak trošku zahalit korespondenční volbu, protože on by si možná národ řekl typu a i tohle potřebujeme, jako v ty neekonomické nepohodě a sociálním napnelismu, který řešíme, kdy jako co je od elektronického systému, tak nám padá. Léky stále nedorazily, ale pár epidemií už ano.
1: Počkej, už se chystá garážová výroba penicilinu, vlastně byla válka.
0: Člověče, pak to bude pecka, to budou vinily, teda to
1: už,
0: bude.
1: Už to jde k lepšímu, jak říká premiér Fiala. To by bylo nefér.
0: Ale já vždycky mám pocit, že když premiér Fiala řekne, že už se to lepší a že už bude jenom lépe, tak já se začnu stahuju automaticky v opasek, ohlížím se zprava doleva a říkám si, hele, aspoň ten kus chleba mě ještě nechte dojíst. Jo.
1: Ale mě teď, jak jste říkal, napadlo, co by taky mohlo být pozitivním výsledkem a zakončením té mimořádné schůze. Když jsem viděl Markétu Pekarovou s tím kamenným výrazem, jak přednášela teda to, jak je Andrej Babiš tou bezpečnostní hrozbou, že by ho naučila poslat e-mail na správnou adresu. A spolu by to tam provedli v té sněmovně.
0: Společně nějak vypisovali.
1: A to by byl takový akt smíření.
0: No, to teda, myslím, že tohle by i hory
1: přehračovalo. A odpadla by hrozba, protože bychom věděli tak, a Andrej Babiš už umí odeslat e-mail na správnou
0: adresu.
1: Je pravda,
0: že Andrej Babiš, kdyby byl e-mailový, tak si myslím, že naše kyberbezpečnost a kybercivilizovanost této společnosti dramaticky skočí. Já naiva jsem si myslel, že potřebujeme jenom kvalitní, dostupný a rychlý internet, jako máme ve všech sousedních zemích. A my stále nějak na tohle nemáme čas a prostor. Ale je fakt, že my jsme šťastná země, že tady stačí jenom neposílat e-maily. Tady to není ani o rychlosti dodávky těch e-mailů. Mám pocit, že asi to udání do těch novin bylo rychlejší než odeslání toho e-mailu, ale asi bychom se posunuli dál. No ale teď vlastně, když o tom přemýšlím, člověče, jak ty říkáš, že vlastně se nám rozšiřuje ten prostor a početnost těch vlastně nebezpečnostně nespolehlivých občanů rovná se voličů, tak proto korespondenční volba, protože ti správní jsou za hranice.
1: No jasně.
0: Konečně. Já furt hledal argumenty, protože jsem si říkal, teď to nemá smysl. Mm-hmm. Těch českých voličů stejně ve výsledku tolik nepřijde. Ano, v rámci jednoho kraje to teda udělá neuvěřitelný galimatiáš, ale chápu, to si uděláme někdy speciální takové korespondenční, co bychom si vzájemně mohli poslat a odvolit tady v rámci pořadu Férovky. Takže odbíhat nebudu, ale mám prostě dojem, že tahle schůze se jmenuje vytvořit teďka takový to ovzduší, když na nás nepřítel zrovna neútočí, tak pojďme si ho vytvořit. Čím zase utržit takovou tu studeno-válečnickou mentalitu, takový ten McCarthyismus po Česku a asi vytvořit předpolí, že teda ne levnější energie, ne jako lepší ekonomické podmínky a příležitosti k podnikání, ne kvalitnější školy, ne řešit třeba zdravotní péči, protože mimochodem ono se nám bude osekávat v nemocnicích a tohle taky tak nějak zase nám jako vyplní ten prostor. Jo, že já už se říkám, ale omlouvám se, spole doby jsem paranoidní, že si vždycky říkám, Honzo, pro co je tohleto kouřová clona? Co nám zase vezmou, respektive co nám osekají? Jo? A já mám pocit, že prostě teďka pár rezortů si mne ruce a říkají, hele, to zdravotnictví zase to trošku prokudláme, zemědělci zase, jo, bude pokoj, krávy jim budou zlobit, protože Férovka sice zvyšuje dojivost, ale nejedeme 24-7, čili i zemědělci budou mít svý starosti. A ono se nám překraje spousta takových jako důležitých věcí a pak někde na podzim tohoto roku nám řeknou, nezajímali jste se, tak jsme to udělali za vás.
1: Podle mě možná by se mohl Petr Fiala nebo jeho vláda, když už se inspirujou v totalitě jinýma věcma, tak by se mohli inspirovat tím, komunisti taky, když cítili sami, že je hůř a hůř, že ten režim zaostává, tak dávali ty vánoční kolekce čokoládový. Tak třeba mimořádný sněmovní schůze bychom se mohli vrátit k těm čokoládovým kolekcím.
0: Jo, takhle, že to je vlastně takový bonus jinak. Ale tak to já bych dělal radši nedělní večery, když teďka řešíme to Slovensko se slovenskou poezí a slovenským filmem. To by možná, že možná to nám přetavili teďka do toho speciálního volebního vysílání typu mimořádnou schůzi na vás a pěkně večer. Ne, hele, popovídaj si, otevřou okna, vysypou složky. Já bych jenom upozornil, jak tady bude teďka padat takový to, kdo je všechno bezpečnostní riziko. Že by možná bylo dobré, aby při téhle příležitosti s poslaneckou sněmou navštívil pan prezident. Protože ten říkal, že přece půjde proti tomu bezpečnostnímu riziku. Já si
1: myslím, aby tam otevřel okno a vyvětral jako větrá na Hradě, ale toho bych se bál.
0: Toho bych se bál. Ale říkám si, hele, tak on furt řeší tu takovou tu jako to spojování společnosti, tu společenskou odpovědnost a odolnost, tu resilienci, tak možná, kdyby teďka vlezl do toho tavícího kotlíku, tak možná by to šlo.
1: No ale on to řeší nějak tak úplně neviditelně, protože on se tady jasně přidal k vládě ohledně té mimořádné schůze. Ale Ono vlastně vidíme samozřejmě, že to je reakce vlády, zoufalý pokus vlády prostě nějak vylepšit svoji situaci, a myslím, že opravdu s nima dost zasvičil ty čísla Kantaru. On záhy na to vyšel jiný průzkum, kde najednou ANO mělo, já nevím, jestli 7 nebo kolik procent volebních preferencí míň. Myslím, že hlavně náš problém české politiky a médií je, že tady máme moc agentur, který chrlejí moc volebních průzkumů.
0: My to hlavně
1: a hlavně tím, jak se s tím mediálně, nebo hlavně to, jak se s tím mediálně pracuje bez kontextu. Tak. A prostě za jeden týden dokonce ve stejném médiu si přečteš, jak jedna strana posílila záhy, jak oslabila, a máš tam vždycky důvody úplně jako perfektní, a je to samozřejmě celý směšný. Každopádně.
0: A hlavně všichni jsou vítězové vždycky. Jo?
1: Jasný,
0: to je základ. Ale přepaluje se to, protože jednak my nekoukáme na trendy, a to je velká chyba. Druhák, nepřipouštíme si, že naštěstí český národ má úplně jiný starosti a neprožívá to, a nechci děsit mnohé, jo. Já chápu, že teďka ta statistika, sociologové, výzkumy se začínají stávat disidentskou formou, a vím, že jsem slyšel, že jsou to prostě špatné statistiky a občas ještě tolerovatelné statistiky.
1: Nesprávný. A já ti řeknu proč, protože na základě nesprávných statistik si občané můžou začít dělat nesprávné názory, a jak víš, Petr Fiala vyhlásil boj nesprávným názorům, takže...
0: A je fakt, že národ ho pochopil, jasně, a sleduje to méně a méně, myslí si své a své, a jenom se tak trošku, už se ani neptá, kdy bude líp, ale začal se ptát, aby aspoň jako něco nechali a neosekávali. Jo? Takže já jediný v podstatě mé poučení z mimořádné schůze je, že si myslím, že to je opravdu jako... blbě pojatý nápad, který ve výsledku spíš uškodí, protože jediný, koho posílí, tak tvrdá jádra, ale ty mají stejně jasno. Ty prostě po sobě střídavě každý den házejí nějakou perličku, kdo je větší hospodářské zvíře a kdo menší, ve vší úctě k hospodářským zvířatům. A vlastně nás ostatní to spíš odrazuje a uvědomujeme si, že co si nezařídíme my sami, to nebude. Já jenom si říkám, jestli někde za křovím nečíhá někdo, kdo klasicky dva se perou, třetí se směje, začíná promýšlet o nějaká jména, nějaké kandidáty, nějaká témata, a říká si, když jste si vzali Danušku, najdu si jiné sluníčko, někoho, kdo je podobně chytrý, nadaný, šikovný, dokáže dělat dvojrozhovory sám a sám se ještě sledovat a pochválit. A jinými slovy, jestli prostě stále nesníhou nějaké třetí síle, protože řekněme si, že čím víc bude téhleté paralýzy, a ty to znáš velmi dobře, protože máš rád Itálii, a Itálie si to dost prožívala před Meloniovou, tak ono to fakt může pomoct někomu třetímu, kdo prostě si veme od každého něco a řekne, tak za prvé klid, za druhý bude to věcný, za třetí, jako tady to vidíte na mém odžitým životě, a samozřejmě zaměřím se na tyhle a na tyhle věci, a bude to minimalistický, hospodárný, dejte mi čas.
1: Mě teď, jak jsi zmínil Danušku Nerudovou, tak jsem si vzpomněl na takovou hezkou ironii. Jan Farský se teď mediálně svěřil, že ho zablalo ego, když ho Danuše Nerudová vyšoupla z čela kandidátky STANu na základě průzkumu. Tak jsem si vzpomněl, jak vládní politici říkali, že hodnotová politika správná se nedá dělat na základě průzkumu. Tak mi to trošku zabolalo taky s Janem Farským, ale my tady dneska máme taky jednu složku.
0: Taky máš na mě složku. Pojď.
1: No na tebe mám samozřejmě. Máš mělkost názorový ukotvení.
0: Ale poslouchám rodinu, ženu, daně platím, vysávám, ne státní rozpočet, ale byt a přilehlé okolí, zdravím, ruce si meju, hele, utíkám rád do přírody, zatím neozbrojen, a mám zryto, přátelé. Kdo z vás může slovy Jiřího Paroubka, zemědělce, říct, že máte na všech frontách zryto? Já mám.
1: No,
0: a nemám z toho žádné ryto, přátelé.
1: Zryto je i kolem vlády, a už jste pochopili, její mecenáši. A nechali si udělat vlastní průzkum u agentury STEM. A sice je to...
0: A to je dezinfo, nebo není dezinfo slovy poslance Exnera?
1: Já nevím, dostaneme se k tomu, protože on je to spolek na podporu liberální demokracie, což mě pobavilo, protože řekněme, on je to spíš spolek na zvolení a udržování vlády u moci a prezidenta, protože je to ta samá parta, která podporovala současné vládní strany, ale diktovala jim, že se musí spojit do koalic, aby teda přetlačili číselně ve sněmovně Andreje Babiše. Potom podporovali zvolení Petra Pavla. Jsou to lidi, kteří současně se tam překrývají třeba s deníkem N. Prostě mediálně jsou to lidi, řekněme, vlivová skupina bohatých miliardářů.
0: Čili betonářská lobby. Prostě zabetonovat lobby, poměry a nechat
1: to držet. Která si řekla, že liberální demokracie se nejlíp podporuje tím, když betonuješ svoji vlastní vládu a prezidenta u moci. No, ale oni už jsou z té vlastní vlády lekli se taky tolik.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
4: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát. Asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

cestě z kliniky jsem se stavila v místním obchůdku, kde dostanete koupit krásně dozrálé mango, domácí chléb, fantastický sýr a také kus slaniny a čerstvá vajíčka. Miluji ranní vstávání za vůně čerstvé kávy, kterou zásadně piju až po snídani. Bez čerstvých vajec, slaniny a dobrého čaje si snídani nedovedu představit. Igor, můj manžel, ji umí dokonale a tak trochu mě tím hýčka, pochopitelně pokud je doma a má náladu. Když to shrnu, tak doma bývá málo a náladu mívá různou. Podstatně raději hýčka našeho knírače, který si to umí řádně vynutit. Říkáme mu Einstein, myslím knírači. Vypadá, že je z rodiny nejchytřejší a chvála Bohu neumí mluvit. Rozhodl se převzít vládu v rodině a tropické podnebí miluje. Umí plavat, což jsme do jeho 2 let nevěděli, protože se tvářil, že vodu nemusí. Poprvé to bylo, když k nám přišla návštěva. Osobně nesnáším, aby kdokoliv mimo mě a muže lezl do našeho bazénu, když má o pár metrů dál moře. Je to nehygienické, prostě to nemám ráda. Přátelé posilnění skleničkou ledového šampaňského se chtěli osvěžit. Po kaviáru, vajíčku, blumách, smetaně se rozhodli, že si půjdou zaplavat do našeho bazénu. Einstein, který doposud sledoval ze svého pelíšku celý děj, podotýkám, že ne zrovna neutrálně, se rozhodl jim záměr zprotivit. Skočil a začal plavat, jako kdyby tak činil několikrát denně. Válel se, potápěl, plaval, plival, cákal, vyváděl a nikdo si nemohl být jistý, jestli se taky do vody nevyčůral. Na každého, kdo se k bazénu přiblížil, vycenil své malinké zoubky, zavrčel a plaval k dalšímu narušiteli z řad našich hostů. Přátelé, když to nebohé zvíře viděli, zjevně ztratili zájem a zašli se vykoupat do moře. Od té doby víme, že Einstein umí plavat, že do bazénu nečůrá ani neplive, že nemá rád návštěvy a je jedno odkud, nemá rád, aby mu lezli do bazénu. To, že snáší jen někoho, jsme poznali v průběhu našeho pobytu na tomto krásném ostrově, který byl stvořen Bohem. Jinak si ráj ani nedokážu představit. Velmi senzitivní je Einstein na mé kamarády z dřívějšího pracoviště, jestli se tak dá nazvat světová organizace NVO, kde jsem strávila téměř 40 let. Jednou, až budu moci, popíši praktiky světa, odkud se neodchází ani na zasloužený odpočinek, ani do důchodu, ani na dovolenou. Prostě odejít můžete jen v rakvi. Ale o tom někdy později. Einstein, přátelé z NVO, miluje nade vše. Pozná je, ani nevíme podle čeho, ale přísný zákaz vstupu do bazénu a na jeho postel, kterou na verandě okupuje, to mají také. Vedení NVO se pravidelně schází na různých místech světa a hodnotí situaci v rámci svého zadání. Jsme a nejsme na odpočinku. Nikdy nevíme, kdy budeme povoláni a je jedno, jestli je vám 50 nebo 90 let. Pohodlný život, který se někomu může jevit jako zajímavý, je obrácenou stránkou mince, ale je báječný, pokud si na něj zvyknete. Já jsem si zvykla a tento způsob života miluji. Sedím ve své pracovně a připravuji se na setkání, které se bude konat za pár dnů s ostatními kolegy NVO na druhém konci světa. Ještě jednou pročítám všechny informace a dovídám se o prasárnách, které se zase připravují v té malé zemi, kterou stále ještě miluji. Je to mnoho let, desítky let, co jsem ji opustila. Přesto k ní mám stále stejný vztah. Když slyším Praha, rozechvěje se mi hlas, ale rozhodně to vím pouze já. Se svými kolegy z NVO se nikdy nezajímáme, odkud kdo je. Nepatří to do kodexu. Co není v kodexu, to nás nesmí zajímat, ani nezajímá. Porušení pravidel není přípustné. Členové NVO je přísně dodržují, a to bez ohledu na vnější změny. Organizace působí snad déle než lidstvo samo, říkáme si na některých setkáních.
To, že takzvaná sametová revoluce, pád socialistického tábora v Evropě v 90. letech, byla jen fraška, je jasné. Bylo to nutné pro další přežití kapitalismu, který se pohyboval na okraji katastrofy. Katastrofy, která mohla mít takový dopad, že by vyvolala světovou válku. Hrozil světový rozvrat. S odstupem času se dá odhadnout, o jakou dobu se hrozba největší války posunula. Je to 30 nebo 40 let? Evropský kapitalismus potřeboval další území pro svůj ekonomický rozmach. Bývalé země socialistického tábora uvolnili svá odbytiště, vytvořili nový prostor a tím se zachránil světový mír. Na jak dlouho přemýšlím s otevřenýma očima, když čekám v odbavovací hale na odlet letadla, které pro všechny členy NVO pravidelně organizace posílá. Jen zřídka se stává, že letíme normální linkou a dovídáme se to jen pár dnů před odletem. Vše je sofistikovaně řízeno a vždy je to bezpečné, spolehlivé a do posledního detailu zorganizované. Za celá ta léta se mi nechce věřit, že jsme neviditelní a přitom jsme všude. Soukromým letadlem odlétáme do centrály, kde dostáváme informace, se kterými máme možnost dále pracovat. Vše do sebe zapadá jako pucle. Dokonce parta, kterou jsem před pár dny potkala na pláži, zapadá do celého scénáře a vše jen potvrzuje. V Evropě se připravuje loupež století. Některé země jsou odvážné, připravují se zákony a tuneláři veřejných financí jsou velmi aktivní. Kdyby věděli, že jsou sledováni úplně jinými skupinami, než jsou ty, které mají podplacené. Kdyby jen věděli, že my jsme neúplatní a vyhodnocujeme všechny ty skupinky, biznismeny, finančníky, policajty, prokurátory, soudce, politiky, prostě všechny ty chudáky, kteří v různých skupinách podvádí své občany, kradou, až se zajíkají. Nic jim není svaté. Po týdenním informačním školení se vracím do své oázy klidu za svými palmami, mořem, bazénem. Einsteinem, Igorem. Všimáte si pořadí? Vůní eukalyptu a vanilky. Jsem doma, vyčerpána po cestování. Vždy po informačním školení se mnou není řeč. Musím se sama připravit na plnění úkolů, pokud se týkají mě. A nebo si jen udělat revizi ve své hlavě, vyhodnotit situaci, odpočinout si, vyrovnat se s novou situací i novými úkoly. Tentokrát to byly hrůzy, které nás čekají. Hrůzy, které nám připravují ubožáci, kteří za pár peněz nechají zavraždit vlastní babičku. Lidská lůza v bílých límečcích je všude. A já nejsem mesiáš, který by měl zasahovat. Má práce je úplně jiná a plním ji velmi dobře. Tisknu v ruce vyznamenání, které jsem za příkladnou práci právě před pár dny obdržela. Zlatý odznak je symbolem. Symbolem uznání a hodnocení. Jsem na něj pyšná. Určitě to nebylo k mým šedesátinám. Tak to nefunguje. Že bych byla fakt dobrá? Co dobrá? Výborná! Téměř se zajíkám radostí. Sedím na kryté verandě porostlé vistárií, odkud je vstup přímo na rozsáhlou zahradu plnou palem a tropických keřů. Venkovní bazén s průzračnou vodou je zalit velkými kapkami deště, tak hustými, že se na hladině tvoří jedna velká bublina. Venku prší. Tropický déšť, kdy je stále teplota těsně kolem 30 stupňů, doslova miluji. Kousek za zahradou je vidět, jak se zvedá moře a svým typickým hukotem se vlny převalují jedna za druhou. Je pravda, že každá sedmá je největší? Mnohdy se je snažím počítat, ale dnes to nejde. Dělím se s Einsteinem o velký gauč na terase, který má i malou střížku z krásně bílého plátna. Dá se zvednout, ale ani nevím, k čemu slouží. Na terasu neprší a větřík bývá příjemný. Možná, že tato sněhově bílá střížka vytváří pocit intimnosti. Einstein tuto pohovku miluje.
Je tak velká, že takových pejsků jeho velikosti by se tam vešlo nejméně 30. Ale náš knírač tam nejraději leží sám. Dnes udělal výjimku. Asi proto, že jsem byla dlouho pryč, se schovývavě posunul a uvolnil mi místo. Stejně nedovedu pochopit, jak 3kilový pejsek zabere tak velkou pohovku, ale umí to bravurně. Když na svůj oblíbený gauč nechce nikoho pustit, a to je téměř pořád, roztáhne se uprostřed a jeho velikost je neuvěřitelná. Teď tam ležíme spolu. On vrčí, dává tak najevo, že se na mě zlobí. Jsem unavená a tak ho ani neodprošuji. V hlavě se mi promílají informace z uplynulých dnů a různé příhody, když podřimuji na hedvábném polštáři, který jsem si dovezla kdysi z Indie. Indii mám ráda pro její různobarevnost. Různobarevnost sárií místních žen je úžasná. Nikdy jsem se je nenaučila vázat, přestože jsem snahu měla. A nějakou dobu jsem v Indii i žila. V polospánku se musím usmát, když si vzpomenu na jeden večírek ještě v té krásné zemi. V Praze, která byla a je centrem dění Česka, tehdy Československa, byly vždy privilegované skupiny. Tyto skupiny či jedinci se ale nenacházejí jen v Praze. Ještě za hluboké totality dostávali privilegovaní devizové přísliby, aby mohli se svou rodinou trávit dovolenou v zahraničí či alespoň v Jugoslávii. Měli příjem bonů a nakupovali v Tuzexu. Dostávali práci v zahraničí a pracovali za tvrdou měnu. V průběhu jednoho roku vydělali tolik, co normální smrtelník nevydělal za 20 let. Jejich děti studovali v zahraničí. Prostě i za socialismu to byla vyvolená skupina. Na tuto dobu nechci vzpomínat. Při té vzpomínce se mi udělá úzko. Stejně tak úzko, jako když jsem poprvé viděla trezorový film Ucho. Za bývalého režimu jsme já i moje rodina velmi trpěli. Nevidím jediný důvod, proč bych si stěžovala. Nevidím jediný důvod, proč bych se vracela. Je mi líto těch, kteří se měli za bývalého režimu fantasticky. Bylo jich pár. A to jsou ti, kteří si nyní nejvíce stěžují. Asi si myslí, že žili ve vzduchoprázdnu a že si okolí nepamatuje, jakých všech výhod využívali, jak si žili jako prasata v žitě, jak říkávala babička. Vzpomínám na večírek krátce po sametové revoluci, kdy se ke mně přitočil podnapilý právník z uznávané advokátní kanceláře se slovy: vy jste výborná, ale máte smůlu, že za vámi nikdo nestojí, že jste úplně sama, nikam nepatříte. Zjevně mě neznal a pozbíral místní drby, že jsem asi blbka, protože společně s vyvolenými nebo pro vyvolené nekradu. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem tak nikdy neuvažovala. Neudržela jsem se a odpověděla jsem mu bez uzardění a s milým úsměvem jako dáma: kdybyste věděl, kdo za mnou stojí, tak se poserete. A s milým úsměvem, chřestíc šperky, jsem se se skleničkou sektu, v té době se šampaňské moc nenosilo, otočila a houpavým krokem, vědoma si svých krásných nohou a bot od Diora, odcházela ke skupině výborně se bavících energetiků. V zádech jsem cítila pichlavý pohled debila, který nevěděl, kde tuto informaci má prodat. Je to již dávno. Tak dávno. Svou reakci jsem dlouho vyhodnocovala a měla z ní špatný pocit. Věděla jsem, že se takto nejedná a nedává příležitost k tomu, aby se někdo zajímal o to, kdo nám kryje záda. Byla to moje velká chyba, ale nakonec mi to prošlo. Prošlo mi to proto, že jsem svůj prohřešek nahlásila ještě druhý den na centrálu NVO. Z Česka jsem musela odjet, což mě velmi mrzelo. Probouzím se ze svého polosnu. Igor mě pohladí po vlasech a mává nějakými papíry. Zakoulím očima. Vůbec se mi nechce číst nějaké svodky a svou nevoli projevím tím, že se otočím. Neotáčej se a podívej, co to mám, řekl s úsměvem v hlase.
Zabořila jsem hlavu do polštáře a nechtěla se podívat. Měli jsme oba dobrou náladu. No, podívej se, to jsou letenky. Budeme teď nějakých pár měsíců cestovat, co ty na to? Einstein pochopitelně s námi. Vyskočila jsem, radostně ho objala a s úsměvem jsem se zeptala, kdy letíme. Zítra odpoledne, nejdřív k tetě Julii na Nový Zéland. Pokoušeli se o mě mdloby. Zítra, to si děláš legraci, kdy se zbalím na skoro rok cestování. Jak na rok? Říkal jsem na pár měsíců. Jo, to znám, odfrkla jsem. Minule si říkal to samé a nakonec to byl téměř půl druhého roku. No, to bylo proto, že ses všude vykecávala, tak jsme se zdrželi, smál se šibalsky Igor. Nebál se, nic nepotřebujeme. Einsteinovi granule na dva dny a to je všechno. Pusu, jdu si zaplavat. Zasmál se Igor a zcela bez starostí skočil do bazénu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Za stranu a za lidi díl 6. Dobrý večer, Xavere.
2: Dobrý den, paní Karol. Už po 6.
1: Ano, ano, je to tak. A prozraďte mě a našim posluchačům, jestli už jste na večer rozcvičen.
2: Pardon? Rozcvičen?
1: Jestli už jste rozcvičen, bude premiérské Cvičme v rytme.
2: To je dnes, tedy v neděli.
1: Ano, ano, dnes v neděli. Na iDnesu už dokonce mají odpočítávání jako na Silvestra. Měří nám poslední desítky minut do začátku rozcvičky, kdy uvidíme upažování, vzpažování, pohyby naznačující stěhování tvárnic a podobně.
2: Já s tím mám problém, paní Karol. Takže já toho nejsem fanoušek.
1: Čeho? Fyzického pohybu?
2: To, ano, to jste trefila.
1: Zakomponovaného do politiky?
2: To taky, ale toho premiérského vystoupení, té premiérské show 4 dny před volbama. Mně to přijde nespravedlivý.
1: Na jednu stranu je to nespravedlivý, na druhou stranu kterýkoliv premiér na jeho místě by to udělal taky a kterákoliv jiná opozice by to kritizovala. Takže to je úplně normální.
2: Tak já vám slibuji, paní Karol, až budu premiérem, ministerským předsedou,
1: ano,
2: jako byl kolega Churchill třeba, tak já to neudělám.
1: Kolega Winston.
2: No, no, no. Já ho mám tak rád. Winstona. Mm-hmm. On byl malíř, víte to?
1: Já ne? Teď,
2: no, on maloval obrazy. Jo, takový tak sice, ano. Řekl bych, jako nejmenovaná partnerka nejmenovaného saxofonisty, takové, ale...
1: Byly hezčí než od Adolfa?
2: To určitě.
1: Tak to je to pořádku určitě. Potom.
2: No, tak já to neudělám a to, že by to udělal jiný, pro mě není argument, paní Karol.
1: Tak není to argument, je konstatování faktu. Tak to prostě chodí.
2: Vám to nevadí?
1: No, mě na tom spíš vadí, že kdyby ty projevy možná byly častěji a nejenom takhle nárazově, tak by potom se lidi na ty pohyby víc zvykli a už by se jim tolik nesmáli. Takže já bych to třeba vysílala každý den místo večerníčku.
2: A to je, mě to uniká, toto on u toho nějak cvičí, jo?
1: No jej. To jsou cvíky, když jsem říkala, to je jak
2: zjistěhuje. To jsou ty paroubkový.
1: Ne. To jsou fialovský, to on na to má nějaký poradce, ty mu to ukazujou. Občas tam střihne i Angelu, že? To jsou takový ty kosočtverce rukama. Tak i to tam občas střihne. Ale jinak bych řekla, že má svoje portfolio pohybů, které jsou vysloveně čistě jeho.
2: Tak na druhou stranu, jako

0: jenom kuse. Ale měl by to ještě proložit něčím takovým, nějakým takovým jako bojovým trošku gestem. Jo, mně by se třeba líbilo, když už je to taková ta rozcvička, když se u té sportovní terminologie, tak kdyby se tam třeba, když mluví o Babišovi nebo o Putinovi, že za všechno může Babiš, za všechno může Putin, kdyby se tam střihnul takový ten výpad, jako je v šermu.
1: Jo, dopředu takový.
0: Ano, ano, ano. Klidně jo. I ten kordík bych mu dala.
1: No, a mně by se zase líbilo ze všeho nejvíc, kdyby na závěr bylo zvolání. To nás učili jako pionýrské vedoucí, že když se končí nějaká schůzka nebo něco tak, že má být zvolání. Jo. A co by se mu stalo, kdyby na konec toho projevu zakřičel za stranu a za lidi? Nic by se mu nestalo. A nám by udělal reklamu.
0: Nám by udělal reklamu, i link by nám tam mohli dát k tomu. To by bylo hezký od něj.
1: Ale máte pravdu, ten poslední projev, jak byl v uvozovkách za stranu a za lidi, to se nepovedlo, paní Karol.
0: No tak dneska bude Opáčko. Je to teda předtočené Opáčko, protože on touto cestou už je někde v Londýně na blížícím se pohřbu královny. Takže to bude ze záznamu, ale já si myslím, že na kvalitě to nebude poznat, že to není naživo, to nepoznáme.
1: Nepředbíhejme událostem, třeba to bude zlomové, třeba to trénoval.
0: Že si něco zlomí přitom.
1: Je to také možné. A třeba mu pan Svěrák nebo někdo, kdo umí psát, napsal projev, že i vy zatlačíte slzu.
0: To, no, to je možná otázka, o čem myslíte, že tam tak bude hovořit?
1: O těch energiích, o čemkoliv, o zastropování.
0: Zastropování, zastřešení.
1: No. My jsme u toho, já mám dnes několik příhod z našeho domu.
0: Ano.
1: A ten nejpikantnější je, že sousedi nade mnou zastropovávali taky.
0: Ano.
1: A zastropovávali tak, že ze stropu kapala voda včera odpoledne. Ale naštěstí jenom v chodbě, tak mě jenom tak trošku ukápla, protože paní nechala pračku cestovat po celém bytě a odjela na nákup. Takže u nás teď stropy jsou velmi aktuální, musím říct. Krásně jaký mokrý, vypadáte si jak v jeskyni někde. Tak to je jenom tak, ale on bude mluvit o tomto, premiér. Jak se to povedlo vyřešit?
0: Já mám takový tip, že on bude mluvit o tom, o čem mluvil minule, a nebude mluvit o tom, o čem by mluvit měl.
1: A o čem by mluvit měl?
0: Mně by se tam líbila třeba nějaká taková omluvička. Vážení občané, já jsem vám strašně kecal, když jsem vám uplynulé 4 roky neustále říkal, že jsem připraven převzít funkci premiéra, že jsem k tomu kompetentně, že to bude lépe než za toho Babiše.
1: A co vy víte? Třeba to řekne.
0: Chcete se vsadit?
1: Ne, to ne, to ne. Alebo řekne, já se omlouvám všem, které jsem pojmenoval ruskými troly. By byl bourák, kdyby byl toho schopen.
0: No ale to se už nestane, protože přece on zopakoval, že si za tím výrokem stojí. On nemluvil o těch pod pódiem, on mluvil o těch na pódiu. Tam se asi nebudeme nic vyprávět, tam jsme na tom názorově docela podobně.
1: Ano. To...
0: ale tak to, že ten výrok byl nešťastný, on právě neměl mluvit o těch na pódiu, on měl mluvit o těch pod pódiem, protože on je jejich premiér. On je premiér nás všech a měl ty lidi se snažit nějakým způsobem uklidnit. No a
1: takže
0: za situace.
1: I můj premiér?
0: No, já bych řekla, že s největší pravděpodobností to tak bude. Moc s tím toho nenaděláte.
1: My God.
0: Ono je sice moderní si teď dávat ty profilovky, že někdo není můj prezident a někdo není můj premiér, ale nevykecáte se z toho. Je i váš?
1: No, máte pravdu. Nedá se s tím nic dělat. Ale viděl jsem, že dokonce teď některé kandidáty před těma volbama podporoval i jakýsi vyhlasný kuchař. Vzali do restaurace a říkal, já jako majitel restaurace podporuji tady kandidáta Spolu. A tak, takže ono už to, víte, je takový zvláštní, že se toto celé rozpíjí. Pravidla už neexistují.
0: Jo, že láska prochází žaludkem, tak to vzali ke kuchaři do restaurace.
1: Ne, jiný pravidlo, že hospodský se do tohoto nemá
0: ano,
1: motat.
0: To je pravda.
1: Říkal už kolega Palivec.
0: Zaplať si pivo a říkej si, co chceš.
1: Tak. Tady to jenom... No, zajímají vás veselé historky z našeho domu?
0: No, jestli je tam ještě nějaká, která přebije vodu kapající ze stropu, tak jsem s ní.
1: Dvě.
0: Výborně.
1: Za prvé mě málem pokousal pes Putin.
0: Pes Putin?
1: Říkal jsem,

0: vám, že mladí sousedy mají pejska a jmenuje se Putin.
1: Jako fakt?
0: No, štěňátko.
1: To jste mi neříkal, ale jeden můj známý měl psa, ten se jmenoval Obama.
0: To měl Petr Paučinský.
1: Ano.
0: Toho já jsem znal, mm-hmm. Obamu. No, a teď má psa, a tomu říká junior, Petr. Ale to jenom tak. Ti mají prostě Putinka, takový, mm-hmm. takový nějaký neurčitý štěně, mm. ale hrozně takový uňafaný. A já jsem šel k vozu jako spořádaný občan
1: ano.
0: ve dvoře a pes se na mě vrhnul a štěkajíc, nebo štěkajíce, jak to řeknu, štěkajíc běžel ke mně úplně agresivně. A kdybych teda byl v lepší kondici, vylezl bych na plot nebo na střechu auta. Ale vypadalo to hrozivě a paní říkala, on si chce jenom hrát. Tak to mě zachránilo. Ale říkal jsem si, drobná paralela by tu byla. Agresivita tam je.
1: To... A on si chce hrát, to ta paní řekla taky hezky. To je jako když radí odborníci na žraloky, že když vám v moři připlave žralok, tak hlavně nemáte panikařit, protože on si vás nejenom očuchat.
0: A ještě radí nevylučovat žádné tělesné nic z toho, a to se dost těžko. V tu chvíli, když ho vidíte, to jde samo. Já mám takový pocit. A hlavně koukat do očí, ne? Ještě, není tam něco?
1: No, žralokovi se dá koukat do očí špatně. Tygrovi se má koukat do očí.
0: Jo, tomu bych taky věřil.
1: Když jdete do národního parku v Nepálu nebo v Indii, tak tam vám vysloveně radí, kdyby na vás bafnul tygr, tak udržovat s tygrem oční kontakt.
0: No, to je výborný. No. To je výborný.
1: Už počkejte, vidím. Až příště potkáte Putina a bude na vás útočit, tak už to všechno budete mít nacvičený.
0: Myslíte, že mám s Putinem udržovat oční kontakt?
1: Zkuste to, jestli se vám to povede.
0: A že on si chce hrát prej, no. A pak já mám čas na hraní si s Putinem?
1: No, měl byste si ho udělat.
0: Ale on má...
1: Podívejte se na některé evropské politiky, oni si ho neudělali a jak to dopadlo.
0: No, ale náš Putin, podotýkám to štěňátko, který se tak nešťastně jmenuje, on tak jako štěká, tak ňafá takovým tím vysokým tónem. Já nevím, jestli, já bych vám to napodobil.
1: A co je Putinek? Krysařík?
0: Já ne, já to nepoznám. No, malý pes, takový ten, jakože kdybyste mu namontovala tyčku, tak je to smeták se vším všudy. Ale... No, sympaťák docela. Až na

0: pořad Kdo zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
1: Topím plynem. A vy?
0: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
1: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%, vodné skoro 11%, stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
0: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
1: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici, tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického, lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu, Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Mhm. Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Věk, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jak ji vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jak ji vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní bez matení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. Já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
2: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že na to je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto?
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, na aby bylo jasno, jestli
2: ano,
1: se nemýlím.
2: Část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jedna věc, která výrazně patří k Praze 8, je Heidrichova zatáčka a celá vůbec akce Anthropoid. Jestli tím žijete také, je tam teď krásný památník. Zajímá mě kolem toho několik věcí. Co to zaprvé znamená pro vás jako pro městskou část a pro vás pro místo starostu?
1: No tak strašně moc.
0: Žijete tím?
1: To tak jsem patriot.
0: Jo, jsem patriot.
1: Celý život na Praze 8 žiju. Narodil jsem se, z Bulovky mě odvezli do paneláku na Praze 8. Samozřejmě pro nás je to jako pro Prahu 8 jedno z nejvýznamnějších míst, který tam máme. Kromě samozřejmě ještě střelnice, Kovilské střelnice, Jamblického hřbitova, který se také prolínají samozřejmě do tohohle toho odboje. Ale teď jsme dělali vlastně 80 let oslav, operace Anthropoid, a to jsem měl teda na starost jako radní pro kulturu. Myslím, že to dopadlo velice dobře, bylo to důstojné. A kolega, vlastně co má ještě, co je se mnou tam radní, neustále vlastně provádí, dělá komentované prohlídky té oblasti, kde byli ty odbojáři. Udělali jsme stezku parašutistů, že kdo navštíví Libeň a okolí, tak narazí na informační panely, kdo bude v tomto domě žil, tady se stalo a tak dále. A shodou okolností jsem vám přinesl tady bankovku, kterou jsme vydali jako městská část.
0: Jak říkáte, shodou přinesl mám bankovku, ale to je krásné.
1: Je to vlastně, to mě napadlo, když jsem viděl bankovku zoologické zahrady někdy minulý rok a řekl jsem si, že bychom se mohli spojit s tiskárnou cenin a vydat vlastně tuto bankovku.
0: A proč zrovna Kubiš a Gabčík? Proč ne ti ostatní?
1: Protože samozřejmě...
0: Ti byli na místě.
1: Ano, byli na místě. Jsou spojeni přímo s tím atentátem na té Praze 8. Ale samozřejmě vážíme si všech těch sedmi, kteří v kryptě samozřejmě ukončili svůj život.
0: No a osud jistého Čurdy...
1: Ano.
0: Ten je také nějak spojen s osmičkou.
1: Je spojen asi tak, že vlastně to okolí Libně je velmi provázáno s tím odbojem. Ty ulice se jmenují po těch obětech, odbojářích. Paradoxně Karel Čurda, ten, který teda zradil výsadkáře parašutisty, dostal byt nadaleko místa, kde tyhle ty hrdinové žijí. Tam máme například... Samozřejmě teďka budeme připravovat památník nebo připomínku Jindřišky Novákové, nejmladší, vlastně oběti toho řádění té Heidrichiády. Skoro okolností nedaleko on bydlel.
0: Pane místo starosto, když projedu dnes teoreticky tou Heidrichovou zatáčkou, ujedu pár metrů a podívám se takto na chodník po pravé straně, tak tam donedávna uprostřed plotu bývala taková jako trafika, něco, takový domeček, jako kiosek nebo něco.
1: To nespomenete si? Nevybavuju, že bych popolil.
0: Nabízím sásku. Vypadalo to jak trafika z filmu stará.
1: Hlejte, je to možný.
0: Po pár metrech, nevíte, co s tím je?

0: Nevíte.
1: Netuším, to jste mě nachytal, ale fakt si vybavuju, po pár metrech výjíždím do Holešoviček a žádnou trafiku si teda nevybavuju.
0: No ono to takové nenápadné. Hmm.
1: Jestli to tam nenechali filmaři třeba.
0: Ne, to tam bylo leta, nevím, jestli tam ještě jo, je. Tak to a taková, jo. Si toho všimněte, to je. Ještě k této věci, jak moc to zajímá třeba některé občany nebo odborníky ze zahraničí, přijdou se podívat?
1: Jo. Opravdu tohle je téma, které zajímá jako širokou veřejnost a zahraničí strašně moc, jako lidi. Opravdu je to událost, která rezonuje celou Evropou, si myslím. Jako. Mm-hmm.
0: Takže asi, kdybychom dělali nějakou hitparádu, tak je to nejdůležitější nebo nejznámější věc, co se odehrála
1: za druhé světové války. Myslíte? Nebo myslíte jako historicky?
0: Na osmičce.
1: Jo, takhle, na osmičce. Pravděpodobně ano, ale samozřejmě jsou tam nějaké ještě historické věci, ale určitě tohleto přebíjí. A máme tam Hrabala a tak dále. To jsou taky...
0: Hrabali ale v Libni dole.
1: Ano, a to je taky osmička.
0: No, ano, vím.
1: Takže to jsou věci, které taky jako přetékají do zahraničí. Ale Anthropoid i díky prostě, i když nepovedeným filmům Hollywoodu, tak i tak oslovují prostě jakoby ty zahraniční návštěvníky nebo vůbec historiky.
0: Ještě mi řekněte, dům, ve kterém leta žil Karel Gott na osmičce, což je, myslím, Zenklova ulice.
1: Nejsem si jistý.
0: Je to pod Vlachovkou, když jedete k Heidrichově zatáčce, ale na druhé straně, jako i dneska činžák to. Kolikrát jsem se díval, jestli už tam je nějaká cedulička, protože tam možná strávil víc času než na Bertramce.
1: Dobrý tip. No a můžeme se tomu začít věnovat samozřejmě. My jsme teďka dávali vlastně pamětní desku Věře Čáslavský, která taky teda na osmičce žila, ale samozřejmě Karel Gott je dobrý tip. Karla Gotta mám rád.
0: No a teda když jsme u těch pamětních desek, já jsem také žil na osmičce.
1: Tak počkáme.
0: Počkáme, dobře. Na co, legrace samozřejmě, na co se vás nejčastěji teď, když se blíží ty komunální volby, ptají občané na ulici, když vyjdete? Pane starosto.
1: Místo starosto. No nejvíc asi rezonuje buď zahušťování sídlišť, to znamená prostě takový ten tlak paradoxně hlavního města zahušťovat sídliště, pak je to samozřejmě doprava, parkování. To jsou nejčastější problémy.
0: No počkejte, ale ta osmička, zrovna když vezmu Kobylisy, Bohnice, možná Ďáblice částečně, nevím jak dole, potom Líbeň a tak, tak já tam nevidím, a to jsem tam často, jako problém s parkováním, jako třeba na pětce, na dvojce nebo na jedničce.
1: V těch sídlištích ten problém skutečně je, že jo? Protože tam je to omezený prostorem, ty auta přibývají. Tam, kde jsou modré zóny, jako v Karlíně, pravděpodobně to pomohlo, ale na sídlištích modré zóny nejsou. Je to problém s dodávkama a tak dále, které samozřejmě podnikatelé mají, je víc podnikatelů a zabírá to víc místa. Takže to je to problém. Parkování prostě na sídlištích je velký problém.
0: Cítíte mezi občany, protože určitě teď před volbami jste v terénu, obavu, strach, nejistotu, co se týká cen energií, cen základních potravin, zejména u starších spoluobčanů. Je to věc, do které radnice asi nijak nezasáhne, ale komu to mají ti lidé říct, že?
1: Je paradoxně, jako to říkají hlavně nám, protože jsme nejblíž. Když bude problém s tím, že nebudou platit například v obecních bytech, tak se to dotýká samozřejmě radnice. Ano, lidi to vnímají. Podle mě ještě ne tak skutečně. Stále se tomu nechce věřit, že by mohlo přijít něco takového strašného, dá se říct, za desítky let, možná za 70 let něco, co by poznamenalo tuhle společnost výrazně. Jo, je to cítit. A cítíme to i jako v okolí, v rodině, všude. Jo.
0: Připravujete se na to nějak? Jednoho dne můžete jít mezi občany, řekněme někoho, kdo řekne tak, a já ode dneška nemám vůbec.
1: Víte co, já nechci být takový ten generál po bitvě. Ono tady se desítky let řešily nějaký green dealy a vymýšleli se různé věci. Já už jsem asi v roce 2014 natáčel taková videa o tom, že například panelové domy mají plochou střechu a jsou ideální na sběr dešťové vody nebo na solární panely. Znamená, kdyby už se tohle začalo řešit a ty velké panelové bloky by byly soběstačné energeticky, tak by ten dopad byl asi menší, kdyby se na tom dělalo 8-10 let, ale on se neudělal vůbec nic. No, dělali se nabíječky na
0: auta. Ale to je kdyby.
1: To je kdyby. To je problém blackoutu, o něm se mluví 10 let, taky se v této věci nic extra neudělalo. Ale v tuhle chvíli ta samospráva co může? Snížit daň z nemovitosti, požádat magistrát, aby vypnul modrý zóny, aby lidi neplatili, možná snížit cenu za svoz odpadu nebo nějak to dotovat, ale to je tak všechno.
0: Víte, jak je to s tím blackoutem? Stejně jako s ukládáním dat, zálohováním. Každý začne zálohovat až tehdy, až jednou o všechny data počítači přijde.
1: Jasně. Tak já jsem prepper x let, takže já jako tyhle věci nějakým způsobem řeším. Je to moje hobby, solární panely, nabíječky, světla, různé externí věci. A jenom zmíním, paradoxně jsem udělal takový manuál za krizové, co dělat, když, kdyby došlo k nějakému válečnému konfliktu. Asi 20 stránek jsem udělal takovým komiksovým způsobem. Jděte do metra, vemte si sebou tohle. Takový ty rady typu, nečekejte, že tam je jídlo v tom metru, je tam stálá teplota, takže se radši oblíkněte, i když je léto. No a paradoxně spoustu lidí mi psalo, že na mě podá trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, za to, že jako radní pro bezpečnost jsem vlastně chtěl udělat nějaký manuál, který jako vlastně uceleně není. Jo. Tak takhle ta společnost, on je to ochranný mechanismus u spousty lidí.
0: Ještě jedna věc, a to jsou ti patrioti, tedy strana, které vy velíte. Pro mě popravdě trošku nečitelná, protože úplně nevím, co o to očekávat. Toto jsou patrioti pro pravou osu. To znamená, že na jiných místech jsou to jakési franchízy, nebo jak tomu mám rozumět?
1: Je to tak, jako franchíza je asi silné slovo. S těmi lidmi se znám, léta setkal jsem se, máme nějakých 35 základních organizací, Jindřichův Hradec, tam máme starostů například, po Frenštát pod Radhoštěm, ty lidi osobně znám. Není to strana založená na nějaké ideologii, prostě je to o tom, jsem patriot, chci měnit věci okolo sebe nejdřív. Znám je, žiju tady a vím, co je potřeba udělat. Nemáme ambice nějaké velké politiky, komentovat nějaké zásadní politické věci, protože si myslím, že i já, který teda jsem 4 roky místostarosta, určitě jsem nedozral do toho, abych tady vám říkal, jak ukončit nějaký konflikty nebo a tak dále.
0: Jo, takže ambici řešit to celonárodní problémy, to nemáte. Takže to musí být patriot.
1: To je to přijde, musí se vykrystalizovat. Ono je spoustu lidí, kteří naskočí do politiky a přeskočí to střední odborné učiliště. To je, řekněme, ta komunální politika. A tohle, když přeskočíte, dostanete se do velký, tak to je velký průšvih.
0: Vy budete za patrioty kandidovat? Pomýšlíte si v duchu na pozici starosty?
1: Nepomýšlím.
0: Takže co je
1: cíl? Je to špatný to takhle říkat, protože lídr by měl říct, že pomýšlí. Já bych chtěl, aby tam zůstala koalice, která tam je, protože máme fakt skvělýho starostu. Je soudesky.
0: To je pan Gross.
1: Pan Gross. A opravdu je to jako výborný starosta. Nedosahuje jeho kvalit.
0: Dobře. Držím palce, těším se, že se třeba do voleb ještě uvidíme a jsem rád, že jste přišel. Na shledanou.
1: Děkuji.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanský výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingový výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako já jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s ní říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: cesta. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Teď trošku bez záruky, protože už bylo pozdě v noci.
2: Teď trošku fabulujete.
1: No, jenom vzpomínám. Taková, ale fakt jako totální, že ten, kdo si dá na Facebooku k profilové fotce českou vlajku, podporuje
2: Putina.
1: Putina.
2: No asi. Noří se do prokremlských sítí.
1: Co to je za logiku?
2: A to jsou oni, ta jich zvrácená perverzní logika. Tak tomuhle jsme došli, proto já mám takovou radost Trumpa, znovu říkám. Že jim do tohohle říznu.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové současné zadlužení České republiky, je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard.
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionů korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože pokud vím, tak hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni ta hnutí ano bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hlavně omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. Které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jej mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal. Pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

Jo, když jsem tě viděl vohozenou, fajn, jak šla si pyšně jako krásná láně. Je to tak. A myslela si, že ti všechno patří a smála si se. Do všech stran. Tvým životem byl

Jo, když jsi chodila do školy, all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě vní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. Najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit? Jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti,

bylo něco jiného, než hladu pod strom, mama stála, ale jak ti bylo toho rána, než přestala si se smát, než nechal ti jen trochu peněz a lístek v cizí řeči na rozloučenou snad, už neměla si co dát, tak sebral se

Princezničko zklamaná, všichni lidi pijou a pijou. Nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek, anebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Hampl je jeden z nejznámějších, ale určitě nejčtenější český sociolog, spisovatel. A dočetl jsem se na internetu, pane Hample, že jste nacionalistou. Jste nebo nejste nacionalistou?
1: Já se k tomu slovu hlásím v posledním roce nebo v posledním půlroce už ne tak nadšeně jako předtím, protože nacionalismus se teď hodně skloňuje v souvislosti s Ukrajinou a nejen s nějakým úsilím ukrajinského národa, ale že i s takovými velmi krajními skupinami, které mi nikdy nebyly sympatické. Tak jak já rozumím slovu nacionalismus, nebo jak jsem mu vždycky rozuměl, myslím, že hezký výklad podává kniha Chvála nacionalismu, kterou před pár měsíců si vyšla v češtině ta kniha, napsal izraelský filozof Hazony. A on tam vysvětluje, že jsou dva pohledy, nebo dva směry, dva způsoby, jak se dívat na svět. Mm-hmm. Jeden pohled je takový, ten podle něj nacionalistický, že svět je rozdělen do národních států a v rámci těch národních států, které jsou samostatné, probíhá nějaký společenský život, ekonomický život, to jde, si tam nějak pomáhají, hádají se spolu, prostě normální život. A každý z těch států si to těší po svém, má svoje pravidla. Mm-hmm. A potom je ten druhý pohled, nenacionalistický, což je pohled impéria. Ten říká, že celý svět má být podřízen jednou impériu, třeba římskému, nebo sovětskému, nebo klidně americkému, to je jedno. A že dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu, tak nenastane mír, nenastane spravedlnost. A vlastně to znamená, že to, že se nějací lidé snaží být samostatní, vlastně brání té krásné světové ideji, krásné světové spravedlnosti. A nezbývá tedy než vést válku proti každému místu, které je ještě samostatné, které je nacionalistické, dokud nebude celý svět podřízen tomu impériu a pak budeme všichni šťastní. To je ten římský mír, nebo možná dneska americký mír. Takhle to vykládá Hazony jako dva způsoby, jak se dívat na svět. Já si myslím, že to je dobrý výklad a já se hlásím k tomu nacionalistickému.
0: Když se vás zeptám jako člověk, jako vědce nebo odborníka, sociologa, tak musí to slovo nacionalismus mít vždycky nějakou nehezkou, nahořklou souvislost?
1: Já si myslím, že by nemuselo, ale...
0: Protože se říká ten nehezký tvar toho.
1: Ano.
0: Ten říká se nácek,
1: ano.
0: Je to tak.
1: Já tomu rozumím, ale mně se totiž nechtělo jít tím, jak to říct, tou ústupovou cestou, že tedy řekneme, tak nacionalismus je ten špatný, tak my to budeme říkat patriotismus. A někdo za pár let začne říkat, patriotismus je taky špatný, tak opustíme se patriotismus a necháme si, já nevím co, něco jiného. A takhle se budeme postupně vzdávat jednoho termínu za druhým. Já bych řekl v tomhle s poprem, nehádejme se o význam slov, jestli někomu tak strašně vadí nacionalismus, použijeme jiné slovo, ale jde o to, že měly existovat samostatné národní státy, které si žijí po svém. To si myslím, že je ta klíčová myšlenka.
0: Písničkář Karel Plíhal je vám znám, motojméno, tak říkal na nějakém vystoupení takovou vtipnou hlášku, jestli pak víte, co děti nacionalistů mají nejraději na svačinu.
1: Ne, nevím to.
0: Pribinácek. To je typický humor Karla Plíhala, ano, viděl jsem.
1: Ale tak jako, ano, i ty vtipy k tomu patří. A konec konců i to, že v každé zemi je jiný humor, je také vlastně nacionalistické, když se to řeknu.
0: Ale shodneme se teda na tom, že sprosté slovo to není.
1: Já si myslím, že by to nemělo být sprosté slovo. Konec konců ta kniha Hazonyho se jmenuje Chvála nacionalismu. A já upozorním ještě na jednu věc, a sice ono vlastně ta idea moderních národů se objevila vlastně až v 19. století se to formovalo. A ono tak, až taky v 19. století se formoval rasismus. Ještě v 18. století lidé neznali rasy v našem slova smyslu. I když si vnímali, že lidé jsou trochu jiní, tak prostě ta myšlenka ras tam nebyla. A já mám za to, mohl bych se tady odvolat třeba na knihy profesora Budiva, který to vykládá hodně sofistikovaně a hodně podrobně, že nakonec máme na vybranou, jestli přemýšlet národnostně nebo rasisticky. A že to někteří lidé přemýšlejí více v kategorii rasy, někteří více v kategorii národa. Ale že se velmi obtížně spojují tyhle myšlenky. A naopak, že nakonec stejně každý člověk, dříve či později, ať chce nebo nechce, inklinuje k jednomu k druhému. A uvedu to na příkladu z posledních let. Vemte si, jak kolik lidí takových těch globalistických intelektuálů opravdu je protinárodnostních a protinárodních. A jak snadno přecházejí na tu myšlenku protibělorského rasismu. Jo, prostě když chcete být protinárodní, když vám vadí to, že jsou samostatné národy, to, že mají státy, já bych řekl skoro, že jste odsouzen k tomu stát se rasistou, ať chcete nebo ne.
0: Co se, pane doktore Hample, přihodilo, že v posledních letech, a já to často sleduji, když se někdo prezentuje jako vlastenec, nebo národovec, možná řekněme spíš vlastenec, tak je odsuzován, stavěn na pranýř a neměl by se s ním někdo bavit. Co se v naší společnosti přihodilo, že vlastenectví je tak zatracováno?
1: Já mám za to, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili minulý čtvrtek v rádiu, o tom, ano. Jak byste připomínal to hujerství, které u nás zvláště silné, ale ono to souvisí, mám za to se všemi, u všech malých národů. Protože si vemte, jestli jsme malý národ, jestli jsme poměrně chudý národ, třeba v porovnání s jinými západními národy a státy, tak potom to znamená, že lidé, kteří jsou hodně ambiciozní, často i hodně schopní, to vnímají tak, že v rámci toho malého rybníčku nemohou dosáhnout svých cílů a potřebují se dostat do nějaké globální struktury, na nějaké světové ředitelství nebo něco podobného. Toho je asi jasné. A protože tam je obrovská konkurence, ne každý je tam nadšený z toho, že tam přicházejí noví čeští manažeři, tak to, co ten člověk může udělat, je, že, jak to říct, prostě vysaje kus z toho svého národa, z toho svého státu, ukáže, že je super lojální k těm světovým špičkám, udělá vlastně něco proti svému státu a proti svému národu. V důsledku toho ty národy jsou na tom hůř a hůř, nebo ty malé státy, tím pádem je ještě větší motivace dostat se do toho světového centra, tím pádem lidé ještě víc vymačkávají ty své národy a já myslím, že se na té Ukrajině vidíme, k čemu to až může dojít, protože já teď nechci říkat, kdo má pravdu v tom konfliktu a nemá pravdu a tak, ale v každém případě to, jak zkouší Ukrajinci, jaké obrovské oběti přinášejí, kolik tam mají mrtvých, jak je národ zničený, to je vidět, že se nehraje v jejich zájmu. Ale ti lidé, kteří jsou třeba Ukrajinci a sedí někde v Londýně, z jejich pohledu to je super výhodné, protože oni dostávají ty různé zajímavé nabídky a jsou zahrděny. Mm-hmm. To myslím, že je přesně ono.
0: Já vím, že vy sledujete ten rusko-ukrajinský konflikt, nebo můžeme říct válku, skrze některá zahraniční média, že se tomu hodně věnujete. Co si myslí v některých částech světa, třeba ve Spojených státech amerických, jaká je nálada obyvatelstva vůči tomu konfliktu, protože my v naší části, nebo v naší zemi tím žijeme hodně.
1: Co se týče těch Spojených států, myslím, že bychom tady mnozí u nás byli překvapeni, jak málo to Američany zajímá. Američany zajímají ceny benzínu, když jde o nějakou politickou záležitost, tak je třeba velice zajímá ochrana jižní hranice s Mexikem. Když jde o nějakou velkou zahraničně politickou záležitost, tak je zajímá Čína. A to, že někde u Dněpru nějaké dva druhy Rusů se tam zabíjejí mezi sebou, to opravdu pro ně není nějaká věc číslo jedna, ani věc číslo dvě. Já občas dokonce v amerických komentářích narážím na termín ruská občanská válka. Tedy jako, že Rusové si tam něco vyřizují mezi sebou. Samozřejmě Američané taky na to mají nějaký zájem, to nikdo neskrývá. Rádi, aby vyhrála ta ukrajinská strana. Ale aby to pro ně bylo nějaké velice důležité, to rozhodně není. Take the ribbon from your hair.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník.cz napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc, že...
2: Že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo
1: 12,
2: je poslal...
1: 21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do
2: ne,
1: ulic?
2: Ne, ne, ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi. I v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďko dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že seš prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma. První zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají, ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý to jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně, jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty se zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalý seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, až tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád pro to, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a něco všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: možná,
2: že to je
1: pojem
2: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby, jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt

0: reálné.
1: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
0: Jo. A není to cesta do pekel?
1: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
0: Opravdu?
1: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno ano. Bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná říká, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
0: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
1: To je všechno, tak děkuji moc.
0: To všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společně

0: příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska
2: takový
1: jo.
2: Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Končí sociální demokracie?
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohleto nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme shodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému. Já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba. To, o to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby... Mm-hmm.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farský, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. Hmm. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojede. Já s nima jako, chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, mm-hmm. ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, mm-hmm. jestli to tak lze říct, jo. Tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Mm-hmm. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, mm-hmm. tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve a tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu.
1: Mm-hmm.
2: A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
2: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
2: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
2: ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se utužovat třeba.
1: Aha, no tak to je.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze? Pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Mhm. Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenuji ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
3: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že vy se na tu problematiku díváte očima sociologa. Z tohoto úhlu jsou to dva ruské národy? Nebo dva druhy Rusů, jak jste řekl?
1: Já mám za to, že to nejsou dva druhy Rusů. Protože ve chvíli, kdy ti lidé se cítí národem, což Ukrajinci se cítí národem, tak prostě je to jiný národ. A my nemusíme zkoumat, jestli tedy nějak etnicky nebo jazykově, jestli to je spojeno nebo není. Prostě stačí, že se ti lidé cítí národem a Ukrajinci, nebo já bych řekl mnoho Ukrajinců, se v tuto chvíli zjevně cítí jiným národem, jsou Rusové. Ale rozumím tomu, že z pohledu Američana, pro kterého jsou všichni Slováni, všichni mluví jakýmsi skoro ruským jazykem, všichni jedí stejný boršť, že to je pod jeho rozlišovací schopnost.
0: Tak když se bavíte s průměrným Američanem, tak ten i nás má za Rusko.
1: Já mám za to, ano takže... že my bychom se do toho klidně mohli dostat jako další druh Rusů, ano.
0: Pane Hample, co to znamená teď aktuálně ta válka na Ukrajině v této fázi 12. července natáčíme pro naši zem? Už to tady utichá, protože už nevidím ty vlaječky na tramvajích, už nevidím ani tolik těch ruských aut třeba v ulicích Prahy a co je horší, ještě nevidím už tu solidaritu mezi lidmi, naopak vidím tu a tam mírné ostny. Co to teď znamená, tato fáze, v které jsme?
1: Já odkážu na data, která před pár dny vydala agentura STEM. Ano, je to skutečně STEM. Mně se totiž jednou stalo, že jsem v Primě zaměnil STEM a IVVM. A když jsem ta data ocitoval správně, pak u mě psali články, že jsem dezinformátor. Protože lžu, protože jsem vyměnil agentury. Ale je to opravdu STEM. Oni ta data, že nezveřejnili celá, což je veliká škoda, byť je to za státní peníze, nemůžeme se na ně podívat, takže vidíme jenom tu tiskovou zprávu. Ale je z toho vidět, že současnou strategii české vlády podporuje zhruba třetina společnosti a že ji podporuje stabilně. Ty dvě třetiny jsou proti a jsou stabilně proti. To nemusí znamenat a neznamená to, že by sympatizovali s Putinovým režimem, ale to znamená, že lidé mají za to, že bychom měli přijímat jenom takové sankce, které příliš nepoškodí nás, že bychom tam neměli dodávat zbraně a že bychom tam měli poskytovat nějakou humanitární pomoc. Tohle je jednoznačné většinové stanovisko české veřejnosti. Zdá se, že to je stabilní a že ani ty tři měsíce takové masivní mediální masáže s tímhletím nedokázaly pohnout. Potom máme tu třetinu obyvatel, ta by válčila, ta by ještě ideálně, nechci říct, že všichni by chtěli jadernou válku, ale někteří z nich možná ano, protože se ani nevědí, co to znamená to slovo a jiní se tak jako navzájem hecují. Takže máme tu třetinu, která je taková válečnická a dvě třetiny, které nesouhlasí s tím, jak vláda dělá a chtěli by jenom poskytovat tu humanitární pomoc. Pak je tady druhá záležitost a to jsou uprchlíci nebo migranti z Ukrajiny a tam vidíme na těch číslech, že ta solidarita dramaticky klesá, rychle klesá a vypadá to podle těch křivek, že to bude ještě pokračovat.
0: Je to věc emocí?
1: Já si myslím, že to není věc emocí, že to je poměrně racionální. A sice zase my nevidíme celá ta data z tému, takže já teď mohu jenom spekulovat. Ale mám za to, že ten problém je v chudších vrstvách. A já jsem na to upozorňoval už od začátku, ta ukrajinská migrace tady byla používána jako zbraň proti chudým lidem. Od začátku jsem viděl na sociálních sítích ty různé, já nevím, ředitele fabrik a různé manažery, kteří říkali, Češi nechtějí pracovat za tyhle ty peníze, tak teď máme Ukrajince a ty za to pracovat budou. Jo, takové vysmívání se těm lidem, to není, že by Češi byli tak líní, ale prostě mají nějaké životní náklady, nemůžou jít pod něco. Teď jsou ty případy, kdy někde se děti nedostanou do školy, někdy do školky. Lidé to prožívají velmi špatně a vidí, že vláda nemá chuť jim pomoct. To si myslím, že kdyby viděli nějakou celkovou solidaritu, viděli, že je tady chuť postarat se o všechny, naše i cizí, že lidé by v zásadě nebyli proti Ukrajincům, no, protože všichni vidíme, že tam válka je strašná a musím říct, že na země kouli není nikdo, kdo byl vhodnější k integraci tady jako stát se v další generaci Čechem, než jsou Ukrajinci. Takže v tom, já myslím, že to tak opravdu je, že ty lidé jsou prostě přizpůsobiví, jsou nám docela podobní, i etnicky tady zapadnou, že bletí prostě barvou očí. Takže z nich by byli jako snadno Češi, jo, řekněme za jednu, dvě generace. Ale když lidé vidí prostě, že je to zneužíváno proti nim, tak samozřejmě jsou naštvaní, to se jim nedivme.
0: Jakou roli pane doktore Hample, v celém tom konfliktu, který sledujeme už několik měsíců, hraje strach. Je to významný element? A myslím teď na obou stranách. My se můžeme obávat jednak vysokých cen energií, jaderné války, něčeho. Na druhou stranu Putin asi dobře ví, že strach je dobrá zbraň. Tak jak moc to platí s tím strachem? Protože strach je emoce, to mě dáte za pravdu, ne?
1: Souhlasím. Takhle, já nedokážu říct, co se děje na ruské straně, nerozumím ruské mentalitě a ani bych se neodvážil, jako kdy, třeba když občas jako vidím nějakou zprávu nebo čtu nějaký text, tak se neodvážím říct, že mu rozumím, protože prostě ta ruská mentalita je jiná. Nicméně čtu ruské analytiky, čtu americké analytiky, co oni říkají o Rusku, věřím, že snad oni možná rozumí o něco lépe než já. A to, co tam oni hodně zdůrazňují, že mají za to, že ruská strana je v tuto chvíli vedena strachem. Že se Rusové cítí zahraní do kouta, že Rusové měli pocit, že když nezahájí ten, že když prostě nepodniknou tu invazi na konci února, že to pro ně bude znamenat něco naprosto katastrofického. A obecně ti analytici upozorňují na to, že v dějinách jsou právě nejnebezpečnější ty situace, ne když je někdo agresivní a domáhá se dalších území, ale že jsou velice nebezpečné ty situace, kdy se někdo cítí zahrán do kouta, a teď ještě, když se cítí zahnán do kouta a má ten jaderný arzenál, tak to je recept na katastrofu, na obrovské riziko. Protože může udělat něco, co je totálně nepředložené i z jeho strany, ale on má v tu chvíli pocit, že vlastně nemá jinou možnost.
0: Dá se už v této chvíli, pane Hample, odhadnout, jak bude vypadat, nechce se mi říkat, poválečné uspořádání Evropy. Ale vlastně ano. Jestli se něco změní v okamžiku, kdy ta válka skončí, a já doufám, že už je to tedy na dosah, tak bude Evropa vypadat jinak?
1: Určitě bude. A já bych řekl, že i svět bude vypadat jinak.
0: Jste říkal před chvilkou, že to Američany vůbec nezajímá.
1: Jedna věc je, že to Američany nezajímá, druhá věc je, co se bude dít.
0: Jo.
1: Zaprvé, nezapomínejme, že to není jenom otázka Ruska, že to je otázka rusko-čínské aliance. Ten velký a silný je Čína. Bez podpory Číny by si do toho Rusové netroufli. A Američané to tak chápou, že jejich hlavním soupeřem je Čína, nikoliv Rusko.
0: A já tam žádnou podporu nevidím.
1: Ekonomicky, morálně.
0: To, že kupují jejich plyn?
1: Například.
0: To vám garantuju, že budeme kupovat taky ještě hodně dlouho.
1: Dobrá, ale není to jenom tohle. Veškeré stanovisko, všechna čínská stanoviska jsou proruská. Ekonomická spolupráce tam funguje naplno. My nevíme, jaká další spolupráce tam funguje. Zcela jistě Vladimír Putin pravidelně volá do Číny, aby informoval o tom, jak se ty věci vyvíjí. Já teď nechci spekulovat o tom, jestli to dokonce ze strany Číny není taková jakoby proxy válka. Ale nevím. Jo, prostě já nechci o tom spekulovat. Nicméně to, co zaznívá v těch prohlášeních, je to, že v tuto chvíli už cílem není jenom posunout nějakou hranici na Ukrajině. To bych řekl, že z hlediska obyvatel České republiky může být úplně jedno, kudy tam vede nějaká hranice. Ale to, o čem se dneska mluví, je zlomit americkou dominanci, zlomit americkou hegemonii, způsobit, že dolar přestane být náhradní měnou, změnit světové hospodářské poměry a podobně. A to by se podle mě mohlo stát.
0: Počkejte, vy teď mluvíte o případu Švédsko-Finsko?
1: Není to jenom tohleto. Já mám za to, že tím terčem těch aktivit není Švédsko, nebo Finsko, nebo Česká republika, my jsme všichni malí a bezvýznamní. Že tím cílem je změnit světové uspořádání tak, aby už nebyl jeden hegemon, což jsou Spojené státy americké, hospodářsky a politicky, ale aby ten svět začal být takový mnohovrstevnatý, mnohopolární.
0: No počkejte, to říkáte tak populárně, protože s tím by se dalo i souhlasit.
1: No tohle je otázka, jestli souhlasit. Protože z nějakého pohledu to může působit jako sympaticky. Už nebude na světě jedno impérium a bude mnoho těch malých impérií, budou se vyvažovat moci, což je...
0: Počkejte, to vám přece, pane doktore, musí být jako nacionalistovi sympatické.
1: Tak
0: co říkáte?
1: Mně to může být do nějaké míry sympatické. Mně se také nelíbí svět, ve kterém je jedna supervelmoc, která všechno určuje. A byl bych rád, aby Česká republika měla více samostatnosti. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají Spojené státy. Nelíbí se mi, jaký vliv tady mají americké firmy. To samozřejmě, tohle je jedna věc. Druhá věc je, že nevím, co by ten nový řád znamenal. Nevím, jak se budou chovat Číňani, když budou když posílí, nevím, jak se budou chovat Rusové, když posílí, já na to nechci mít názor, nevím to prostě. Ale nicméně vnímám to, že ze strany těch, řekněme, soupeřů Spojených států, což v tu chvíli především Rusko, nejde jenom o to posunout nějakou hranici na Ukrajině nebo zabránit tomu, aby se na Ukrajině instalovaly rakety nebo vstoupila do NATO, že cílem je ukázat, že Američani už nejsou tak mocní, že nedokážou ochránit svoje spojence, že je to všechno složitější. A zdá se, že na tohle to dobře reagují africké státy, že na to dobře reagují latinskoamerické státy, které v zásadě také mají plné zuby té americké dominance.

Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Thank you.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediný vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám no, si, kolik
2: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: A i ta odvolávací?
2: No prej jo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
2: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No, jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ním.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že po té, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš, ale
2: a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě úrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
2: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaší dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
2: Co jezdí,
1: ale i vytírá.
2: Yeah.
1: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
2: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
1: No.
2: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
1: Jak to?
2: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých peněz.
2: Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
2: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
2: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
2: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy, no. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
2: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
2: Jo, jo, jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
2: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
2: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No.
2: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
2: že...
1: Na to téma bych nežartoval vůbec.
2: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
2: se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
2: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
2: Ježiši Kriste.
1: Tak dopadne. Tak dopadne. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
2: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou nebo tatínkem.
1: Minister spravedlnosti?
2: No,
1: pan Pospíšil. A to je hezký.
2: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
2: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
2: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak no jo, bude mít jiné. Jako.
2: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
2: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
2: Jo, to je pravda.
1: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
2: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
1: Čeho?
2: Wellbeingu.
1: Co to je?
2: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před třeba 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, no bys nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
2: No, ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
2: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. Takhle jsem ty prsty měl očištěny ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
2: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
2: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
2: No. Že vás to žvanění neuživí.
1: No asi jo.
2: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
2: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
2: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
2: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
2: Jo, jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
2: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
2: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
2: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šlágr pořád.
2: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč si mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
2: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
2: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky
1: velkorysí
2: není nějaká...
1: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
2: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jakoby vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
2: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
2: no opravdu,
1: jak to mluvíte
2: ona se
1: o
2: tak,
1: ženách?
2: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká? Nevím.
2: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. Co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
2: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
2: Dokonce velmi.
1: Jo.
2: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
2: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
2: Vy jste vošklivý.
1: No tak,
2: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
1: Jo, takhle.
2: Já nevím, třeba vyrazit s Marianem.
1: Marianem?
2: S Marianem.
1: S Alfou? Nebo který?
2: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marian?
2: No Jurečka.
1: No Jurečka.
2: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
2: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí tak, když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
2: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
2: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No. A ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
2: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
2: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
2: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomnělo. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
2: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
2: Na to lidi nechodějí.
1: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
2: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy. Tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
2: No.
1: Tak uvidíme. Uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
2: S hořčicí.
1: S hořčicí.
2: Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no, modrou.
1: A jak by nám bylo?
2: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér

0: jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
1: Mm-hmm, takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom mohli.
0: Já to mám vymyšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Mm-hmm. Tam by nám dali kávovar. Mm. Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
1: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď bude
1: problém.
0: Míň jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No, teď jste se ovládl.
0: No, vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Zdravím vás, mistře. A vezeme to pěkně z ostra. Včera tady byl pan Petr Janíček, což je šéf nebo majitel pražského vyhlášeného Swingers Clubu. Představte si, jeden vyhodnocení, jeden z nejlepších na světě. A řekl mimo jiné, Swingers Party není skupinový sex. Poučil jsem se, pane Macinko. Češi začínají tento druh zábavy přijímat, jo? A náš klub patří mezi nejlepší na světě. Hygiena a bezpečnost jsou naše priority. Tak, říká pan Janíček.
1: To jsou věci, no tak to je fajn, že ten swing se zase vrací. No, to jako mě napadlo.
0: To není úplně swing právě.
1: No tak jako, ono to prochází, i ta hudba prochází vývojem, že? My takhle děláme s prezidentem už dlouho, děláme takový jazzový koncerty, tak jestli ten swing teďka se vrací, tak to, že bychom se, kdeže to má ten pán, že bychom tam někdy...
0: Někde na okraji Prahy.
1: Jo, tak no. To já tak nevím, no tam... Tam já jsem nikdy nebyl, ani ta částka nesouhlasí a to byla tam i tma, takže určitě si na mě nikdo nemůže pamatovat.
0: No, co myslíte, má se o těchto věcech hovořit takto otevřeně a v médiích?
1: A tak je to... Tak ten pán Petr Janíček bezesporu potřebuje, aby se o tom mluvilo, jo? Protože leckdo pak neví, že jako swing nějaký existoval, takže
0: prostě no, pak... No to potřebujete i vy, pane Macinko, aby se o tom mluvilo.
1: Jo, myslíte?
0: No. Tak je vidět, že jste v této oblasti ještě pokulháváte trošku.
1: No tak on, to je jako přece starodávná záležitost, ne? Pak už byly ty moderní jazzy a hudby a tak, ne?
0: No.
1: Ale tak jako dělat z toho rovnou party.
0: No takhle, chcete si jít podívat na koncert, ať nechodím kolem horké kaše.
1: Tak šel bych na koncert swingovej, no. To, proč ne? Teď to je pěkná, pěkná muzika.
0: Tak jenom se zeptejte milostivé paní, jestli vás pustí.
1: Tak ona by asi šla se mnou, ne? Tak ona má taky ráda hudbu.
0: To může taky. To může no, taky, bude chodíme, hodně překvapené.
1: Chodíme, jo?
0: No.
1: Tak je pravda, že ona je mladistvá, tak ona ten swing určitě neměla kde odposlouchat.
0: Mladistvá, to je termín, ona není mladistvá, ona je mladá.
1: Dobře, tak je teda mladá, no.
0: Ale už je dospělá samozřejmě.
1: Dospělá už bude, no, nějakou tu dobu.
0: Vypadala.
1: No tak to by možná mohla nějaký ten swing si vybavit třeba z filmu, nebo z televize, nebo z internetu.
0: No vidím, že fanoušek nejste tohoto druhu zábavy.
1: A tak. Já myslím, že tady největší propagátoři swingers musí být jako, když se podívám na tu naši vládní sestavu, tak to je přece jako největší a nejslavnější swingers party v naší zemi, která jede, ne? Tam přece...
0: Jakože každý s každým.
1: Tam obcuje, jako už mám pocit, jako koza s oslem, jako protože... A celý se to tam děje na tak prapodivným formátu, kdy... Dřív bývala opozice třeba levicová a vláda pravicová, nebo obráceně. Dneska je vláda složena v podstatě jako na podkladu swingers, kdy tam jsou radikálně levicoví piráti a pak někdo, kdo zase o sobě tvrdí, že je pravice a opozice je já nevím kdo. Takže já myslím, že swingers party probíhá, jenom bych možná trošku vypnul ta světla, aby na to nebylo tak vidět, protože to je ostuda.
0: Vidět na to je, to je pravda.
1: Vidět na to je čím dál víc, no.
0: Říkal mimochodem v tom rozhovoru, nejmenoval teda pan Janíček, že tam chodí i lidé z politických kruhů.
1: Jo.
0: Zaswingovat.
1: Tak...
0: Ale ani nenaznačil.
1: No tak tam se to peče. Tam se to peče, no tak vidíte. Tak je, pak, že přijdete na vládu a má někdo ty oči tak vyvalený, co? Na to, co se tam děje.
0: To nevím.
1: To neříkal?
0: Byl bych opatrný.
1: Tak já si to pustím, ježiš, to musíme vlastně být teď opatrní. Teď musíme být opatrní, nebo...
0: Na nás skočí kryt.
1: Na nás, no, to je radši do krytu. Půjdeme do krytu.
0: Aby jsme nebyli protisystémoví, nebo jak to je, antisystémoví. Tak jedeme, podívejte. Tvařte se jako malé a střední, vzkázal Sikela velkým firmám. Šlo o nadsázku, tvrdí ministerstvo. A tady vidíte, když vám to zvětším, že se tomu člověku nedá věřit ani dobrý den.
1: Je to přece nejviditelnější exponent protikorupčního hnutí STAN, ne? To je opravdu jako tragédie. Já jsem se schválně na to video díval, kde to říkal, jo. Ten člověk je opravdu odvaha sama, že on přijde na svaz průmyslu a dopravy, což je vážná, to je jako vážná instituce, která sdružuje ty nejdůležitější a největší průmyslníky. to jsou takový ty kapitáni, kteří tady, když padnou, tak padne celá země a desítky tisíc zaměstnanců a on tam přijde a normálně jim tam hodí tady tohle, jako prostě, ale on to neřekl ve vtipu, já jsem se to pouštěl, každý si to pustil a on řekl, tvařte se jako malé a střední, aspoň na přechodnou dobu. A vůbec nic, jo.
0: A jako... se řekl, že přimhouří oko, nebo něco.
1: To potom, no to tam bylo ještě v souvislosti s něčím jako s nízkonapěťovou elektřinou, ale tohle prostě, to je totální facka. To je vlastně výraz a to je důkaz toho, obraz toho, jak se vláda vůbec jako chová, jakým je všechno úplně ukradený. Je prostě zvolili, tak my teď vládneme, vy si skučte, jak chcete a jestli máte nějaký problém, tak to není náš problém. A když prostě, tak vám řekneme takovouhle pitomost, jo. Prostě ten Síkela je opravdu, opravdu jako symbol tragédie téhle vlády. Ono jako, má to on jako přesah, který si tady tyhle ty pitomci ani neuvědomují. Prostě teď teda jsme ta věrchuška, co předsedá ty Brusely, že? A všude. To znamená tady na toho pána, protože ta energetická krize není jenom u nás, ale je všude jinde, tak na toho pána jsou, jako občas se někdo podívá i z jiných zemí a tam prostě se to překládá. A jestli tvrdí pan Srnka, což je mluvčí MPO, že šlo o jasnou nadsázku, tak já jsem si teda nevšiml, že by šlo o nadsázku, no ale když to přeložíte, tak ten vtip se, i kdyby tam ten vtip měl být, tak se ztratí. A teď si to všichni čtou a myslí si, že to je vážně. Nebo už jenom, kdy to přepíšete. A za měsíc, za dva, za pět, nikdo nebude vědět, že šlo o nadsázku a že to je vtipkování v Babišovi, nebo já nevím, možná, jo, já doufám, že šlo o vtipkování. Takže
0: no,
1: ne, prostě já tady musím prostě říct, že, a teď se omlouvám všem, že prostě pan Síkela je hlupák. Pan Síkela je hlupák a myslím si, že by měl opravdu, ta vláda by se měla podívat, ODS by se měla podívat, Hnutí STAN by se měla podívat a říct si, měli bychom asi vygenerovat někoho normálního, protože tohle to už opravdu přesahuje všechny meze.
0: No počkejte, ODS přece musí dělat, že to nevidí, ne?
1: No tak jasně, ODS prostě nemůže dělat, protože to je druhý největší tam subjekt ve sněmovně, starostové, ale zase všechno to prostě potom padá na Fialovu hlavu, jo? A je to prostě škoda, že my jsme jako relativně docela schopný národ, ale oni vygenerují takového hlupáka, který prostě fakt jako dělá jednu chybu za druhým. To je prostě, on by mohl být jako čestný předseda Pirátů. Protože ty jsou na tom úplně stejně, jo. Ale no, navíc je to Slovák, takže možná tam na tom Slovensku se to tak dělá, že? Ty malý a střední.
0: A to je ono. On je to Slovák a on chtěl vyvinit toho Babiše. On ho Babiš uplatil, aby to tam řekl.
1: A nebo si myslím, že to spíš nechápe a fakt to myslí vážně. A ten Babiš to taky myslel vážně. Já nevím, jako, když sledujete kroky, výroky a absolutní bezradnost a beznadějnost tady pana Síkely, tak já normálně začínám věřit tomu, že on neví, že Babiš udělal to, že to řekl, že to fakt je autentický výrok. Já jako začíná u mě převládat, že tady ten člověk to fakt neví, nečte, nemá souvis. Nezná souvis. A toto je prostě z jeho nitra.
0: To nemá žádný souvis, říká pan Babiš. Tak, podívejte, přednost má diplomacie, ne fotky na Instagramu. Odmítl Fiala Babišovu výtku. Přednost má diplomacie, pane Macinku.
1: Tak to je dobrý, no. To je dobrý takhle vědět, že tudy se ubírají myšlenkové pochody pana Fialu. Ale já teda žádnou diplomacii nevidím. Diplomacie a zahraniční politika, to je tak, vzpomeňme si na hodiny dějepisu, kdy si pamatujeme Bismarcka, tady tyhle ty, tam se taky řešily složitý věci a války a uspořádání a mír a příměří a tak dál. A byla to skutečná zahraniční politika, ve které se vědělo, že nikdo nemůže vyhrát 10-0, ve které se vědělo, že se musí bavit každý s každým a nejenom prostě skupinka, která se bude utvrzovat v jedné věci a s tou druhou se nebavíme. To byla zahraniční politika, to byla diplomacie. Dnes toto, co předvádí pan Fiala, anebo jeho ministr zahraničí, pan bakalář IT oboru Lipavský, který nedávno... On je bakalář, no. Představte si... Bakalář Lipavský, který teďka přijel do Německa, aby tam v jednom z hlavních denníků udělal rozhovor a řekl Němcům, že éra Angely Merkelové skončila. Tak To je dobrý, že si toho pan bakalář všimnul a že to těm Němcům tam přijel říct. Oni prostě určitě na to museli zírat. Ale víte, co se týče tady tohodle, já teda jsem jako viděl taky nějaký fotky pana Fialy, jak dělá tu diplomacii. Jo? On teda nemá Instagram, ale má Facebook. Babiš je tím Instagramem teďka v poslední době nějaký fascinovaný, takže protože má na to ty lidi a oni chtějí asi tu výplatu, takže se mu starají o ten Instagram taky. No ale zlí jazykové tvrdí, a já jsem to jako slyšel z velmi autentických míst, a jako hodnotí vystupování pana Fialy a pana Babiše v roli předsedy vlády třeba na těch evropských radách. Jo, a teď fakt se člověk dozvídá, že ten Babiš je absolutní šílenec, prostě tam přiváděl k šílenství všechny ostatní, furt se tam s někým hádal, prostě pořád tam něco chtěl, všichni si tak jako už jako někdy ťukali do čela, někdy si rvali vlasy a někdy, údajně teda, někdy docela často ke konci jako v podstatě dostal, co chtěl. A byl tam v roli českého premiéra. No a pak se dozvídáte hodnocení působení pana Fialu, který dělá diplomacii, podle na rozdíl Babiše. A zjistíte, že ten člověk tam za těch, já nevím, 10 měsíců neřekl ještě ani jednou žádné slovo. Že tam sedí, píše si poznámky.
0: Neřekl žádný slovo? Ne. Ani prosím jeden chlebíček?
1: To ne, to on se neodváží.
0: Neodváží.
1: Tak nevím, možná to není pravda, ale je to prostě, jsou to lidé, kteří jsou svědky tady toho. Já sám jsem na tady těch evropských radách, taky jsem k tomu trochu přičichnul. Taky jsem byl, pracoval jsem v kanceláři prezidenta republiky zrovna v době, kdy bylo předsednictví, zrovna v době, kdy tady padla vláda, tudíž řada z těch takových méně viditelných, nebo ale velmi častých věcí padala místo na předsedu vlády, na prezidenta republiky, který je hlavou státu, takže trošku vím, jak to funguje. Párkrát jsem se tady těch akcí zúčastnil a je to zajímavé to sledovat. A když vám pak někdo říká, že Babiš se tam hádal, a přiváděl všechny šílenství a Fiala tam ještě za 10 měsíců neřekla ani slovo. Tak prostě pak je teda otázka, kdo dělá tu diplomacii a kdo ne. Viděl jste teďka možná, a jenom ať to tady jako nerozkecáváme, ale úplně mě dojalo, jak si francouzský prezident Macron udělal z pražského summitu krásné video. Krásné, úžasné 4minutové video, ve kterém já jsem si teda nevšiml, že by tam byl pan Fiala. Neviděl jsem ho na žádném záběru, ale Macron tam jedná se Scholzem, německým kancléřem, a s Azerbajdžánem, sedí vedle, řeší problém Azerbajdžánu a Arménie, jo, jedná tam prostě s tureckým prezidentem Erdoganem a tak dál. Prostě to byl Macronův summit v Praze. Macronův summit EU v Praze. To znamená, já si myslím, že naše diplomacie, která má podle pana Fialy přednost, je v podstatě pokračováním francouzského předsednictví, které bylo v první půlce roku a evidentně to vypadá, že pokračuje i v druhé půlce roku. A my jsme tady servisní organizací pana Macrona, aby ty videa a ty chlebíčky neplatil jenom pořád francouzský daňový poplatník, ale aby jsme taky přispěli.
0: Ten Lipavský fakt bakalář?
1: Jo, je to prostě bakalář, to je vzdělaný, člověk.
0: Tak to bych tam...
1: Taky jste vzdělaný člověk.
0: No tak to bych tam mohl taky jít, ne?
1: No proč tam nejdete?
0: No oni mi nevolali vůbec.
1: Tak já vám zavolám, nebo to nějak naaranžujeme.
0: Ale já bych chtěl být ve vládě odborníků. Ale nemám transparentní účet.
1: Tak to si musíte vybrat. Buď to vstupte do pirátské strany, která generuje tam prostě, když jste bakalář, tak to už jste kandidát pomalu na vicepremiéra. Nebo na zastupujícího vicepremiéra. No a nebo pak můžete jít na demonstraci lidí s transparentníma účtama, kde se skládá vláda odborníků a kde žijou v iluzi, že Miloš Zeman vyhodí vládu a napíše tam a dostane ten usmolený papír, na kterým si napsali ty svoje odborníky a že je tam jmenuje. Takže no, to byste se tam klidně taky mohl připsat.
0: Tak tady bych si nevybral, to je to též. Ale nějaká normálně, neříkejte mě, že by mě nemohli dát to životní prostředí, to může dělat každý, ne?
1: No, životní prostředí je složitá věc, to byste nechtěl dělat.
0: Tak kulturu nebo něco takového nedůležitého.
1: Kultura je super, to vás by milovali.
0: Jo?
1: To já bych vám to přál.
0: Fakt,
1: vy byste byl, by, vá, bejt váma, jdu dělat ministra kultury.
0: No, jdu dělat, co to je? Tak musí mě někdo zavolat.
1: Tak se přijde, kdo to je teď? Víte, kdo je teď ministr kultury? Já nevím.
0: Tak,
1: tak pryč ne, nahradit.
0: Ne, to pan Baxa.
1: Takhle ten má dalších 18 funkcí. To nemůže stíhat, to je jasný, že pak o něm nevíme, že dělá. Já jsem ani nevěděl, že je ministr kultury.
0: No, já to tak říkám bez záruky. Já vůbec, oni jsou někteří tak neviditelní.
1: Já myslím,
0: z té vlády, tam je několik lidí, já jsem se nedávno díval na Seznam. A já jsem si říkal, kdy jsem naposledy četl nebo slyšel, že ten člověk něco zajímavého vykonal.
1: No. Tak ono, dá se, možná se dá to tak brát, že třeba když tam máme, za prvý jako od některých je to jako milý, že nic neříkají. Jo, to je jako v případě třeba paní ministrině pro vědu, paní Langšádlové, tak myslím, že je hezké, že nic neříká, že nevystupuje a že...
0: Ne ministrině pro vědu?
1: No, ona je ministrině pro vědu. A ona jako vystudovala nějakou soukromou školu v Kolíně, tak je určitě bakalářka nebo možná i magistra, takže proto dostala tu vědu. A já myslím, že to je od ní mimořádně milé, že nic neříká. Jo, ale taky možná dostudovává.
0: Jo.
1: Dohání to, aby... věděla, co ta věda je.
0: No, já mám ještě kamaráda, který organizuje takovýto studium MBA a říkal, že to jde za víkend udělat.
1: MBA?
0: No. Tak mám si to tak taky nechat tam?
1: No, jasně, tak to je jako, má to o jedno písmenko víc než BC.
0: BC, a říkáte teda jít na tu kulturu, že byste to jako...
1: No, protože vy, to jako o vás by se hnedka vědělo. Vy byste byl furt všude. A vás by ty herci milovali.
0: No to už je milou teď.
1: No, dej.
0: By mi zavraždili hned tady.
1: Proč zavraždili? To byste věděli, jak by vám... Konečně by za váma přišli a když už by věděli, že vy jste ten ministr.
0: Pan Hrušinský by zahájil protestní hladovku.
1: No, tak... A to je... Jo, vlastně tenhle ten. Já jsem zapomněl.
0: To je herec.
1: No.
0: Tatínek byl národní umělec.
1: Ale ne, pan Hrušinský je poplatný režimu. To je režimový umělec. A kdyby vy jste byl ministr kultury, nepochybuju o tom, že by okamžitě říkal, a já jsem to tak nemyslel, Xavere, já vám vlastně ty některé názory máte fajn a já jsem vám vždycky fandil a přijďte někdy do divadla k nám a já vám tam to vidím. To byste, on zase není tak hrozný. Když jste ministr, tak není tak špatný.
0: A nemohl byste tam zavolat teda nikam? Že jsem připravený?
1: Tak to řekneme tomu Hrušinskému, je to domluví.
0: Já najdu diplom někde, ten mám doma.
1: Připíšem tam to MBA, to zvládnete to za víkend?
0: No ten byl mi v pondělí.
1: No, tak jsme domluveni.
0: Jdeme do toho, jo?
1: Já to zařídím.
0: A doufám, že nebudete chtít po mně za to nějaký jako zakázky nebo něco, protože já to vezmu poctivě.
1: Ne, já budu chtít permanentku do divadla na Jezerce. To mi dáte, ne?
0: To jo. Poté, co jste odmítnul permanentku do Swingers klubu, tak aspoň takto.
1: Já jsem říkal, že bychom šli na koncert.
0: No,
1: a jako koncerty divadla.
0: Já vám to pak, pane Macinko, musím ještě vysvětlit. Ono to není tak, jak si myslíte.
1: Jo,
0: ono to není úplně o muzice.
1: Jo, vy jste
0: ale
1: tam
0: bude se vám podívat. To líbit, tak vás tak.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě světě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda, Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské
1: starosti,
2: unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Ne? Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodů a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Hmm. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal.
1: Takže západní,
2: za nás.
1: Řekněme.
2: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti. Mm-hmm.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu, a inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě, takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté, takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme,

0: vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
0: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě

0: co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Wait a minute, fellas. Don't go without me. God damn. Okay. I don't know what we're doing. Oh, thank you, David. On top of all... No. Shh. Smart-ass musician.

smrti. Má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Začíná maškarný ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles. Pokojská v šest přijde do práce, provětrá madrace, pod lůžkem najde zlatou minci. Děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci a přemýšlí o krásným princi.

0: les, kam jsi to prosím tě vles?
1: Petr Hampl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se změní po válce tady pro mě? Klesne mi cena benzínu, nafty případně, plynu, elektrické energie, zruší se víza s Ukrajinou, protože tam máme vízovou povinnost, pokud
2: ano, ano.
1: Nebo nemáme? Dochází z Ruska, máme určitě.
2: No v tuto chvíli si myslím, že je dočasně bez, že je jako ten vztah dočasně bezvízový.
1: Co se změní pro mě?
2: Dobrá. Myslím si, že Česká republika na tom bude teď nějaké roky špatně, a to bez ohledu na výsledek té války. Protože v jednom případě se nám podaří dobít Rusko, ale že tam si nebudou rozdělovat ta ropná ložiska Češi, bude si rozdělovat někdo úplně jiný a benzín nám určitě kvůli tomu neklesne. A bude se obnovat Ukrajina pravděpodobně za peníze, které by jinak se třeba mohly použít na něco u nás. V druhém případě naopak posílí Rusové, což může znamenat, že nás ještě více odříznou od různých zdrojů a podobně. Já mám za to, že pro nás je teď všechno špatné, a naopak mám za to, že právě malý národ, jako je náš, v téhle té veliké situaci, velice složité, kde se ty věci mění, nikdo nevidí dopředu, by měl hrozně myslet na sebe, hrozně myslet na to, že můžou být různé varianty vývoje, snažit se o nějakou maximální soběstačnost, snažit se mít dobré kontakty na všechny strany, a že ta strategie, kterou děláme my, to znamená, že jsme američtější než sama Amerika, že to je strategie v zásadě svévražedná.
1: Sociolog je, pokud si to dobře interpretuji, člověk, který mimo jiné umí odhadnout náladu ve společnosti.
2: Ano, měl bych schopen se podívat na data a něco z toho říct.
1: Tak, váš sociologický pohled, je možné, že ty obří nárůsty cen energie vyženou lidi do ulic?
2: Pokládám to za pravděpodobné, ale nečekám, že to, že lidé vyjdou do ulic, by měnilo poměry. Lidé prostě vyjdou do ulic, budou naštvaní, možná z toho bude místy nějaké neproduktivní násilí, za pár dnů se unaví, to bude celé. Vemte si francouzské žluté vesty, jak to vypadalo masivně, o dva roky později už nevíme nic. Takže ano, čekám nepokojnou situaci, ale nečekám, že by to změnilo poměry.
1: Vy máte, pane doktore Hample, novou knihu a předpokládám, že ta, co jí máte před sebou, že to je ona.
2: Ano, je to ona.
1: A já v tomto pořadu velmi rád představuji nové knížky. Pojďme o ní krátce pohovořit.
2: Dobře. Já jsem v roce 2018 vydal knihu Prolomení Hradeb.
1: Ano.
2: To byl ten bestseller tehdy.
1: Velmi prodávanou, pokud ano. Si pamatuji.
2: A takže teď před týdnem je na trhu Prolomení Hradeb 2. Já myslím, že to můžu ukázat někam do kamery.
1: No jasně, jsme tady. Prolomení Hradeb 2.
2: A ona, ta kniha, je dvakrát tlustší, než byl ten první díl. A to proto, že fakticky ta druhá polovina je ten nový díl. A ta první polovina, tam jsem udělal to, že jsem přepsal ten první díl. Protože po těch 4 letech jsem musel uznat, že ta kniha nebyla až tak chytrá, jak jsem tehdy měl pocit. V tom smyslu, že některé věci, o kterých jsem si myslel, že se stanou, se nestaly, a věci, o kterých jsem myslel, že se nestanou, se staly. To znamená, že ta teorie obsahovala nějaké chyby. A v takovém případě je férové uznat, že to nebyla úplně správná teorie, a trochu ji změnit.
1: O čem je Dvojka?
2: Dvojka obsahuje scénáře dalšího vývoje Evropy ve vztahu k islámu. Mám za to, že v tuto chvíli jsme sebevražedná civilizace. Někteří lidé mají za to, že to, co se teď děje, skončí tím, že se všechno usadí na takové jako nižší úrovni, kdy bude více cenzury, budeme chudší, ale budeme nějak stabilně žít. A já se v té knize snažím ukázat, že to nesměřuje k tomu, že by se to stabilizovalo na nějaké horší úrovni, ale že to, co tady děje, je čistá destrukce a čistý chaos. Tím pádem se stáváme územím, které může zase kdokoliv zvenku kolonizovat. A zdá se, že ten, kdo měl největší chuť, je ta poměrně agresivní muslimská civilizace, která je hned u sousedů a která, když vidí, co se u nás děje, tak dělá to, co by se od ní dalo čekat. Mm-hmm. To znamená, že pomalu kousek za kouskem to území kolonizuje, a kladu tady otázku, jestli během současné generace, tedy během života těch lidí, kteří jsou dneska mladí, bude islám vyhlášen státním náboženstvím ve všech evropských zemích, anebo ne. Mám za to, že spíše ano, ale mám tam různé scénáře, samozřejmě jsou možné i jiné scénáře.
1: O čem bude Trojka?
2: Trojka? Já už ji mám v hlavě.
1: No jasně.
2: A bude se jmenovat O společenské smlouvě, nebo tak nějak podobně. A sice ono, když se mluví o tom, jaké jsou ty elity strašné a jak jsou sebevražedné a co všechno dělají, tak je zatím často taková představa lidové revoluce, ty masy, které smetou elitu, udělají nějaký lepší stát a spravedlivější společnost. A já možná jak stárnu, nebo jak se více dívám kolem sebe, tak tomuhle tomu začínám být skeptický. K tomu, že by ta masa dokázala vymést celou elitu a udělat si nějakou svoji krásnou společnost. Takže mám za to, že, a tak to bylo i když se podíváme do minulosti, do různých revolucí, ano, ten lid samozřejmě hraje svoji roli a je důležitý, ale většinou to bývají i třeba nějací oligarchové, kteří se na tom přiživí a hrají v tom svoji roli, pokud se s těmi lidmi dokážou dohodnout. Bývají to takové sebevědomé vyšší vrstvy, třeba nějaký bývalí důstojníci nebo kupci nebo něco takového. To znamená, že by mělo spolupracovat více společenských vrstev společně. Samozřejmě vždycky to je, že každý má pocit, že on dává příliš mnoho a ti ostatní jsou líní, ale v zásadě dokážou spolu žít a v zásadě se dokážou podporovat. Mám za to, že něco takového se podařilo v Maďarsku, kde je ten Orbánův režim, ve kterém hrají značnou roli někteří oligarchové, ale dobře, oni bohatnou, ale normálním lidem se nedaří špatně, jsou chráněni proti válce, jsou chráněni proti velkým výkyvům cen a podobně. Je o ně docela slušně postaráno, takže z jejich pohledu, ať si tady oligarcha bohatne, když já můžu docela dobře žít. A to není jenom otázka vztahu mezi oligarchy a obyčejnými lidmi, to je spíš otázka vztahu vůbec mezi společenskými vrstvami. Tak tím bych se chtěl zabývat, jak to udělat, aby vztahy mezi společenskými vrstvami byly relativně harmonické.
1: Těším se na to, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hej na divnej ptáku. Už greenhorni se stavějí do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu mědi,

manifest. Ten mlčený zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená křídla. A kde jsou generace modrá

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavil baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má 100% tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně nějak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný deštník. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no? Od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout, když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poct, je obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Po kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To je prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globální hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi nový díl, že paní Karol?
2: Ano, máme ho tam.
1: No a tak jsme tam trošku zase tu paní Nerudovou rozebrali a to se mi moc nelíbí.
2: Ona se zase složí, nebojte se.
1: Jo, bude to v pohodě. Pan Fiala bude jezdit s herečkou, víme tak o tom, budeme mít konkláve.
2: A řízky od pana Nevorala.
1: A přátelé, kdyby vás to zajímalo, jakože by mělo, tak Za stranu a za lidi najdete na rádiu Xaver, na YouTubeovém kanále Xaver Live a pokud to máte raději s obrazem, chcete nás vidět, jak nám to sluší s paní Karol, pak na www.xtv.cz.

viděl jsem jí téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy, představil jsem se jí country boy a zeptal se jí na nejbližší spoj. Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou. V tom však pošťák přináší.

0: předešle všechny své sliby, oj, oj, oj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil, dopravil mě prakticky až k ní, netušil jsem, že je gravidní. Mé oči klohužou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech. Oj, oj, oj, jiný boj, oj, oj, oj, country boy.
1: Rádio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás?
1: Ano, ano. Já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: A co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní Wilsonky.
2: Ne, měl, musí, ne? To bude zlomit,
1: no, je, může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě, ne?
2: Já mám jak Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
2: No kde teď má přátele? Na východě, na západě, co myslíte?

0: Chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Hraje vám
2: Sounds like home, don't it? All my music.
1: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Je. Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po
1: kroku
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to
1: jsi mu vděčný.
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme. Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
2: To Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy. Hmm.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím
2: přesně. No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože ministr Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal první místo předsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohleto je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohleto je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit, no tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí. Oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. Vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Je co.
2: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy a najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Petr Kolečko je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Kolečko je scénárista, zejména režisér a také dramaturg. A když se podíváme na vaše nejslavnější, možná diváky, pro diváky nejznámější díla, Okresní přebor, Most, Trpaslík, Osada, Lajna, Vyšehrad, pro mě teda také Liga mužské moudrosti, tak je z toho jasné, že jste zaměřený na humor. A já slyším v médiích, pane Kolečko, denodenně, že žijeme v hrozné době, ve zvláštní době, a skoro to vypadá, že pro humor tady není prostor. Existuje něco, z čeho je, nechci říkat zakázáno, ale z čeho je nevhodné si dělat legraci?
1: Za mě asi ne, když bych se musel možná ocitnout v té situaci, že bych volil Sofinu volbu, jestli z toho to si dělat srandu nebo ne. Spíš si myslím, že asi na takovou věc bych já těžko narazil. Jestli žijeme v době, myslím, že ta doba vlastně naopak ten humor si žádá, protože ten humor vždycky byl už za druhé světové války, prostě v koncentrácích si se dělalo divadlo, aby ty lidi nějak z toho jako vlastně, aby to celý přežili, takže myslím, že čím tvrdší doba, tím ten humor se stává jako tou nejojedinělejší cestou, jak z toho ven.
0: Je podstatné, kde má ten autor tu hranici, nebo na to jsou důležité takzvané třetí nebo druhé oči?
1: Je jako pravda, že když něco takzvané za hranou, já teda beru většinou za hranou, nám takhle, já bych zase nekecal, nám se stalo moc krát v těch různých týmech, že jsme něco si řekli, že je to za hranou, protože v té chvíli je to nevhodný, ale myslím si, že to spíš je jako takový, že třeba v té situaci ta postava nemá ten důvod nebo ten charakter na to, aby řekla něco takhle, až takhle nekompromisního nebo nekorektního, byť já se tomuhle slovu poslednímu snažím vyhnout, protože si myslím, že to nemá vůbec existovat, ale takovým věcem jako došlo mnohokrát, že toto je za hranou, ale opravdu si myslím, že to je spíš, jako není to nějaká autocenzura obsahového typu, ale spíš toho, řekněme, dramaturgického typu, jestli jsem to řekl dost srozumitelně.
0: Já myslím, že ano, ale řekněte mi ještě, jak často se setkáváte se souslovím přestřelený fór?
1: To velmi často, to jakoby vlastně velmi často mi i v té realizaci, jako když někdo něco režíruje, tak velmi často se ukáže, že ten fór, který třeba na papíru vypadal nepřestřeleně, je v té realizaci přestřelený, takže s těma setkám pořád a v každém díle, každého seriálu máme spoustu věcí, které prostě nakonec řekne, to je moc a to je úplně běžný.
0: To řekne kdo?
1: To řeknu někdy já, někdy nějaký můj dramaturg, někdy se na to shodneme, když si to čte režisér nebo kreativní producent, někdy to řekne režisér až na place, když auto vůbec nejsem. Takže to může říct dokoliv, v kterýkoliv fázi, jako často, stává se to velmi často.
0: Je rozdíl, pro jakou platformu to dílo připravujete?
1: To má jako podle mě dvě roviny tady ta otázka. Jako já se tím moc nezabývám, nebo beru to spíš tak, myslím, že to dělám

0: jako organicky jako nějaký rozdíl to asi, ale spíš v tom, spíš ale v tom smyslu, že ta platforma si prostě určitýho určitý druh komedie, pokud se bavíme teda o těch komediích, jako prostě nevybere, jo. Takže já jsem dělal párkrát pro řekněme ty jako komerčnější nebo spíš limonádovější televize, snad jsem teď nikoho neurazil. A tam samozřejmě bych se třeba 80% svých děl jako nedostal a nějakýma 20 jsem se tam dostal. Jo. Takže samozřejmě ono to spíš směřuje na nějaké ty platformy, ty moje věci, jsou mezi tím nějaký průsečíky. Já tady nechci házet ty jména těch televizí, to asi nevím ani, jestli to je vhodný.
1: Můžete ale, házet ale, čímkoliv.
0: Ne, ale prostě ono se to někde překrývá, že nějaká z těch věcí je vhodná na tuto a na tuto. Tam je nějaká osa těch platform, řekněme od nějaké jako televize jako pro opravdu nějakou ambiciozní tvorbu pro něco, co jde výrazně po sledovanosti a po prostě, aby se diváci zpříjemnili prostě úterní večer. A tam někde mezi tím jsou ty moje díla a některý se prostě překrejou, že končí tady, teď to není vidět, jo, jak to ukazuju, končí tady na té ose a některý prostě zase překrejou sem, dostanou se sem a některý se prostě tady sem vůbec nedostanou, takže takhle.
1: Já jsem možná neúplně přesně položil tu otázku, moje chyba.
0: Já jsem na ní asi nepřesně odpověděl.
1: Tím slovem platforma jsem myslel to, jestli si člověk zkrátka víc dovolí, když něco vzniká pouze pro internet, pro YouTube třeba, a nebo když to vzniká pro televizi, notabene pro televizi třeba veřejné služby.
0: Takhle, samozřejmě skoro na mezině a Liga mužské moudrosti, což jsou věci, které jsme dělali jako s ostravskou skupinou okolo Vladimíra Skorky, režiséra, tak jsou asi věci, kde by to bylo složitý to v té televizi jako dělat, ale nemyslím si, že vlastně, ale stejně se to nedá vyloučit, jo, jako myslím, není vůbec důvod, aby ČT1 nepustila prostě v 11 večer skoro na mezině. V 11 večer asi proto, že to je samý zprostý slovo, teď jsem chtěl říct to slovo, ale tak nebudu tady mluvit prostě. Nemyslím si, že by to, je to řešení, a to řešení je hrozně jako punkový i v tom provedení. My s tím samozřejmě počítáme, že my samozřejmě víme, že na to nemáme ty peníze, máme jenom peníze od lidí, takže prostě ty věci děláme jako tak, že vlastně toto se stává třeba devízou, nebo ten způsob myšlení je takový, že to vlastně celý takový punkářský, takže proto ono by to v té televizi opravdu velmi zvláštní. Jo. Myslím, že třeba Lajna se určitě v televizi vysílá dál, na Slovensku se v televizi vysílá, u nás vlastně dneska, když řeknu, vlastně televize Seznam jako je vlastně terestriální televizí dneska. To znamená, to je věc, která začala jednoznačně jako internetový díl a vlastně dneska je prakticky televize. A na Slovensku dává normálně prostě televize Joj, což je naprosto regulární jako velký televizní hráč. Takže si myslím, že asi bylo by to obtížné, ale ty hranice jsou daleko, myslím, zamlženější, než se lidi myslej. Myslím si, že by se divili, že by se divili jako tomu, že by se vlastně ty internetové věci dali v té televizi vysílat. Takže teď jsem vlastně sám došel k tomu, že si myslím, že ten rozdíl takový není. No.
1: Liga mužské moudrosti, to je můj oblíbený seriál.
0: To bych tak čekal, no. Že bych tak čekal, že vám se to
1: dobře
0: naopak, já myslím, že je to menšinová věc, se kterou my jakoby narážíme nezvykle na nás hodně.
1: Je to strašně vtipný.
0: No, ale asi evidentně jak pro koho. No.
1: Můj největší hrdina je nebinární soudce Jardo.
0: To můj taky.
1: Takže jsem všechny ty tři díly zatím a viděl možná 5x, 6x všechny, ale řekněte mi, kdy bude čtvrtý díl?
0: Velmi záhy. My bychom, teď už to asi můžu říct, my jsme dali dohromady nějaké ty peníze, které na to máme. Bohužel máme tam nějaký problém u třetího dílu blokace YouTube kvůli nějakým prostě tématům, které se tam objevují, kde ten YouTube jakoby zablokovává některý způsob, jak tomu pomáhá, takže tam je výrazně, a to lidi by se asi všimli u těch čísel, že tam je výrazný pád v té sledovanosti, ale takový, že jasný, že to není křikou toho seriálu, je to vlastně zablokováním částečným. Takže tohle asi, nebo nevím, jestli teď jsem neřekl něco, co je nějakou interní informací, myslím si, že snad ne. Takže vlastně, když jsme to dali tak dohromady, peníze od lidí a tak, tak vlastně nakonec se nám podaří natočit to, co jsme původně chtěli, to znamená 5 dílů. Samozřejmě ta věc vznikla v obrovských bolestech, protože jsme opravdu měli jenom ty peníze od lidí, co nám zbyly ze skoro na mezině. Za to jsme dokázali napsat první díl a pak jsme museli velmi dlouho čekat, než se nám sejdou zase ty peníze na ten druhý a třetí díl, což jsme teda odvysílali, pokud vím, někdy před měsícem a půl až dvěma. Teď bychom měli čtvrtý, abych na to opravdu čtvrtý a pátý díl bychom měli točit v srpnu a v září a pak vlastně okamžitě někdy na podzim to dát a tam by se teda ta série měla uzavřít.
1: Tento rozhovor předpokládám, že si vyslechli několik desítek, možná stovek tisíc lidí a mezi nimi budou fanoušci Ligy mužské moudrosti, jako jsem já. Jak vám můžeme ekonomicky pomoct? Nestyďte se a řekněte to.
0: No musí každý pošle jako každý pošle stovku jako na náš účet, který máme, tak to bude určitě super.
1: Tak kam ty lidi směřujete? Já vám pošlu dnes.
0: No my máme, když si pošlete každý, když si pustíte každý ten díl, tak na konci vlastně i s QR kódem.
1: Když tam mluví ti tvůrci, to já vypínám.
0: No to já chápu, no. Tak jedině, že bychom to dali jako tak, jako když se prostě dělá světluška, že se to jede furt pod tím, ale já to číslo teda z hlavy nevím.
1: Rád bych tomu pomohl, screenshot. Tak řekneme to takto, že kdo si pustí Ligu mužské moudrosti, na konci je QR kód a přátelé, jestli můžete podpořit to, já to podpořím, je to velká legrace. Líbí se mě, že se nebojíte si dělat srandu z témat, kterých se mnozí lidé bojí. A ono to chvilkama vypadá, že to vyžaduje kus nějaké odvahy. Byl jste připravený na to, že vás za to někdo smázne?
0: Já teda opravdu z tohohle se jako hodně nebojím, no.
1: Fakt jo?
0: Moc ne. To je jako,
1: jste že... ještě moc nezažil teda.
0: No, tak jako já jsem hodně, jako musím říct, imunní vůči těm, a nebyl jsem vždycky, že dřív to bylo takový menší míře, já jsem dost imunní vůči nějakým internetovým, nějakým diskuzím, napadením a vlastně mě musel někdo napadnout nějak strašně jako veřejně v nějakém opravdu velkém prostoru a někdo asi dost důležitý, aby nějak vůbec jsem přemýšlel o tom, jestli mě to nějak dotýká, ale já opravdu jako tím, že moje pozice vůči vůbec nějakým reakcím na některý, že se někdo něčím cítí dotčený, mně to opravdu přijde jako naprosto pod moji rozlišovací schopnost. Já prostě si myslím, že v tom humoru opravdu je povolení vše, že řešit, jestli se komedie nějaká, která zase lidi dotkla něčeho moc vážného nebo ne, je jako ve smyslu, jestli prostě to tvůrci jako nepřehnali s něčím, tak mě to, já vůbec to nejsem ani schopný na tohleto přistoupit, na tohleto jako uvažování. Mm-hmm. Já samozřejmě, co je úkolem Ligy mužské moudrosti, tam je důležitý to, že se to dotýká opravdu docela podle mě závažných témat. A tam samozřejmě může vznikat to, že to jsme si tak vyhodnocovali, protože opravdu byly ty reakce hodně různý, hodně skalních fanoušků, hodně lidí, kteří naprosto nepřijali. Je pravda, že ono potom tam začne vstupovat ten faktor, který u té lehké komedie moc nevstupuje, protože já když budu dělat přes prsty volejbalový, tak asi nikoho se nedotkne můj názor na beach volejbal nebo na nějakou lásku muže a ženy. Ale tady vlastně do toho pocitu toho diváka začne vstupovat nejenom to, jak se mu to líbí, ale taky to, že on si o tom tématu, o kterém to je, něco myslí. Jo? A tam, když já jsem vlastně v tom nějakém protinázoru nebo dělám se stranu z něčeho, co on bere jako vážné, tady samozřejmě jsou to v té zemské moudrosti, řekněme, stoupenci toho dnešního jako mnohopohlavního a hyperkorektního světového vnímání.
1: Tak já v tom čtu i Green Deal a...
0: No a Green Deal a Green Dealista a tohle. Tak samozřejmě potom já tohle diváka, kterýho jsem absolutně měl chycenýho ve skoro na mezině, tak já ho tady můžu ztratit, protože prostě opravdu prezentuju nějaký názory, se kterým on se naprosto nestotožňuje a pak i kdyby náhodou některé ty vtipy byly dobrý, tak on už to nevnímá, protože ho to celý prostě štve. A takových lidí asi hodně, co viděli tu Ligu mužské moudrosti.
1: Ale v tomto vy jste nad věcí a říkáte si...
0: No nad věcí. Já jsem jako, protože si nemyslím, že ta Liga mužské moudrosti to staví jednoznačně, tam jsou prostě postavy a já vlastně málo kdy to dělám, tak i Most byl dělaný, takže málo kdy to je, že se to jasně přiklání na nějakou stranu. Tam jsou prostě nějaký postavy, které nesou nějaký názor a soudce Jardo, bipolární soudce Jardo, tam má některé věci, ve kterých má jednoznačně pravdu, který říká ze svý bipolární, jako třeba věci o Bohu a tak dále. A tak jako vlastně místy tam má pravdu a vlastně i Petr Čtvrtníček umí přejít jako do nějaký vážnější polohy, když je to potřeba, protože ono to tak není, jo. Oni ty lidi musí vnímat, a to já s tím mám, to s tím teda se potýkám pořád, to mě mrzí hrozně, že vlastně jedna věc je, co říkají ty postavy, jako pozice Mostu taky nebyla, jakože jako rasista Luďan jako nemá nikdy pravdu, nebo má někdy pravdu, lidi se v tom ztráceli, je to prostě postava, která jako, a navíc ten svět je paradoxní, a je to prostě postava v tom díle, ale to žádná z těch postav neprezentuje jako můj názor, to spíš jako dohromady ty postavy prezentují nějaký můj svět, jo. Já vlastně nemusím mít tu tezi na konci, jako autor.
1: Já tomu rozumím.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Markéto, vy jste současně, kromě toho, že jste ekonomka, tak jste volební lídriní za Svobodné na kandidáce SPD a vy jste teď přišli s tím, že jako jedna z mála stran chcete říznout do státního rozpočtu, který trpí chronickým mankem, za vlády Petra Fialy dokonce nabral rekordní dluh. Vy jste řekla, že škrtnete po volbách, pokud se dostanete k moci, 60 miliard korun. Vím, že tam na prvním místě máte politické neziskovky.
3: Máme tady politické neziskovky, máme tady toho mnohem víc, máme tady Green Deal, máme tady zbytečné úřady, máme tady třeba dávky pro imigranty, zejména ilegální imigranty, ale v podstatě pro všechny imigranty.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se tam určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroje, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme, krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: A my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Ony ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze Spolu právě jsem, myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit?
2: Tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, s výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý.
1: Počkej,
2: na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedět ještě velké věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které

0: koupit. A teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to stokrát dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuji, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Radio Xaver.

Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází.

0: jsme my, do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.
1: Podtrženo, sečteno a dnes mistr Petr Holec, dobrý den.
2: Mistře, zdravím vás.
1: Máte to tady, pane Holče.
2: No, řekněme, signály vlády Petra Fialy nesou plody, ne? Můžeme si říct, když koukám na ty grafy.
1: Já řeknu ještě, titulek volby by vyhrálo ANO, lidovci a STAN by se do sněmovny nedostali. O čem to svědčí, pane Holče?
2: Napadají mi tak tři hlavní věci. První, že je skutečně signály vlády Petra Fialy, neviditelný podprahový nesou plody. ANO téměř 30%. Druhá ODS, 16%, jo, pro ODS, sakra stranu premiéra. Další, to je vlastně úplně pokřivená realita, když si vezmete, co způsobily ty volby a ten zákrok šéfa ústavního soudu Rychetskýho, že máme dlouhodobě ve vládě strany, které by se nedostaly vůbec do sněmovny. Mm-hmm. A díky těm koalicím vlastně je to vytáhlo do sněmovny. To jsme nikdy nemývali. A když nějaká strana se začala propadat jako velmi v preferencích, tak většinou to způsobilo buď vypadnutí z vlády nebo výměnu v čele strany a podobně, ale tady se neděje nic. A třetí věc, jsem si vzpomněl, mám takový flashback před volbama, když v té, já nevím, druhý nebo třetí nebo kolikátý vlně covidu začalo propadat hnutí ANO, tak vlastně všichni samozřejmě, nebo většina komentátorů přání otce myšlenky, jak se říká, říkali hnutí ANO končí totálně. A já si říkal, hnutí ANO, jestli jednou skončí, tak neskončí takhle rychle, protože je to přece jenom velká politická strana. A možná, že až pomine covid, tak se schopí. Že? A ono málem vyhrálo volby. A teď tady vidíme, jak mu drží ta podpora. A nejen podpora, ale co mě tam zarazilo, je volební potenciál. Že kdyby ten termín odborný, slyšel jste to někdy?
1: Už jsem to slyšel. To.
2: A hnutí ANO má téměř 35%. A hnutí ANO vždycky umělo volební kampaně, to znamená, že se umí tomu volebnímu potenciálu hodně přiblížit. A ODS má přes 22%. Víte? A tam sázeli na to, že tohleto, ten model té trojkoalice antibabišovský, že znovu vrátí ODS do hry a udělá z ní velkou stranu, ale to není 16%, to znamená minimálně nad 20%.
1: Máte hezky sako.
2: Díky.
1: Nový, ne nějaký?
2: No, z Itálie.
1: Z Itálie.
2: Jak jste mě popřál cestu do Itálie, tak jsem si koupil sako za to.
1: No a sociální zpátky?
2: Těm přeje samozřejmě socioekonomická situace. Podprahují signály premiéra, že nepomoc lidem i firmám. Tak já chápu, že lidi si začínají vzpomínat na ČSSD, na sociální demokraty.
1: Jo, říkají, kdyby tak paní Maláčová se vrátila.
2: Ne, říkají, sakra, by tady byla hustá dvojka.
1: Jo, takhle.
2: Ty by nám pomohli. A víte, co mě tam zarazilo ještě? Jedna věc. Plukovník, přísaha, Šlachta. Asi procento a půl, my to nevidíme tady, protože no, mezi těma pekelníkama.
1: A ještě kokainisti, kde jsou?
2: Kokainisti zmizeli do stanu, ne, podle mě. Kokainisti jsou mimo, pod 5% a já si myslím, že tohle to je za červen, je to měřený v červnu.
1: Vidíte, redla dají do vazby a hned to spadne.
2: A říkám
1: jak to je jako?
2: A říkám vám, že až se to dá za červenec, tak ty budou někde u plukovníka možná.
1: Fakt.
2: Ale tam to může zachránit jedině Krejčíř.
1: No ale podívejte se na druhou stranu, abychom byli spravedliví, no. TOP 09, ta frčí. 5,2.
2: Vládní strana frčí? 5,2? To je hukot?
1: No tak je tam. Jako.
2: A taky máme nějakou statistickou chybu, tak tady v těch číslech, když máte 2,5% statistickou chybu, tak já myslím, že klidně můžou být kolem 4%, kde se potácejí.
1: A nebo taky na 7.
2: A nebo taky na 7.
1: Je tam ten pan Pospíšil, ten má hodně bodů, protože se stará o ty zvířátka. A to funguje.
2: To totiž drží pan Pospíšil, jak nechce odejít. Jak si vzal to moratorium na přemýšlení, jestli zůstane na kandidáce. Přemýšlel a zjistil, že zůstane, tak to drží.
1: Jo? Mm-hmm. No jak vůbec toto dopadne, to mi řekněte. O, prostě paní Pekarová řekla, že chce, aby Meda odešla.
2: Aby...
1: A Meda se drží prostě...
2: Hele, Meda se drží...
1: Zablokovaná.
2: Meda se drží 30 let. Meda se drží 30 let a Meda odejde, až bude chtít odejít Meda.
1: Fakt jo? A ani, víte, tam ten pan Fremr tam, že?
2: A... Pan Fremr. A kdyby náhodou, a když Meda vždycky začne cítit, že už nemají rádi, tak šup do jiný strany.
1: Jo?
2: On, tak už je ve třetí.
1: No ale teď si myslím, že to tady povede v Praze tu kandidátku, nebo respektive bude na druhém místě, tak tam zaboduju.
2: Já bych tady, když na to kouká, vidíte Meda, že by mohl tady do těch dvou modrých dnes, tak ODS, ale tam by ho už asi nechtěli, tam ho dobře znají. Tak proč neskusit ANO? Co myslíte?
1: To je pravda. A on u Socanu taky nebyl, ještě u Pirátu nebyl. Ne?
2: Ale tam těch 5,6 anebo 5,2 bych řekl, že je trošku podobnej průser, ne?
1: Ale mě tak napadá, že bychom měli mít podle tady naší hantýrky pro každou tu stranu nějaký topka by byla Meda, kokainisti, něco. A aby jsme to měli nějak hezky...
2: Já už mám Pirátům, já říkám lupiči, protože ty chtějí všechno sdílet, tak vidíte, jak se nám to vybarvuje.
1: Jenom pro ANO musíme vymyslet něco ostrýho, kobliha nebo tak, ne?
2: Koblihy.
1: Koblihy? Jo?
2: Tak sami voliči ANO si říkají hrdě koblihy. Tak,
1: koblihaři?
2: Koblihy.
1: Koblihy. No, signály, koblihy.
2: Vidíte, máme to. Koblihy, signály, ještě okimu musíme co vymyslet. Lupiči. Kokainisti, no?
1: Ale Meda.
2: Meda.
1: Tak jedu dál, pan Holče, jo? Vím, Medo jedna. Tak uvidíte. Agrofertu už nebudeme, promiňte, Agrofertu už nebude stát nic dalšího vyplácet. Naopak firma bude peníze vracet, zdůrazňuje ministr Nekula. Já jsem vůbec nevěděl, že to je nějaký ministr.
2: No já jsem se právě vás chtěl zeptat, kdo to je, ten pán, abych věděl, o kom vlastně tady mluvíme.
1: No to je Nekula.
2: To je Nekula.
1: Nekula.
2: A ministr je to.
1: Ministr Nekula.
2: A tady není čeho? Nevíte, čeho je, on je minister?
1: Čeho je minister, to je jedno takový pán, no. Ale
2: já se pak podívám, čeho je minister, abych vůbec...
1: A co on to má na té klopě? Prosím vás, není to říská orlice? Má to takový podivný tvary?
2: Je to možný.
1: Bůh ví, co to je za týpka.
2: Počkejte, já vám to řeknu, to je možný. Tak on je lidovec.
1: On je lidovec?
2: On je lidovec a lidovci, Landsmannschaft...
1: Ne, tak nebudeme to, abychom nešířili dezinformace. Řekneme, že nevíme, co to má, ale že to je podezřelé.
2: Jo,
1: na
2: takhle,
1: té rozmazané takhle. Fotografii, ne?
2: Aby se na to někdo podíval z dohledu na dezinfo, ne?
1: Já si taky myslím, že by měl. No ale tady Nekula řekla, že Agrofert bude vracet prachy. A co ten chudák Babiš?
2: Já nevím, hejte, ale tohle, já už tomu...
1: Ten bude solid.
2: Já už tomu nevěnuju pozornost. To je sága, která si nikdy neskončí, dotace Agrofertu. Samozřejmě, že by bylo dobrý, kdyby to už skončilo, protože to visí nad českou politikou jak mrak. Ale já už myslím, že nikdo nerozumí vlastně a nechápe, o co tam jde, přesně.
1: Jo.
2: Kolik let už se to tahne? 5, 6?
1: Pane Holče, promiňte, tady to je zajímavé, že oni už půl roku, vládco půl roku, vládnou a... Já bych ho nepoznal na ulici. To je neviditelný.
2: No,
1: víte, na co jsem přišel? No. Není on i podle toho příjmení. Není on nebinární?
2: No tomu počkejte, tomu nepodsouvejte.
1: Já se ptám vás jako odborníka.
2: Jaký já jsem, to dovolte. Já nejsem žádný odborník, ale já už vím, proč. Tak on není ministr.
1: Není ministr?
2: Ne. Tam je ministr Jurečka. Tam došlo ke zmatení. Oni tam jenom napsali, ale ve skutečnosti ministruje na zemědělství Jurečka, to si řekněme.
1: Cože?
2: Tohle není žádný minister, že jo? To tam strčil Jurečka před sebe a ve skutečnosti mu šéfuje, dává si s ním porady pěkně a řekne mu, co má dělat, a on to pak zkouší udělat.
1: Jo.
2: Takhle to je.
1: Nekula.
2: Nekula.
1: Nekula. Je to teda pro chlapa nešťastný jméno. Nekula.
2: A vy jste teď přes ty, vy se tomu věnujete. Já to vidím. A zase, kdyby to tak bylo, tak by česká vláda mohla splnit nějaký kvóty, ne? Bruselský.
1: Jo.
2: Co?
1: Tak třeba je to kvůli tomu.
2: Ale nevím, jestli jich nej... Vidíte? Vy jste hlava vždycky.
1: No. A podívejte se, ale to tady pan Weigl byl, jo, to je panečku hlava. To je chytrý člověk.
2: No, vy si z toho utahujete, ale on má pravdu.
1: Já jsem,
2: no, já jsem to viděl.
1: Vy si utahujete,
2: ne,
1: tady Nekulo, jak se to jmenovalo.
2: Z toho klidně, Nekula, z toho klidně, Nekulo. Ale z tohohle ne, protože já jsem to poslouchal, ten rozhovor s ním váš. A má pravdu, řekl to přesně.
1: Pan Weigl?
2: No jasně.
1: Samozřejmě, že má pravdu.
2: No?
1: A to se nemusíte rozčilovat vůbec.
2: Já se si rozčílit dneska aspoň jednou. Když tady proti vám sedím, tak se aspoň jednou.
1: Trošku vám.
2: No, dopřejte mi to.
1: Vrtulky už jedou.
2: Já se vytočím.
1: Tak já přečtu ten titulek a pak se můžete rozčilit.
2: Dobře.
1: Velmoci nemají přátelé, mají jen své zájmy. Mimo jiné pravil pan Weigl, jo? Kolem Ukrajiny se mělo chodit po špičkách. Stan prosazuje euro, je to však zastírací manévr vlastního skandálu. Podívejte se, jak on to tam solil.
2: Jo.
1: Ten se s tím nemaže. A je to teda, přišel jste k vám jeden z nejchytřejších lidí, kteří tento týden tady na té židličce seděli.
2: Cítíte
1: to tam?
2: To fluidum tady je.
1: Jo. On taky říkal, že přišel, říkal, že seděl tady někdy.
2: Po mně přišel?
1: Se cítím nějak.
2: Jo. No, má naprostou pravdu s Ukrajinou. Tam je...
1: Má blbou košili, to s tím začněme.
2: Děláte do mody, ty?
1: Já jsem teď dělám modní policii.
2: Jo.
1: No, proto jsem si všiml u toho Nekulo, tamto Orlico.
2: Jo.
1: Ale podívejte se, takovýhle, a nemá žádný krk potom.
2: No jo.
1: Já bych mu udělal takhle do Včka, víte, tady bych volánky dal, toto, no to je jedno.
2: Vlastně tady škoda trošku u té obrazovky.
1: No. A podívejte se, jak má módní sako. Kostka je v módě, jo?
2: No.
1: Tomuto přesně, tomuto vzoru, nevím, jestli to víte, se říká lyonská kostka.
2: Vážně?
1: To, co máte vy, tomu se říká prachatická kostka.
2: Já smykám.
1: Taky skromnější.
2: Smykám.
1: Takže?
2: No, s Ukrajinou má naprosto pravdu. Prostě takhle to je. Západ se tam angažuje, hlavně Amerika, už velmi dlouho. A zvlášť po anexi Krymu v roce 2014. Vyzbrojili Ameriku. Zasahují do ukrajinské politiky.
1: Vyzbrojili Ameriku?
2: Vyzbrojili Ukrajinu.
1: Jo, Ukrajinu.
2: A co mohli čekat, jakože Rusko bude stát se založenýma rukama? Já teď vůbec nerelativizuju to, jestli Rusko napadlo Ukrajinu nebo Ukrajina Rusko. Ale to, co se tam stalo předtím, tak v tom má pravdu. A svým způsobem teď Západ je za to zodpovědný, za tu situaci. Víte, co se říká? Když něco rozbijete, tak je to vaše.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Ksavre.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, či?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, no, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu líto, to mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
2: Dneska jo.
3: Krédo vznešený?
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je jasný.
3: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: Ale co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno.
2: Takže ne?
3: Ne. Já musím se živit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
2: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den. Aha. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
3: To jste byl vy?
2: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
3: Jo? No a jak se tomu
2: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
3: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
2: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
3: to je ale lepší zase.
2: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
3: To určitě
2: akce. Je jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
3: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
2: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
3: Já vidím, co páchá.
2: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
3: Voliči.
2: Občané.
3: Plebs.
2: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět. Jako jo.
3: Za váš dům, za váš výtah.
2: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
3: No já taky. A vy agitujete v domě?
2: Já agituju hodně.
3: A děláte výlet poctivě?
2: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
3: A.
2: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat, oni tady nebudou volit.
3: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
2: Jak to?
3: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
2: Ale já jsem hodnotově řekl, že jsou poctiví.
3: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
2: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
3: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
2: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
3: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
2: Bojíte se?
3: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
2: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
3: Roste?
2: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
3: no určitě nenávist taky.
2: Strach?
3: Ale strach a nenávist
2: je rostou. Strach je takhle vysoký.
3: No?
2: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
3: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
2: To nevím.
3: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu, a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
2: To není možný.
3: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
2: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
3: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
2: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
3: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
2: No jasně.
3: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
2: Ale ta ostuda.
3: Sever, je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
2: ale to
3: tohle
2: schválně někdo ne.
3: Co?
2: Tomu dělal schválně někdo ne.
3: No, Rakušan.
2: Rakušan.
3: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
2: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
3: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
2: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
3: Slovenský premiér?
2: Premiér.
3: Nevíte, jak se jmenuje.
2: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
3: jo?
2: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
3: Pojďte, mě by...
2: Já bych tam nejel, panuč.
3: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
2: Těžko vysvětluje.
3: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu v týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
2: Jo? Něco jako paní Nerudová?
3: No to ne, tak to je blbuše, ne?
2: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
3: Ale hloupá.
2: To nevím, hloupá. Ale taky, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
3: No, Maďarsko,
2: Šák tam nejel.
3: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
2: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
3: čekal.
2: No
3: tak on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
2: No ne, ale teď se snaží.
3: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
2: Nemohl, jo.
3: No.
2: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
3: To byl, no jasně.
2: Byl, jo.
3: No,
2: jasně. Dostal vízum, jo.
3: dostal vízum, jo. Jo?
2: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
3: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
2: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
3: To je borec, co? Pojďte se na ně.
2: No.
3: Ten plán, co? Vidíte to?
2: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
3: Já myslel tady s panem Foltín.
2: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
3: No, Ksever, jasně.
2: To tam je, jakože ta podoba i na
3: člověka
2: neštěstí.
3: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
2: No tak...
3: Neposlali ho sem?
2: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
3: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
2: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
3: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestno. Chápete, jak je to možný?
2: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
3: To jsem ještě... nevěděl.
2: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
3: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
2: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
3: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
2: A ten zvoní prej.
3: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
2: Do homilia.
3: No. Soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
2: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
3: Já je to... Ale...
2: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
3: Ten Vítek je borec.
2: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
3: No to já se divit
2: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
3: Když bude vládu skládat kdo?
2: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
3: Spolu.
2: To jsou takové moje teorie.
3: Já vím.
2: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
3: Jaké?
2: že se dostanou komunistky?
3: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
2: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
3: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
2: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
3: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
2: No.
3: Ty bych vás i urazil, ne? No.
2: Já se bojím, že...
3: Já se na něj musím dívat.
2: Na koho?
3: A na plukovníka.
2: Ale on je dobrý.
3: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
2: A jak to?
3: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
2: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
3: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
2: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
3: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
2: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
3: No tak.
2: No to mi řekněte jeden.
3: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
2: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
3: Komunikační to, karty, Xavere.
2: Trouba, no to je...
3: Komunikační karty.
2: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, mě... matatelný úspěch. Je třeba...
3: Podle mě jede satiru ten člověk.
2: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
3: takže
2: ještě...
3: Takže ne sama, ale i, jo?
2: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
3: Jo.
2: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
3: Není to ten, co mu říkají Gucci?
2: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
3: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
2: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
3: Taková trošku drahá.
2: Tak já šiju u mistra Mejty.
3: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
2: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
3: To jasně.
2: Tak jasně. To je klan Gucci film, ne?
3: Taky, dobrý.
2: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
3: Jo?
2: Jo? Hmm? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
3: Blížíte se k tomu, jasně.
2: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
3: Jako zvonit, zvonek. Jo?
2: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
3: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
2: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
3: co zvonil?
2: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
3: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
2: Ten už zazvonil i na ty
3: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
2: To nevím.
3: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první jo, cenzor vlády?
2: Pan Klíma.
3: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
2: No a zvonek roku dáme, ne?
3: Zvonek roku.
2: Máme první dva kandidáty.
3: Jo.
2: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan ministr věcí zahraničních. Já nevím...
3: Knedlík.
2: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
3: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
2: On se jmenuje Lipavský.
3: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
2: Kdo
3: on celém světě známe jako Knedlík.
2: Jak to?
3: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
2: Dobře,
3: tak,
2: jak...
3: Knedlík.
2: A jak by říkali mě teda?
3: Ne, jak jste vážená, je, tak, jste vážená figura.
2: Tak, říkali mistr třeba.
3: Tak.
2: Tak, tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
3: Z diplomacie.
2: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
3: No nebuďte slušný.
2: Ne, nebuďte ne, slušný. Mastikulka, že jsem říkal. No, ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
3: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
2: No, na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
3: ono Turek... Ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
2: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte. No. Nebo to masti, nebo to pan
3: Knedlík říkaj,
2: minister... Knedlík, jaký, Knedlík je hrozně ponižující.
3: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako, na, jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte...
2: Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
3: No. A já to říkám...
2: Prostě...
3: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
2: No. Nebylo to hezký už. No
3: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
2: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
3: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
2: No tak, jasně, pane
3: Bolče. On už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
2: Fakt?
3: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová jako kdyby...
2: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
3: On je trošku hustej.
2: Jako zbabělec, neřekl, to...
3: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
2: No formální.
3: A on, a, no velmi diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
2: No, ne, tak
3: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
2: Ale říkají tomu knedlí.
3: Vždyť je to knedlí.
2: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
3: no, tak je to jsem, věrný.
2: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
3: Já vím, tak jste...
2: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
3: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
2: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
3: Hm?
2: Já jsem knedlíček.
3: Vidíte.
2: Ale játrové, já jsem.
3: Nok.
2: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
3: Tak promlouval není možná úplně...
2: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
3: No ten si to zaslouží, to je jasný.
2: Mám to udělat?
3: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
2: Za Lipavskýho se trošku stydím.
3: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
2: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
3: No. Že je blbuše?
2: No, tak to já nemám tak rád. Tak... Dneska je 15. května.
3: Já jsem, Ksavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nahlepkuju.
2: No to jo, to vy
3: Knedlík, blbuše.
2: Tak...
3: Se na to budu muset dát pozor.
2: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
3: Já jsem říkal Mastikulka.
2: Ne, tak to se tady napíše, tady jsem musí psat.
3: Jasně, jako... Jan Lipavský.
2: Jan, Honza.
3: Honzí.
2: On je bakalář, ne?
3: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
2: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
3: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
2: A navíc jako, navíc a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
3: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
2: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
3: Takový krysařík, co?
2: Za všechno, co říká.
3: Jo. Za všechno, čím je.
2: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
3: no,
2: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
3: no,
2: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
3: No tak Vítek. Vítek jste si to osvojil.
2: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
3: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
2: Je to pravda?
3: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
2: Ukaž to tady možný.
3: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
2: No, tak je něco na tom, no.
3: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
2: Cože?
3: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
2: Já nevím, na
3: co ředitel.
2: Železný...
3: Jakubovi.
2: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
3: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
2: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
3: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
2: No to je jasný. No.
3: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte na náš truhlík nenávisti a strachu.
2: To je dobrá idea, ano.
3: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
2: A ještě příspěvek na manželku.
3: Jo. Alena Ravítková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
2: Jako nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
3: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
2: Jak které? No. Ale některé.
3: A pan Xaver má
2: super účest.
3: Kostky, nebo? A hosty.
2: Má super jednoupky.
3: Jste jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
2: Co?
3: Jednoupky.
2: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několika, takzvané utopence.
3: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
2: Co to je dneska?
3: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
2: Je to.
3: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
2: Jako
3: správné?
2: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
3: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte to tam.
2: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
3: Archiv dejte XTV.
2: Jo, a archiv to je něco jiného.
3: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
2: Já stojím.
3: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
2: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
3: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
2: Jsme to my.
3: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
2: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
3: Volební kampaň?
2: Protože teď.
3: Teď jedete satiru, ne?
2: Teď jedete o všechno.
3: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
2: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
3: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
2: Ne.
3: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
2: No tak někdo mu to třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
3: Jo.
2: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
3: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
2: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
3: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
2: drzej není vůbec.
3: Že musí pokračovat dál v tom boji za pravdu. Demokracii za pravdu.
2: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
3: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
2: Ne, tam jsou ty brožury.
3: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
2: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
3: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
2: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
3: Jo.
2: Ok. Tak si, a máte karty?
3: Mám, to víte, jo.
2: Plný auto.
3: Jo.
2: Tak se těším na příště. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Mám staré hodiny, na krbu stojí, počítaj, dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik-tak, tik-tak, tik-tak, potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak. Rány, co během dne s úsměvem rozdál čas, když bylo poledne, z rádia šeptal hlas. Potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, našich hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak. Času utéct totiž nedá se, čas krade zloděje.

otočí se postavy. Pražského orloje smějou se tik tak tik tak tik tak, mračí se tik tak tik tak tik tak, šklebí se tik tak tik tak tik tak. Říkám si, seber se, prober se ze snáře, jsi student z Liberce, v znamení vodnáře. Co nechce slyšet tik tak tik tak tik tak, nevnímá tik tak tik tak tik tak, přesto je tik tak tik tak.

0: Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Vítězslav Jandák je bývalý sociální demokrat. To
1: ano,
0: můžeme říct.
1: Ano.
0: Člen Rady Českého rozhlasu.
1: Stále ještě.
0: Stále ještě. A v této chvíli muž, který si užívá, řekněme, důchod. Je to tak?
1: Zasloužený důchod.
0: Zasloužený.
1: Tak, ano, to tak. Slovo bych. Prosím.
0: A, ano. Pane Jandáku, s jakým pocitem teď sledujete sociální demokracii?
1: No, ono, kde nic není, se nedá sledovat. Kde máte sociální demokracii?
0: V Lidovém domě.
1: Například. V Lidovém domě možná je, ale já mám pocit, že tady je nějaká aréna, politická aréna, je to jedna z nejstarších stran vůbec, tak by měla ta sociální demokracie trošku více býti slyšet a býti viděna. A to mně připadá, že není. Ono, když se na to ale podíváte, je to trend celoevropský. V podstatě veškeré levicové strany jsou dneska, řekl bych, jednak reakční, což je zajímavé, a potom za druhý jsou to strany, které se trošku vytratily všade. Lidi k ním přestali mít důvěru. A to je to, co odnesla i zdejší sociální demokracie plus lídři sociální demokracie, což nebyly nejšťastnější volby.
0: No, vy říkáte, je to trend, děje ano. Se tak všude možně, ale s tímto vysvětlením bych se úplně nespokojil. Řekněte mi, kde se stala chyba v českých podmínkách, protože...
1: Ne, prosím vás, nemluvte někde o českých podmínkách, o českém vlivu. O české mocnosti.
0: Proč bych nemluvil? Já žiju v Čechách,
1: můžete,
0: pane Jandáku.
1: Ale nic se... No dobře, tak si tady budeme takhle plácat bábovičky. Ale když do toho nemáme v podstatě co mluvit. Nemáme do čehokoliv, nemáme. To, co se teď odehrává, v podstatě je souboj, či předem daná dohoda velmocí. A ty o tom rozhodují. Takže Česká republika se svými 10,5 milionu obyvatel opravdu nemá žádnou sílu.
0: Dobře, ale vy se na to pořád díváte z toho velkého, z pohledu toho velkého světa. Ale ano. My žijeme tady. Co se přihodilo, že sociální demokracie po letech nepostoupila do poslanecké sněmovny? Je to vyprázdněnost personální třeba, nebo je tam nějaká
1: taky.
0: Vážná chyba v programu?
1: Taky. A potom bych řekl, že to je to, že se vedení sociální demokracie v podstatě odtrhlo od členské základny a začalo koketovat s něčím, co je takové módní, a nebo se tomu říkalo, já nevím, jestli se tomu ještě říká, pražská kavárna. Tam sociální demokracie nepatří, protože sebe více polezou do zadku pražské kavárně, přesto je pražská kavárna nebude mít ráda. A nebude a nikdy je nevezme vážně.
0: Počkejte, tak do pražské kavárny sociální demokrat nepatří, patří do poslanecké sněmovny?
1: Myslím si, že by tam měli být sociální, ale nejsem si jistý, jestli v této podobě by měli být.
0: Uh-huh. Jak jste spokojen s aktuálním předsedou? Vím, že vám to může být jedno.
1: Já ho neznám. Já ho neznám.
0: Jistý pan Šmarda.
1: Ano, pan Šmarda, starosta, vím, já jsem neměl tu čest se s ním nikdy nějak sejít nebo něco takového. Byl to velmi nenápadný člověk a pak, jak se mlela historie sociální demokracie, tak se prostě dostal na to čelo té sociální demokracie. Mm-hmm. Já si myslím, že to není definitivní stav, nepřeji mu nic špatného, ale myslím, že toto není definitivní podoba sociální demokracie, jak bude vypadat třeba jednou.
0: Žijeme v době, kdy pár kilometrů od naší země zuří válka. Pane Jandáku,
1: pane redaktore, neříkejte, že je to pár kilometrů.
0: Tak
1: co když byla válka v Jugoslávii?
0: No to bylo také pár kilometrů.
1: No tak to bylo opravdu pár kilometrů. No. Ale tady je to trošku jaksi, třeba na východní Ukrajině zatím ta válka vůbec není. Takže jako neříkejme o pár kilometrech.
0: Ale tak neříkejme si vzájemně, co kdo máme říkat. Já se budu ptát...
1: To ne, to bych si nedovolil, ježišmarja. No, má tak... úcta vůči vám. Ale prosil jsem o opravu jenom.
0: Jsme ve válce?
1: Ne.
0: Jak to, že ne?
1: A vy jste? Kdo komu vyhlásil válku? Vy jste někde čet, že Ukrajina byla napadena Ruskou federací, tak jí vyhlásila válku. Bylo by to normálně, bylo by to logický. Nebo Rus má určité připomínky k tomu, co se děje a o svou bezpečnost ze strany Ukrajiny. Vyhlásí válku Ukrajině. Zatím, ať hledám, kde hledám, nikdo nikomu žádnou válku nevyhlásil. Jediný, kdo o tom naposled mluvil, byla Jana Černochová, že jsme ve válce. Ale to zas není tak moc podstatné.
0: No, nechcete mi říct, pane Jandáku, že ti ruští vojáci jsou na Ukrajině na dovolené?
1: Na dovolené určitě ne, ale máme mnoho stavů, nebo řekl bych, jaký je to stav dneska. Oni říkají, že to je prostě nějaká bezpečnostní akce, denacifikace a podobně, ale válka to není. Takže válka to není.
0: Obáváte se toho, že ať tomu říkáme jakkoliv, ať tady po vašem válka to není, ale je to něco, ne. Je to nějaký konflikt, to můžeme říct?
1: Konflikt. Je to konflikt, dvou sousedících zemí, které mají velmi dlouhou společnou historii a nějak se na sebe naštvali.
0: Teď k té otázce, může se stát, nebo obáváte se, že ten konflikt nabobtná tak, že nějakým způsobem zasáhne naší zem. Počkejte, pane Jandáku, já řeknu k tomu ještě drobnost.
1: Prosím.
0: Protože často slyším od pana Fialy, od různých politiků, že se na Ukrajině bojuje za Prahu.
1: A to se zase opičejí o Španělsku. Když byla válka ve Španělsku občanská, tak se říkalo, tady bojujeme za Prahu. No tak ty si to vzali, to jak s tou výstavkou teď toho v podstatě těch trosek, které jsou na Letný. No tak dělali to Němci ve 40. roce, no tak to dneska Ukrajina jako PR použila. Myslím si, že to není nejšťastnější PR.
0: No dobře, ale teď k té otázce.
1: Ano.
0: Máme obavu z toho, že ten konflikt tak nabobtná, ne. Že se bude střílet tady za humny někde?
1: Ne, určitě ne. Podívejte, možné je všechno. Dobře, přistoupím na vaši hru. Je to možné, protože nikdo dodnes neví, co má Putin jako úmysl. A samozřejmě my děláme všechno proto, abychom to dostali do toho velkého konfliktu. To děláme, posíláme zbraně, říkáme, my jsme solidární, všechny věci a v podstatě tu válku neustále jakoby podporujeme. Já si myslím, že to není šťastné řešení. Každá válka je blbá a dnes jsou to lidi. Já si myslím, že neustále by se mělo pokračovat v tom, že budeme jednat. Jestli v Istanbulu, jestli v Bělorusku, kdekoliv, ale jednat. Začít jednat. Neurážet. Já si vzpomínám vám, když jsem četl nedávno a doporučuju knížku, krásnou je to životopis Reagana, který tam mimo jiné píše jednu věc. S Rusem můžete válčit, s Rusem můžete se prát, můžete cokoliv, ale Rusa nesmíte urážet. To říkal starý dobrý Reagan a měl pravdu. A co děláme my? Neválčíme, ale urážíme. Štěkáme, jak to řekl papež. Tak dlouho se štěkalo u vrat Ruska, až to nějakým způsobem bouchlo. Takže já si myslím, že politika souvisí samozřejmě s diplomacií, ale taky to souvisí s psychologií. Já musím mít toho partnera či protivníka přečteného. A mně to připadá, že Evropská unie, která je ten praporečník toho všeho, v podstatě tohle vůbec nedělá. Ona jenom vykřikuje, kváká a dodává Ukrajině šrot.
0: Pane Jandáku, co... Nebo jak jste spokojen s tím, jak se k tomu konfliktu na Ukrajině staví naši představitelé, naší země? Myslím tím čelní představitele, předsedu vlády, předsedkyni poslanecké sněmovny, v tomto případě i ministryni obrany třeba, paní Černochovou.
1: Ta Jana je velmi záludná, skutečně, protože když si vezmete, že ona tady postaví americkou základnu a Američané o tom ani nevědí, tak je to určitý politický trilek,
0: tak
1: to je pravda.
0: Tak ona chtěla překvapit.
1: Ona chtěla překvapit. Já myslím, že skutečně překvapila. Já bych být na místě našich čelných představitelů méně překvapoval svět. Méně bych škrtal Čajkovského a Puškina a snažil bych se o sklidnění situace. Že co je politika? Politika znamená se na něčem dohodnout. Všichni jsme jiný, každý jsme zvláštní a každý má jiná přání, jiné přání, jiné touhy. A teď mluvím o státech. A teď jde o toto sklidnit, že tak to bylo vždycky, války byly, jsou a budou. Mm-hmm. Ale my bychom spíš měli myslet na jinou věc a o tom se tady vůbec nemluví. My bychom měli myslet na to, že jednou bude po válce. Každá válka jednou skončí. A co bude potom?
0: No tak to začínáme tušit, co bude potom. Vy si říkáte o otázku, ale já bych ji položil i tak, kdybyste mi tam neutekl, pane Jandáku. Protože jeden z důsledků války jsou teď ty ceny energií.
1: Proč? Ty ceny se začaly zvedat už před válkou.
0: No takhle extrémně.
1: No samozřejmě, od října, od listopadu.
0: Takže vy si...
1: To válka začala až... No, já si myslím, že tohle není. Rusko, aspoň podle mainstreamu jsem četl, že zvýšilo dodávky plynu a nafty o 20%, takže já nevím, jako v čem je problém, proč se musí zvedat ceny a podobně.
0: No,
1: já tomu nerozumím.
0: To se ptám já vás.
1: No, já na to odpověď neznám. Já se bojím, že ani naši představitelé ji neznám.
0: Čelní představitelé, myslím.
1: Čelní, samozřejmě, ty ostatní představitelé ty nebereme.
0: Ale vy jste roky seděl v poslanecké sněmovně,
1: ano,
0: hlasoval
1: jsem.
0: Jste o zákonech, spoustu věcí jste se tam dozvěděl, tak vy byste mohl mít povědomost, kde udělali soudruzi chybu.
1: No, já si myslím, že tu chybu udělali tím, že bezmyšlenkovitě oproti třeba Maďarům a jiným zemím, ale i Chorvatům, v podstatě i Polákům, začali bezmyšlenkovitě kývat na cokoliv, co přišlo z Bruselu nebo z Washingtonu. My jsme ztratili jakékoliv samostatné myšlení. A hlavně jsme ztratili, naši představitelé čelní, podle mého názoru, ztratili jednu věc, že jsou tady proto, že je zvolili český lidi. A že by měli hájit české zájmy. Protože jestli pan premiér říká, no, když bude nejhůř, oni se s náma podělej. No, nejsem si jistý, kdo se s náma podělej.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

drifters off to see the world. There's such a lot of world

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tedy nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
2: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Moje názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé.
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by...
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, a když jsme u Německa, třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přemožme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponováni v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
0: Hraje vám Radio Xaver.

a skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jítací. Sny chytat za šos dřív, než k možným horám odpojnou a letět konečně nad indiánskou krajinou.

dneska kočičí. Já naset s Greenhornama do éra, co krouží nad sochou svobody, až tam za velkou houží. A bylo indiánský léto, prima sezóna, než Will mi nasadil dvojitýho Willy Nelsona. No a že v každém z nás buditel trochu dříme, chtěli jsme hrdí být, co Češi světu přinášíme. Jenže ta nálada

českou práci všude znali. Semtex je víc než samopal či facky. Semtex bratrstva bolševické pracky. Dva znali Dvořáka, dva Frimra, jeden Masaryka. Korálky z Jablonce, Formana, Lengla, Štefanika. Jenže mi hledali,

a ještě voněli jsme americkým senem na lehkých křídlech společnosti penem, když viděli jsme, jak nás Praha zdraví budovou.

dnes ještě živej jsem a snad i zítra budu. Jsem Tex, je pravda, že jsme národ malý. Jsem Tex, tu českou práci všude znali. Jsem Tex, je víc než samopal či facky. Jsem Tex, bratrstva bolševické

0: vítězstva bolševické pracky.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Vy už jste tady jednou byl, pan Noveský, společně s panem Štěpánem v XTV, jste byl v Rádiu Xaver, jste byl a já mám pořád pocit, že toho není dost, protože pan Noveský, jak mnozí víte, je odborník na energie, mimochodem muž, který stál u zrodu energetického regulačního úřadu. Což možná taky na to ještě dnes přijde řeč, ale

0: Energie je dnes téma číslo jedna, ať chceme nebo ne. A je spousta otázek, o které zatím v médiích nikdo nezavadil. Já bych byl rád, kdybychom tady na ně odpověděli. Ostatně naši diváci se budou ptát, tak zkusíme jejich odpovědí zaznamenat co nejvíc. Dnes jsem se díval, pane Noveský, na televizní debatu politickou na televizi Prima, 11 hodin partie, a tam říkala paní moderátorka, že v porovnání před 2 lety elektrická energie stoupla 17krát a plyn 37krát v ceně. Se zdá, jako není to přestřelené číslo? Mají dobré informace na té Primě?
1: Bohužel to není přestřelené číslo. Jsou to šílené. Já se přiznám, tyho násobky neznám, protože ono v momentě, kdy se to začne blížit, já nevím, 100 korunám za kubík, což bohužel se už dneska blíží, tak v ten moment je to jasný, že je to zcela nereálný, že to vlastně to číslo vůbec nesouvisí s ničím. To není žádný trh, to není, jsou žádný náklady, to je prostě úplně nesmyslný číslo. Ono bohužel, jak jste říkal o těch energiích, tak já se přiznám, pro mě energie od jak živa vždycky byly to pevní, ale teď mě mrzí, že energie jsou pro většinu občanů to pevní, protože si myslím, že to by vůbec nemělo být, to by měla být samozřejmost, jakože mám teče voda, jakože prostě se občas najíme, a že prostě já si myslím, že tady je ta chyba v tom, že bohužel ty energie jsou úplně vymknutý, doba vymknutá z kloubu šílí, abych to tak řekl.
0: Dobře. No, pojďme říct hned na začátku, že vy mimo jiné kandidujete do Senátu, což by bylo asi dobré už vzhledem k tomu, že jste odborníkem na ty energie a nebojíte se o tom mluvit, a v mnoha okamžicích, to tak sleduju ty debaty s váma, to vypadá, že byste věděl, jak na to. Ale pojďme tedy na úvod říct, jak to funguje s tou Lipskou burzou. To je totiž důležitá věc.
1: Pokud vám říct, jak to funguje, tak to bude rychlý. Nijak. Lipská burza nefunguje. Lipská burza vůbec nefunguje. Lipská burza prostě nefunguje, protože burza z principu je o vyrovnávání nabídky a poptávky. A musí být rozumná nabídka, rozumná poptávka, pak může fungovat burza. Dneska ta burza v podstatě nefunguje. A to si myslím, že tam nastává úkol státu, aby splnil jednu ze základních povinností, kterou stát má. Stát je povinný zajistit energie svým občanům, bezpečnost, potraviny. Jo, prostě všechny tyhle ty základní věci, které si sám občan nemůže zajistit, tak je povinný zajišťovat stát. A tady stát absolutně selhává. Absolutně.
0: Počkejte, já jsem, ještě se vracím k té Primě. On tam dnes diskutoval pan Jurečka, což je jeden teda z členů vlády.
1: Bioplyn, já vím.
0: No, hlavně jsem měl pocit, že ty jeho odpovědi byly takové rozpačité, a já, co by běžný občan, který bude platit ty zálohy na obojí, teda v tomto případě, tak jsem si z toho vlastně vůbec nic nevzal. On tam několikrát zopakoval, že má 5 dětí a že je normální jako jeden z nás a tak, ale já jsem právě očekával od takového špičkového politika, že řekne, jak na to. Ví vůbec někdo, co se s tím dá dělat, pane Noveský?
1: Tak my to říkáme vládě 8 měsíců.
0: Kdo to je my?
1: No, to je ta naše skupina. Energie není luxusní zboží. To ano. V podstatě nás spojila Alena Vitásková, jako bývá předsedkyně energetického regulačního úřadu. Je v tom Vláďa Štěpán, je tam Pavel Janeček, je tam Hinek Beran, je tam Vláďa Vlk, jsem tam já, jsou tam ještě další lidé.
0: No, můžeme to tady nějak popsat, jako teda, co vy říkáte té vládě?
1: No, my té vládě neustále říkáme, že je potřeba zaprvé odejít z burzy. Odejít z burzy.
0: To nejde, pane Noveský.
1: Ale proč by to nešlo?
0: No, nejde.
1: To říká,
0: já jsem druhý odborník na energetiku.
1: Kdo to říká?
0: Já to říkám, protože
1: tak
0: by nás
1: nemáte
0: to teď...
1: pravdu, bohužel. No, odejít z burzy lze s tím, že...
0: Já vám nechte mi to doříct. Stálo by nás to v této chvíli 74 miliard.
1: No, to možná mnohem více.
0: Ještě víc.
1: Ale to je to, že vláda právě vůbec neposlouchá, co se jí říká. bohužel, my to říkáme vládě opakovaně. Nakonec jsme to psali Sikeovi hnedka někdy 14. ledna, tuším, pak jsme to psali 7.3. celé vládě. Prostě opakovaně to zdůrazňujeme. A už jsme to říkali té vládě minule, i když tehdy jsme ještě nevěděli, jestli opravdu ty Slováci nás tak trošku poslechnou, protože my kooperujeme se Slovenskem taky, a jestli nás poslechnou ty Slováci a jestli opravdu půjdou na tu slovenskou variantu, kterou nakonec oni zvolili, to znamená konkrétně třeba kolem elektřiny, vypsat mimořádné zdanění elektřiny z jaderných elektráren. A to mimořádné zdanění...
0: Což je takový pohrůžka taková jenom?
1: Ne, to není pohrůžka, to je zcela normální. V českých zemích je to úplně normální. Na Slovensku to nebylo normální a v českých zemích je to normální, protože to též se udělalo na takzvanou solární elektřinu. Tam je taky speciální daň, mimořádná daň, která normálně zdaňuje vlastně tu elektřinu z těch solárních elektráren.
0: No čemu by to pomohlo?
1: Pomohlo by to k tomu, tak jako na tom Slovensku, že si vedení slovenských elektráren vyhodnotilo, u nás by si to vyhodnotilo vedení ČEZu, že je mnohem lepší se dohodnout, zastropovat cenu elektřiny, protože to, co teďka vláda vymýšlí, to je jenom vlastně zbyteček toho, co jí navrhujeme.
0: Oni teďka, ale oni ani nic nevymýšlí.
1: No pozor, oni už teďka uvažují, že by se mělo zastropovat.
0: Jo, uvažují.
1: Jestli vymýšlí, to nevím, ale uvažují.
0: Protože ten Jurečka tam dneska říkal, promiňte, že uvažují o celoevropském řešení. Takže jinými slovy, kdybych vám řekl, o čem všem uvažuju a co se nikdy nestane, no tak já pořád čekám, kdy přijde nějaké opatření zásadní.
1: Když jsme to zvažovali, tak jsme samozřejmě zvažovali tehdy absolutně nejbezpečnější, nejvíce právní cestu, tak, aby to bylo nenapadnutelné. To, co říká třeba pan premiér o tom, že se nedá odejít z burzy, že by nás žalovali minoritní akcionáři, to je úplně nesmysl samozřejmě, protože na zisk nikdo nemá právní nárok, jakože někdo bude mít 6000% zisku. Jo, to je úplně nesmysl. To je jako, a že na to má ještě právo. To se přiznám, že to jako trošičku pan premiér ujel. Jo.
0: Dobře, a jak by se to teda...
1: Jednoduše.
0: Jak by se to realizovalo? Jestli máte recept, já tam si teda zajedu do toho Lipska klidně.
1: To není o Lipsku. To je o Čechách. To není o Lipsku, jak, pane Ksavere.
0: Musí někdo přijít do toho Lipska a říct kluci a holky i nebinární spoluobčané, abychom byli genderově
1: vyvážení.
0: My tady s váma končíme.
1: Ale ono se ani nemusí končit. Stačí, když ta elektřina, která se spotřebovala na českém území, se bude tady u nás za české ceny prodávat.
0: To nikdo nechce.
1: Ale jak to, že ne? Zeptejte se občanů. Já dám dalších 9 milionů občanů.
0: Pane Noveský, koho zajímá, co chtějí občané? Přece dávno víte, ne?
1: No, já se přiznám, že já jsem pořád naivní. Já nejsem politik, já jsem energetik a já vím, co občané potřebují a co chtějí. A já to chci taky pro ně, protože upřímně řečeno, bez elektřiny za české ceny, bez plynu za rozumné ceny, jo, a bez pohonných hmot za rozumné ceny, my nemáme šanci přežít jako republika, i nejsme konkurenceschopní.
0: Dopovídejte to.
1: No, takže ten postup.
0: Postup.
1: Tak jak to udělali Slováci, kteří poslechli a kteří teda šli tou cestou, i když oni neměli ten předpoklad i solární energie, podotýkám toho zdanění. Jo. Návrh zákona. Ten návrh zákona jsem teďka znovu posílal někomu do sněmovny z těch lidí, kteří jsou tam trošku soudci a chápou věci. Takže návrh zákona na mimořádné zdanění, které by bylo například 50% každý měsíc, jo, z té energie z jádra, s tím, že na Slovensku se během 3 týdnů dohodlo zastropování. Tam se jednoznačně dohodlo zastropování ceny energie na 62 eurech, protože, jestli se nepletu, ať si nevymýšlím, tam to bylo nějakých, oni tam stanovili nějakou jakoby povolenou nákladovou cenu, stanovil slovenský regulátor, tuším, asi na 42 nebo 45 eurech, jo, za megawatt hodinu. Takže se nakonec dohodli na kompromisu 62 euro za megawatt hodinu. Všichni jsou spokojení, mají to do roku 2024 a není důvod, aby se to u nás neudělalo. Tam to bylo za 3 týdny dohodnutý. A slovenská elektrárně obdova ČEZu na to přistoupili, rády na to přistoupili a velmi ochotně do toho takhle vstoupili s tím, že pro ně je to mnohem výhodnější, protože nebudou mít každý měsíc u sebe finanční úřad, který by si hlídal, jestli opravdu těch 50% odevzdávají či neodevzdávají. A jestli si nedělají někde nějaký takový jiný věci, to znamená, ve finále to dopadlo tak, že všichni jsou spokojení. A všichni vydělávají. Protože u nás by to znamenalo, že by ČEZu zůstal minimálně 100 až 200% zisk. Minimálně.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl. A samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to, to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď jsme teda, teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá jako, a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou, ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: my. Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
2: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme od těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv.
2: Tak... No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
2: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dále.
1: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
2: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
2: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí. A že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
2: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
2: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nasledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Vítězslav Jandák je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nadevší pochybnost sledujete v médiích, pane Jandáku, jak vás, tak znám i aktuální pražskou kauzu. To je ten dopravní
1: podnik. Kterou máte na mysli?
0: No, kauzu Hlubuček, Redl, Stan, jak se tam vyváděly peníze, kokain, děvčata, odposlouchávané byty. Co si o tom myslíte? O čem to svědčí?
1: Že to je celkem standardní evropská situace dneska. Protože já vám můžu položit otázku, co říkáte o posledním večírku SPD v Německu, kde byly drogy a kde se zúčastnil taky kancléř, i když nevěřím, že se toho zúčastnil, ale byl v tom prostředí, kde něco takového bylo. Já si myslím, že to je ukázka dekadence Evropy. A proto mě vždycky šokuje jedna věc, ale i od vás, od všech, že my se děláme Evropané, ale i Češi, že jsme středobodem světa. Evropa nikoho nezajímá. Pane kolego, tady jsou kontinenty a území, které začínají zajímat. Z hlediska ekonomického, strategického, ekologického a jiného, to je Euroázie. Později to bude Jižní Amerika, pak Afrika. Evropa se svými, promiňte, 550 nebo 500 miliony obyvatel nikoho nezajímá. Skutečně ne.
0: Nezlobte se, pane Jandáku, ale to není tak, že my oba dva jsme hrdí Evropané?
1: No, poslední dobou přestávám být hrdý Evropan, skutečně.
0: No a teď zpět k té otázce. Vás toto vůbec nezajímá, to, co se děje v pražské politice? To,
1: no že tak je tady... A čím jsem překvapen? Čím? Když prostě ruší primátor v podstatě parkovací místa a dává tam stolky na kavárny. Když se utrácejí miliardy za cyklostezky. Promiňte, tak co mám čekat od této garnitury, ale respektuju, že si je Pražané zvolili.
0: No jasně, ale utracená miliarda za cyklostezku je podle nějakých pravidel. Nemusí se nám to líbit, ano. Ale neznamená to, že někdo něco ukradl. Postavil cyklostezku, po které třeba v případě tady magistrály nikdo nejezdí, ale je tam.
1: Ano, je tam.
0: Ale já se ptám na to, že tady vzniklo jakési hnutí Stan, které údajně, podle médií, údajně zorganizoval nějaký pan Redl, což je mafián od pana Krejčíře. A to nesledujete vůbec, nevíte o co?
1: Ne, neznám. A on byl odsouzený už?
0: Pan Redl?
1: No.
0: No nebyl, protože...
1: No ne, že říkáte mafia.
0: No tak dostal na to papíry, že je nesvéprávný.
1: Jo, takže blázen, ne mafia.
0: Ale jestli jste blízký spolupracovník Radovana Krejčíře, který teda odsouzen byl vrchem spodem, tak nepředpokládám, že jste jako absolvent nedělní školy, promiňte.
1: No to máte pravdu, že možná, že se někde ušpinil, že jo. Ale když si z počtu, vrátíme se k té miliardě, co ti to hoši nějak defraudovali nebo rozebrali, kolik se za pitomé projekty za těch 30 let utratilo miliard a na to nikdo nepoukazuje?
0: Pane Jandáku, vy jste dneska nějaký velkorysý.
1: Já nejsem velkorysý, já už jsem jenom nepřekvapený. Já jsem nepřekvapený. Když mě řeknete, přistáli na Vítkově mimozemšťany, já řeknu ano a tomu věřím. Dneska je totiž možné v tomto světě a v této kotlině evropské v podstatě možný všechno. Dneska je možný, protože víte, oni všechny systémy na světě, a když se podíváte do historie, tak každý systém vždycky les nahoru a pak to šlo všecko dolů, rozpadlo se. A přišel jiný a tak to bylo. Stará říše římská. Toho jsme svědky dnes.
0: Jakou roli, pane Jandáku, v tom hrají média?
1: Média záleží jakou. Protože média samozřejmě se stala určitou dobou trošku sluhy či nástroji určitých mocenských skupin. Všade na světě. To znamená, a pak jsou média, které jsou, bych řekl, čistý, který se snaží v nějakou pravdu, a ty jsou v menšině. Že ta masovost a ty prachy tam těm médiím strašně pomáhají. A lidi jsou ovlivněni, protože zvlášť, když to dobře zabalíte. Když to dobře zabalíte a pustíte to lidem, lidi tomu budou věřit.
0: No a v průběhu posledních měsíců jsme zažili ten covid třeba. Jo, a bylo to z mnoha úhlu pohledu velmi tvrdé pro spousty lidí. Zavřeli živnost, někdo zemřel a tak. Potom přišel konflikt, abych neříkal válka, konflikt na Ukrajině. A já se ptám, jak v těchto situacích obstála média veřejné služby. Protože ta si platíme my ze svých koncesionářských poplatků, pane Jandáku.
1: Já bych řekl 50 na 50.
0: To...
1: Obstále 50 na 50.
0: Co to
1: alespoň 50 informovali 50. O tom, co se stalo. Někdy. Třeba málo se informovalo o konfliktu, který byl Saúdská Arábie, Jemen. Potom se vůbec tady a tam byly statisíce mrtvej.
0: Vy jste se před pár minutami, pane Jandáku, rozohnil kvůli tomu, že jsem použil termín válka. Když slyšíte v těch oficiálních médiích, tedy řeknu Česká televize, Český rozhlas, tam se mluví o válce denodenně. Je to dezinformace?
1: Podle mě ano. A já jsem proti tomu protestoval na včerejší radě Českého rozhlasu, protože jsem říkal, že tady žádná válka není, protože válka vznikne, když jeden druhému státu vypoví válku. Vzpomeňme si, když Japonci bombardovali Pearl Harbor, tak Američani vypověděli japonskou válku. A Japonsko vypovědělo svým státům, tak to je ten určitý právní akt. Mm-hmm. A zatím podle mého názoru ani Ukrajina, která byla napadena, a mě to velmi překvapuje, nevypověděla Ruské federaci válku. Rusové tam vlítli, ale nevypověděli Ukrajině válku.
0: Ale,
1: jaký je to vůbec možný?
0: Ale vy mě utíkáte od těch médií.
1: Neutíkám, já se na tohle ptám, proč se nad tím někdo nepozastaví. Proč se nepozastaví, my tu máme válku. Ale jakou válku? Teď ta válka de jure neexistuje.
0: Proč se tedy neptáte jako radní Českého rozhlasu tam těch redaktorů, komentátorů a tak?
1: Já jsem k tomu konstatoval, že válka není. Já jsem protestoval proti tomuto vyjadřování včera na schůzi.
0: Jo, a nic vlastně
1: jiného. Ne, já s tím nesouhlasím, že je válka.
0: No a jak momentálně vnímáte Český rozhlas jako radní? To mě zajímá. Třeba jedna konkrétní věc, která musím říct, že mě zarazila, že měla být paní Jitka Obzinová instalována do pozice šéfky zpravodajství a pak se z toho taktně vycouvalo. Zvenku to vypadá jako nepříliš silná pozice generálního ředitele. Co si o tom myslíte?
1: Já si o tom myslím, nebo co o tom vím, lépe řečeno. Uh-huh. Vím o tom to, že paní
0: Obzinová,
1: paní Obzinová v podstatě byla jedna z několika lidí, které v podstatě byli možní nominanti na tu funkci, kterou měla zastávat. Prosím, co vím? Uh-huh. A pak se stalo to, že ona to odmítla. Ona to odmítla první. Já se jí nedivím mezi náma, ale odmítla to. To znamená, že podle mě vy máte jinou verzi, já mám jinou
0: verzi. Já nemám žádnou verzi.
1: Říkat, že byla odšoupnuta, ona to nechtěla.
0: Já jsem četl v médiích,
1: kerej?
0: Že v různých, nevím, na internetu, tak, že tehdy a tehdy nastupuje Jitka Obzinová. Neboli žádné kandidáty jsem tam jiné neviděl. Už se mluvilo o tom, že tehdy a tehdy přebírá tu pozici. A potom pracovníci se psali jako petici, dopis a tak. A navenek to vypadá tak, že ještě možná se jim šel pan...
1: Zvonku to tak vyzerá. Ale já myslím, že to takhle nebylo.
0: Nebylo, jo.
1: Ne, takhle to nebylo.
0: No určitě. A kdybychom ještě... stručně zhodnotili tu záležitost s tím novým zákonem o médiích veřejné služby. Víte, že se připravuje.
1: Já vím, že máme být vyhozený. To bude ten zákon.
0: Ale vy
1: zákon.
0: To zase zlehčujete, pane Jandáku.
1: Nezlobte se, to nezlehčuju. My máme být zlikvidováni jako současné rady. A mají tam nastoupit věrní soudruzi, kteří budou zvedat ruce.
0: Dobře, ale...
1: Takhle to je.
0: Mě třeba zajímá, součást toho není vůbec, neřeší ty poplatky toho nového zákona, co jsem viděl já. Není to začátek, než se zabývat nějakými členy rady?
1: No já myslím, že nejprve musím ty členy současné vyhodit a pak se můžu zaobírat, čím budu chtět.
0: Ptám se, není nejzásadnější věc u těch médií veřejné služby koncesionářských poplatek a potom všechno ostatní? Zvyšovat.
1: Víte, já jsem vždycky měl, a to jsem seděl ještě v parlamentu, já nevím, co je veřejnoprávní. Já jsem si nechal v rámci Evropské unie vypracovat studii o veřejnoprávnosti. Přišlo mi 5 takovýchhle elaborátů z Evropské unie s výsledným dopisem, že v podstatě, když jsem byl ministr, v podstatě s tím, že tato otázka se bude veřejnoprávnosti řešit v rámci dalšího programu Evropské unie. dodnes se nic neřeší a proto já jsem tehdy navrhoval jednu věc, že v podstatě by se měla zaprvé spojit Česká televize s Českým rozhlasem. To se mi podařilo prosadit v úvozovkách na Slovensku, kde už to funguje, protože obrovské úspory tím vzniknou. To znamená, tohle jsem navrhoval a pak jsem navrhoval taky tu věc, aby v podstatě ten provoz televize byl sanován nějak ze státního rozpočtu. Aby to nebyla otázka toho, že musím tuto daň, že to je daň, že ji musím platit.
0: Jestli jsem to dobře pochopil, tak vy jdete ještě víc do hloubky a říkáte, před těmi poplatky by se mělo vyřešit, co to vlastně je ta veřejná služba.
1: Samozřejmě, to by se mělo. Aby někdo odpověděl, co to je.
0: Zase jste lepší než já, pan Janda.
1: Nejsem lepší.
0: Takhle mě to vždycky to na konci pokazíte. Vždycky.
1: S lidskýma právama. Říkejte muslimovi o lidských právech. Skončíte jak v Afghánistánu. To je všechno blbost. A opět vidíte tu zvláštnost a možná hloupost té Evropy, která vždycky přijde s něčím a myslí si, že svět padne na zadek. Vůbec ne. Vůbec ne. Tak to není prostě.
0: Dobře, tak ukončeme kapitolu média tím, že posluchači i posluchačky, koncesionáři i koncesionářky, jak se říká u vás na Českém rozhlase, jsou spokojeni zatím.
1: Já si myslím, že spokojen nebude nikdy nikdo.
0: Nikdy nikdo.
1: S ničím. O tom je demokracie. O tom je demokracie.
0: Pane Jandáku, přemýšlel jste o tom, že byste zkusil prezidentskou kandidaturu?
1: Už jsem byl jednou ve hře. Byla to taková, trošku úsměvná akce, když jsem začínal ve sněmovně, to se volil podruhé prezident Klaus. A tehdy mě oslovila jedna politická strana s tím, že by mi navrhli jako svého nominanta. Mě to dost šokovalo, byla to strana křesťanská a já měl zrovna na sobě arabskou kalábii, když mi to oznámil. Tak jsem z toho byl trošku překvapený, pak jsem měl rozhovor s naším předsedou, který řekl, že by mě taky podpořili. Komunisti mi tehdy zavolali a řekli taky. A najednou to vypadalo, že bych vlastně v tom parlamentním způsobu volby mohl zabodovat. A já jsem furt jako váhal a pak přišli ODSáci a říkali, ale nech to, ať je ještě ten profesor a to. Tak jsem to stáhl, ale nestáhl jsem to následkem toho výzvy z ODS, ale toho, že mi v podstatě tehdy moje strana rodná, tedy ČSSD, mi teda řeklo, hele, to je dobrý, půjdeš do toho prvního kola a pak odstoupíš. A já jsem říkal, proč bych to dělal? To vypadalo jako, že to je připravený, viď?
0: No,
1: a já jsem říkal, proč, tak to se na to vykašlu radši takhle. Takže jsem se na to vykašlal úplně. A
0: už teď je nějakého reálného kandidáta? Někoho, kdo by reálně mohl se stát prezidentem?
1: Já si myslím, že ten souboj, bude-li Babiš kandidovat, což já myslím, že jemu se moc nechce, jemu se chce být spíš premiérem, protože to je, on je workaholic, to znamená, to je práce. Ten prezident je přece jenom trošku o filozofii a trošku o přemýšlení, o reprezentaci, o tom, to je trošku o ničem jiným. Takže já, když dneska se na to dívám zatím, co je nabídnuto, tak mně tam vycházejí dva kandidáti. Když se Babiš rozhodne, že bude kandidovat, tak on, ale taky to bude Středula Josef. Protože v podstatě je odborář, je velmi elegantní odborář, je znalej, ví, rozumí a stojí za ním veliké množství lidí, ty odbory. A já být na jeho místě, tak samozřejmě před tou volbou tu situaci trošku rozpumpuju. Oni lidi budou nespokojení i bez toho. Ale tohle by jemu mohlo strašně pomoct a bylo by to, myslím, překvapující řešení té věci. Ale mohu se mýlit. Možná, že nám někoho dodají z Bruselu. Čertví, že jo, to nikdy nevíte.
0: Pane Jandáku, přijdete zase někdy?
1: No asi ne, už. Já už budu do té doby absolutně zapomenut. Už se o mě vůbec nebude vědět.
0: Třeba na podzim, že bychom vás zase pozvali.
1: Když budu živej, rád. V mém věku.
0: Já se na vás těším.
1: Já na vás ještě víc.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: they arrested me and they put me in jail and they called my pappy to throw my bail. And he said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
3: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
2: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
3: Mně tady vůbec dobře.
2: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
3: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
2: noci,
3: voci.
2: No, moc, voci.
3: Co, voci?
2: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
3: No dneska nic moc, já tak na trojce.
2: Ale?
3: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
2: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům dotíhnete, to vám řeknu.
3: No, vidíte to a mladí ne.
2: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
3: No.
2: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
3: No.
2: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
3: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
2: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
3: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
2: No, oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
3: Neznám.
2: No, on kdysi otextoval známou melodii a teď nevím, co to je.
3: To je, no, není to malá noční hudba?
2: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu ze noblesní.
3: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
2: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
3: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
2: Opravdu, ještě další dovolená?
3: Mm-hmm. No, tak dobře, mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
2: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
3: No, jednoznačně.
2: Jak moc to chcete vědět?
3: Na stupnici od 1 do 10, 12.
2: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco.
3: Mm-hmm.
2: Pravda, ráno jsem se probudil a to se, až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne.
2: Od vás.
3: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne?
3: Mm.
2: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo 7.
3: Fakt jo.
2: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
2: Vylepší?
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
2: Vy jste na horory?
3: Jo.
2: A to je pro děti, ne?
3: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
2: A bude to horor Hadi v letadle?
3: Ne, bude to V zajetí démonů.
2: Ježíši Kriste.
3: No, nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pěti koalice.
2: Jasně.
3: Ale já jdu trénovat s démonama.
2: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
3: Ne, to je podle skutečné události.
2: Jo,
3: pozor.
2: Určitě.
3: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
2: Ne.
3: Tak to byste to měla napravit.
2: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
3: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
2: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
3: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
2: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
3: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
2: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
3: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech.
2: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
3: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
2: Kdo?
3: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
2: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
3: No.
2: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
3: No.
2: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
3: Tojtojky.
2: Yeah. Tojtojky.
3: A vy jste nešel na tojtojku?
2: Mně to dělá problém.
3: Proč pak?
2: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
3: Tak to já nechápu.
2: Jak to?
3: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
2: Fakt? Tak
3: no.
2: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
3: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
2: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
3: se
2: pronájem,
3: ne, to se pronajímá na akce.
2: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
3: No.
2: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
3: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
2: jo,
3: to tak
2: akcích.
3: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
2: Paní Karol, to je fakt jako divný.
3: Není.
2: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
3: No, jaký?
2: Mě to evokuje Naked Attraction.
3: Čeho?
2: Naked Attraction.
3: No.
2: A kvůli tomu tam nechodím.
3: Jo, a co to je?
2: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
3: Jo.
2: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, ona oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, kdy tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
3: Já myslím takže, ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
2: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
3: Tak to musela být pěkná paní.
2: Jako šikovná, šikovná.
3: Šikovná dcerka.
2: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
3: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
2: No. No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
3: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl, stoj, to jí měl dobře situovaná varlata.
2: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
3: Jo.
2: No. Protože tam jsou i tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojkách.
3: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
2: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
3: Nebo ani jeden.
2: Nebo ani jeden.
3: Jo.
2: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
3: Ty bláho.
2: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
3: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
2: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
3: No ne, to mě toto evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
2: Karol,
3: tu placatou.
2: Já tuším, jo. Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
3: No, protože jak jdete a svítíte si.
2: A baterka tam svítila několik.
3: Dokud nezapadala.
2: Tak.
3: No.
2: Tak.
3: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
2: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
3: No.
2: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
3: Ano.
2: a vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř, nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
3: No.
2: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu a já nevím co všechno a dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
3: No ale víte co, to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
2: Vykopat.
3: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
2: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
3: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
2: Tak bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
3: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
2: Vám říkám, že za jeden turnus, třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
3: No vidíte to. Tak bych si mohla i vybrat.
2: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
3: Jo, to je pravda.
2: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
3: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
2: No,
3: no.
2: No máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
3: my jsme tak
2: trampové,
3: staří,
2: teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to, tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
3: Jo, a co by to mělo být?
2: Včera, dnes a zítra.
3: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
2: Oh.
3: To se držte stolu.
2: Kdo má narozeniny?
3: No, co pak, kdo, ale co?
2: Co?
3: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
2: 20 let už
3: to vysílá? No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
2: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah, já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v
3: Ulici? Já nevím.
2: Nekoukáte taky?
3: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
2: No jo, to jo, máte to pravdu.
3: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na majera.
2: Jako Honza Zeman.
3: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
2: Růže pro Zemana.
3: Růže pro Zemana, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
2: Fakt takhle.
3: No.
2: To je ale neuvěřitelné.
3: Já jsem si tam na stěnu napsala tahák.
2: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
3: No vidíte to.
2: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
3: Nějakou podobnou úchylku.
2: Ne,
3: ne. Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
2: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
3: Fakt jo, tak to je dobrý.
2: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
3: Flígr Konečná.
2: Opatrná.
3: Jo, opatrná ano, Flígr. Opatrná Flígr, ano.
2: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběli tak dva.
3: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
2: Teď... Knotek.
3: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
2: Doktor Drahota.
3: Inspektor, nebyl on inspektor?
2: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
3: No, nedáme, no.
2: A ze Kašovi. Flígr Opatrná.
3: Paní Jechová, na paní to nemůžeme Noblíž, zapomenout, paní... na to kvůli ní to tam málem skončilo.
2: No jasně.
3: Největší, jak se v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
2: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
3: Jo, to já taky.
2: To, je to fakt dobře napsané, že?
3: Jo.
2: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
3: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
2: A je to poučný v něčem?
3: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
2: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
3: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
2: Ale to je to poslední, ne?
3: No právě.
2: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to rozhodně chtěl slyšet.
3: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
2: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
3: No tak tohle zrovna neznám.
2: To zrovna neznáte.
3: Ne.
2: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
3: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
2: Takže neumíte ani Maralíka?
3: Ne.
2: A toho umím já, představte si.
3: Kdo to byl?
2: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
3: Neznám.
2: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
3: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
2: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou. Lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
3: Jo, tak.
2: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, Lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
3: To neznám, no ale to pěkný.
2: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
3: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
2: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
3: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
2: Jak to?
3: No a my jsme natáčeli s Alex Potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
2: A co tam bylo?
3: Já nevím, no, nějaký ty keci.
2: Ještě jste to nečetla?
3: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
2: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
3: To já si to neříkám, já znám ženský.
2: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
3: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
2: Ale jak, já si to myslím, že se je sněmovny pořád.
3: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
2: Jo, takhle.
3: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
2: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
3: O jeden.
2: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
3: Teď už ne, to je pravda.
2: No.
3: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
2: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
3: Vidíte to? Ha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
2: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co?
3: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
2: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
3: Pardon.
2: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
3: Jste pokřtěnej, Xavere,
2: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám...
3: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
2: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
3: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
2: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
3: I pro mě.
2: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
3: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
2: Jasně.
3: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
2: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně, ale začíná mě to právě chladit trošku a nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
3: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
2: No, paní Karol, když už se toto stane,
3: ano.
2: Tak nic nedělat, nic nedělat.
3: Ne?
2: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
3: Věštit z rozlité vody.
2: Věštit z rozlité vody. A podívejte se... Z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
3: Jo.
2: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
3: Ano.
2: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
3: Ano.
2: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
3: Počkejte, tady je čtyřka velká.
2: No to je velká čtyřka.
3: Ano, to je koalice Spolu.
2: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
3: to
2: Spolu.
3: To je koalice Spolu,
2: dobře,
3: tohle.
2: Dobře, takže to uděláme takhle.
3: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
2: No to mám, no. Tady ty malé ostrovky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
3: Ano.
2: Toto je Babiš a Spol. Tady ty co se jakoby oddělujou.
3: No.
2: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtařová a Reichl.
3: To jsou přeběhlíci.
2: No.
3: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
2: Splaskla bublina. No, To byste mě teda otrávili, kdyby...
3: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
2: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
3: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
2: Nevím.
3: Ne?
2: To už je moc.
3: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
2: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
3: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
2: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
3: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
2: Speciální vodní díl. Povodní.
3: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
2: No,
3: jo. Jo.
2: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
3: Já se taky těším, co vyvedu příště.
2: Budete mi zase nějaký překvapení?
3: Já nevím.
2: Že bych si za pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
4: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: rukám vážených pánů pana Luboše Xavera Veselého a pana Petra Holce se službou 24/7. Adresa ohlašovna Vilzonova 10.
1: To je moc dobře.
0: 120.00 Praha 2. Dovolte mi, abych ohlásil, tím upozornil na moji vlastní zkušenost s pokleslou a nekorektní zábavou během volnočasové aktivity v části mojí rodiny. Včera, v sobotu, jsem byl pozván na krásné rodinné odpolední a večerní posezení s grilováním. Sezvání realizoval pan, a teď je tady plné jméno, bytem a tak dále, ať to nemusíme pípat, Praha 4, jo, se svojí přítelkyní Terezou H. Bytem tamtéž. Byl to bytem tamtéž, jo. Matkou jejich 3,5letého syna. Je zároveň i sestrou 14letého Adama, jo. Oba nezletilí byli přítomní té nakonec nepřející taškařici. Setkání se zúčastnila i matka prvně jmenovaného, paní Olga, příjmení nečtu, jo, majitelka domu. Majitelka domu se zahradou a bytem tamtéž.
1: Ale to je zkušený jazyk, ne?
0: Co? To je vidět, to musí být vyšetřovatel bývalý, jo, bytem tamtéž. Dále se zúčastnil i Hájkův bratranec. Dále se zúčastnil i bratranec Šimon bytem poblíže a ještě já s manželkou. Setkání mimo jiné provázela pokleslá zábava na účet celého našeho politického vládního vedení, energií, ne naší války a také komunity LGBT+, včetně nebinárních našich menšinových spoluobčanů. Toho mě bylo líto. Vše s tím, že se jedná o neznalost, by se možná tak nějak dalo překonat. Ovšem neodpustitelné bylo, když se účastníci bavili na účet našich vrcholných politiků, paní Markéty Adamové Pekarové a pana Milouše Vystrčila. Setkal jsem se s nekonstruktivní kritikou, posměšky, šprťouchlaty a zdehonestováním jejich slov pravdy, jejich myšlenek.
1: To je nechutný.
0: Nechutný. Zvláště k oběma předsedům je takové neuctivé jednání neodpustitelné, nekorektní. Je zapotřebí vše i hned řešit, být bdělý, aby se chování zastavilo a neopakovalo. A ještě to pokračuje tady popisem těch událostí. Jo, to potom dáme do přílohy, pane Holče, jo. A přiznávám, že já svůj díl ostudy na svých bedrech nedokázal jsem aktuálně zajistit nesympatie a ani na místě nepopřel sympatie mojí ženy s těmi ubohými zpátečníky. Omlouvám se, špatně jí vedu. Příště se to nestane, to si ještě odskáče. Poznámka, chybí mi ty roztomilé, malé, zeleňoučké, mandarinky plné zrnek, také ty sladoučké a dozrávané kubánské pomerančíky, to nechápu. S pozdravem, světu mír, pan plné jméno, přechodně bytem, jo, Praha 10, velikost nohy 45, někdy i 46 píše. Takhle má vypadat, pane Holče, no, kvalitní udání.
1: Tomuhle se říká sebebonz neboli autobonz. A já jsem rád, že jsme s tou ohlašovnou takhle uspěli hned na poprvé, když jsme ji tady otevřeli.
0: Toto není jediný.
1: Já vím, já teda musím říct jenom, já jsem to uložil do archivu samozřejmě, udělal jsem záznam, že to přišlo. A musím říct, poslal jsem to dál ministru vnitra Rakušanovi i Redlovi. Já teď vlastně nevím, který z nich je ministr vnitra úplně. Tam půjde trošku zmatení teď, ne? Víte, kdo to je teď?
0: No, něco jsem sledoval.
1: Ale cítil jsem povinnost to poslat dál na vyšší místa, ne?
0: Děláte to dobře, akorát mě tady chybí dvě věci. Číslo jednací a vyřizuje holec.
1: To je ale v záznamu. To tam je.
0: Takže už máme do sbírky asi čtvrtý udání.
1: Máme a pozval jsem dokonce autory tady na osobní pohovor. Tam bych byl rád, abyste byl u toho.
0: No, já budu zapisovat.
1: A že bychom je podchytili, protože jsou talentovaný. Tohle je napsaný krásným jazykem. A že bychom s nimi mohli pracovat dál, ne?
0: Zejména být ten tamtež. Já miluju policejní jazyk.
1: Jo, to je lirika.
0: Když jsou takový ty... A všimněte si, že třeba Šlachta, plukovník, tím někdy mluví v tom civilním životě.
1: No tak to neodpářete
0: od sebe. To neodpářete, jo. A to jsou takový ty typický šel k oknu za účelem, aby je zavřel.
1: Jo.
0: A když jim řeknete, nemůžete tam napsat šel a zavřel okno, tak to ne, takhle.
1: To není ono.
0: To není ono.
1: Jo.
0: Takhle to má ten bytem tamtéž, jo, a prosím vás, nebojte se ohlašovat, přátelé, je tady taková hezká nová doba.
1: Jasně.
0: Všiml jste si, pane holče, že já jsem na to změnil účes?
1: Moc vám to sluší, je to dobrý.
0: To je na Klementa Gottwalda, to jsem odkoukal od vás. A tak stylově prostě.
1: Je to fajn, že jdete do sebe.
0: No.
1: Minule jste mi záviděl ty boty, sice jste neznal úplně jejich správný název, ale jsem rád, že děláte jako do mody a do vizáže. Jak jste říkal, že mám meltonky.
0: Jo, meltonky!
1: A vy nevíte, jak vypadají meltonky, ale to nevadí.
0: Víte co, já to fakt nevadí. Nevím, ale takrát to používám, já to tak hezký slovo, já říkám meltonky
1: ale
0: všemu.
1: U vás to nejsou meltonky, ne? Vy znáte spoustu slov takových pěkných a rád je používáte
0: různě. Vixlajvan, šlamperaj,
1: jo.
0: Miluju. Šmucich, že je něco. A co jsou to teda ty meltonky?
1: A to jsou takový jiný boty.
0: Jaký?
1: To byste musel teď obrázek ukázat. No.
0: Jo.
1: Ale...
0: No nebyly to náhodou boty na bruslení? Meltonky?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak to byly...
1: Teď je vidět, že jste nikdy nebrusil na rybníku jako
0: tak to,
1: kluk.
0: To byste koukal, kolik já jsem to nabrusil. Ale tak komis nějaký ještě byly.
1: Tak to asi máte od někaď vy nějaký svojí zkušenosti.
0: Pane holče, meltonky, komisňáky, slamáky, důchodky a pičutky.
1: Pičutky?
0: No.
1: Tak to věřím, že to jste se nanosil asi.
0: No, vy nevíte, co je pičutka?
1: Ne.
0: Bota?
1: Ne.
0: Takový ty černý navlíkací s tím bílým okrajem?
1: Nevím.
0: Vy jste jako...
1: Pičutky jsem nenosil.
0: Ne?
1: Může to být z jednoho důvodu prostýho, jo?
0: Vy jste z lepší rodiny.
1: Že nejsem...
0: Co nejste? No to každýho v pubertě potkali pičutky, boty. Ty se nosili v letě. Takový
1: teď
0: hadrový.
1: Ještě jednou, odkud jste?
0: Ale co, odkud jste? Vy snad soudíte podle toho, odkud se mnou, jaké jsem rasy? Nebo vyznání?
1: Hned.
0: No tak, pane.
1: Já jsem ras. Strašný.
0: Ale to vy to fakt slyšíte poprvé?
1: Ne. Pičutky? No opravdu.
0: A slamáky?
1: No slamáky, jo, ale pičutky.
0: Jak vám to mám popsat? Černá, hadrová, lagericová bota, taková prostě nekvalitní.
1: Ale já jsem jí nosil hadrový boty, musím říct teda.
0: Tak slamáky byly hadrový, ne?
1: Jo, ale úplně hadrový boty.
0: No tak
1: ne, to... Nenosil jste jenom hadr jako kolem nohy?
0: Ne, ale nezlehčujte to.
1: No, tak já jsem... Můžete pocházet ze skromných poměrů?
0: Já pocházím...
1: A vypracoval jste se?
0: Ze skromných poměrů a teprve nedávno jsem se do nich vrátil.
1: Jo?
0: Ne, my pocházím z lepší rodiny, jako vy, taky jako vy, ale,
1: no, dobře.
0: Ale toto každý chtěl nosit v létě.
1: Vážně?
0: Aha. A překvapím, že to neznáte. Měli tam takový, jako takový kus černé jakoby gumy, aby byl natahovací, nevíte.
1: Přineste je příště do...
0: Já je nemám, tak to mluvím o roce 82, ale depa, chodí bosej. Od té doby, co mě zdražili ten plyn.
1: Jo. No a teď já čekám, jak to ty udání posílám na vyšší místa, že to cinkne, ne? Že přijde nějaký od Vítka.
0: 100%. No od Vítka, to přijde od Redla.
1: No tak, tam je to Vítek je Redl, ne vlastně? Nebo Redl je Vítek, já fakt už nevím.
0: No.
1: Vyznáte se v tom? Víte, kdo je kdo?
0: Já se vůbec nevyznám a hlavně se nevyznám v tom, jak zbaběle se včera zachoval ten Fiala Fialovič.
1: To já, jo, ale víte co, to už je normálně hromada lží a dneska jim do toho hodila vidle i, já bych řekl, jejich spojenkyně nebo podporovatelka Bradáčová. Protože Fiala jak si souknul před národ, jak on to poslední dobou rád dělá, řekl teda, Mlejnek pokračuje, protože se hrál pozitivní roli v kauze Dozimetr, což už samo o sobě byl skvělej vtip, nemůže vám ale říct, jakou. A dneska Bradáčová, která to celý dozoruje, tu kauzu, tak řekla, Hele, ne, tam já o tom nic nevím, že by tam se hrál. Dneska to řekla v televizi.
0: Oh.
1: Já nevím o tom nic, že by tam se hrál pozitivní roli. Tak jak se nám to hodí, ne?
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
3: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
2: stačí se podívat, teď myslím motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
3: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
2: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo volně
3: průvězných. V Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
2: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady staví tramvaj.
3: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, co to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
2: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
3: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
2: takže
3: uvolní
2: je to
3: tak
2: vaším
3: místo.
2: Cílem.
3: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební řidiče.
2: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
3: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
2: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
3: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
2: No, ale
3: asi
2: o to usilujete díky těm
3: různým... Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý
2: rok. A čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
3: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže... To vymysleli před námi.
2: Něco, co udělali
3: ne,
2: před
3: ještě jednou, vyžadujou to i technické normy. Vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
2: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
3: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
2: já
3: než ten cyklista.
2: Já se bojím o toho cyklistu.
3: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
2: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
3: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
2: jako
3: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
2: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
3: No to je jako problém, to je problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
2: To má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
3: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
2: ale neupozornil jste na to.
3: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
2: neměli dorazit. Údajně jsem zaškrtl posílat peníze na účet.
3: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže,
2: Proaktivně, ale já jsem si žádný
3: peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
2: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
3: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
2: Složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni vládnout.
3: Jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
2: Aby jsme si to zrekapitulovali.
3: Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
2: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá,
3: bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
2: no
3: bylo
2: jako pár
3: měsíců.
2: No a nevypadá to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátu.
3: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
2: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
3: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimetr.
2: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
3: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
2: on vás zve
3: teďka,
2: na Národní třídu, myslím, neděle
3: dneska,
2: zvá.
3: Dneska, no, ale aha, to asi tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
2: Ano.
3: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
2: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
3: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
2: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
3: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
2: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
3: Jo.
2: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
3: Jo.
2: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
3: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
2: Dokonce obžalování.
3: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby, no tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
2: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
3: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
2: málo odpovědí. No. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
3: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
2: My se k tomu dostaneme, ale to, tu ceduli jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
3: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace se to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
2: pod radním. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
3: Tak jako občan, tak když tam je jako občan a...
2: Je to ministr vnitra, tu funkci
3: no,
2: si neodpáře.
3: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
2: Čili...
3: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
2: Ale myslíte, divné. Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
3: No,
2: vládě demonstroval.
3: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
2: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
3: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
2: teď to ale byl konsolidační balíček.
3: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
2: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
3: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
2: Kam se ubírá, pane předsedo?
3: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
2: Dobře,
3: tam
2: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
3: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konzolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
2: a to máte podložené, to je, nebo to jsou jenom nějaké...
3: Ale to je
2: nějaké...
3: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to tam mají, ale...
2: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
3: tak
2: teď
3: já
2: ještě...
3: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
2: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usiloval tady, byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
3: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
2: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
3: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
2: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
3: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
2: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
3: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění,
2: prosím,
3: jako každý den říká něco jiného. No,
2: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
3: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
2: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
3: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
2: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
3: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
2: Takže
3: my
2: se snažíme,
3: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
2: plán Lacinu půjdou mrákoty.
3: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
2: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
3: Budou tam sedět odborníci.
2: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
3: My máme spoustu odborníků.
2: Proč mě nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
3: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej, strašně
2: Babiš,
3: divit,
2: přeci,
3: co tady
2: přeci,
3: jako
2: přeci
3: bude.
2: Přeci vládnul.
3: S komunisty, no jasně. A teď konon...
2: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
3: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
2: Mluvte o sobě, prosím.
3: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
2: Ale nemáte ministry.
3: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
2: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam
3: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
2: dobře,
3: tam budeme představovat.
2: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
3: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. My můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
2: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
3: Tak co se týče

0: že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu VMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: A ten
0: jako,
1: zásadní
0: že...
1: problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
0: Ještě
1: to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano,
0: tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo by se
1: pořídil,
0: stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť.

Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník,
2: bubeník. Taky, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá tup, tup, tup, tup.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Ten blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, Jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři. Já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: co no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že co vlastně,
2: no ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď. Já chci jezdit na motorce. Aha, tak musíme jezdit na motorce, že protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce.
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešejí. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. a byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme. Dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. Dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, to, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo
2: ale,
1: jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám takový papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten proud je teda takhle nebo takhle. Nebo
1: jestli na tom už záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: Mm-hmm. No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky... že, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako jak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30.
1: Jo.
2: Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Mm-hmm. Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, já chápete? Když se totiž já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Mm. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak
2: se nechte pojít.
1: Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to Molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný květnový den.
0: Vy jste z toho května nějaký vedle?
1: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
0: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
1: Lev 14.
0: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
1: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
0: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
1: A to je docela inteligentní člověk, tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
0: No ale to, že Američan, že?
1: Tak by to tak mohlo být?
0: Zvláštní.
1: No, mohlo by to tak být, že jo?
0: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
1: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
1: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
1: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
0: Teď navrhuji usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
1: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
1: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
0: Zároveň autenticky provokuje.
1: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
0: No, letěl byste tam?
1: Letěl jste tam?
0: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
1: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
0: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
1: Hromadní vrazy oba.
0: No jasně, no.
1: No.
0: Ale pro mě větší prase...
1: Teroristi oba.
0: Větší prase byl Hitler.
1: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
0: Koncentrační tábory.
1: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
0: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
1: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
0: Takže usnesení.
1: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
0: No, tak

0: první krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně, jo. Ten méně, jo. Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
0: Je mi to fuk.
1: Tak se.
0: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
0: Představuju, no.
1: To je peněz.
0: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
0: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaký záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik.
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, no ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi

0: Udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
0: A to je hodně témat.
1: No.
0: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím. To nebo komentoval. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté Stalin, Churchill a tak dále domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má. byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží, tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já, jo? Já jsem tady.
0: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spolu. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkaženej.
1: Bude zkaženej.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Znamená, ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
0: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plný lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sevre, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksefer, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: A na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona... Bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na
2: to rohlíky. Zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: pravda.
2: Myslíte, tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksavr, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, ja, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to je? Čičí, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Ksavere teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je takhle.
2: Ne. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexandra Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to, ne?
2: Asi vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgární.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako, nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý. Mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
2: to nejsem. Ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval?
1: Jak se s ním?
2: Honzí.
1: Honzí. Jo, Honziku.
2: Vy byste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Nedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč jste mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysi nebo na co. Pozor.
2: Jak zavol.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnul?
1: No tak ještě...
2: já znám ty lídry, jako to myslíte, nebo že bych všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte
2: a říká, tak ty známé, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
1: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: Já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako na třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Jež, Marie, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Já bych
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaný do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačil zasloužilej. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká, jednou fízl. vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: No, v tom životopise.
2: Tam. Aby mu, to může být škodolibost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku. Ano. A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný. Už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem si slyšel... udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: Už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je,
2: no.
1: Lampasák. No.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte?
2: To vám říkám.
1: Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to nebyl, bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdybyste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel.
2: Jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za
2: no,
1: to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
2: kolik,
1: vytáhněte 20 euro a já vám
2: se, zaspívám. Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už, Bolek. Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejný klaun, ne? Úplatný.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
2: No tak počkejte, počkejte. A Petr Fiala, ten, to není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za to, za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: a to znám ještě alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi, to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? No jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: to, ale je to,
2: to od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo,
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne, ne, ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku, nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu.
1: Za tu zradu.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synom.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo? Hmm.
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? Možná, no. Ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se no, ale, mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksever?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je.
1: Že to je Michal Spíšel? Hm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Staniru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ševre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
2: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
2: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko. Ksavr.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajinců.
2: Já bych mu to přál, Ksavr.
1: Ne.
2: To, jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernd,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
1: Takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Davídková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli. Paní doktorka,
1: probírali, no.
2: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No já si taky vymáhám už kolik let tady. A zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo.
1: No.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak, Ksavere?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
2: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá.

0: Všechno je tak drahý.
1: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
0: Zdražilo všechno.
1: To snad ne.
0: I poštovní známky.
1: Já jsem zvědavý,
0: jestli na poznámky.
1: Převrat. Teď začíná zeměživitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
0: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
1: Tenhle je lepší, ne?
0: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
1: Jste zlej dneska.
0: Tak já nakonec, tak já jsem...
1: Podívejte zlej. Se na něj.
0: Na koho?
1: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
0: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
1: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
0: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme fialu.
1: Přišel trest.
0: Nedá si jít. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
1: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
0: No,
1: dneska takový děkovný den, ne?
0: No, tak měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček?
1: Jo.
0: Před 57 jo. lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
1: To snad ne, co?
0: Ne? To ne.
1: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu. Od té Vinohradský. Tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
0: No protože pan ředitel je před posaránek.
1: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
0: To nevím. Myslím si,
1: já si myslím, že ne.
0: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
1: kanál?
0: Ten ředitel, no, mají kanál,
1: na českém rozhlase?
0: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
1: Fakt?
0: Hmm? To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
1: jak jsem.
0: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
1: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
0: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
1: Tak to snad dáte do pořádku, ne?
0: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
1: No, čičinku netroufám se.
0: Čičinu netroufám, já čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
1: Já taky Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.
3: I'm a flag-waving patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Radio Xaver.
1: No, pane holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: No vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.
1: To jste vy a to jsem já.
2: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
1: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
2: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
1: Muchomůrka je pěkná. Pane holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše, a je to zcela zadarmo.
2: Xavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
1: Já to nechci vidět takhle.
2: Co? No, takhle se to řeší dneska.
1: Čekal jsem to.
2: To je hodnotový.
1: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat, ale to byla ostuda. Jako.
2: Xavere, já jsem viděl toho Václava, doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
1: Doktora Václava?
2: No Moravce.
1: Jo, myslíte Vaška.
2: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová, symbol demokracie, svobody, rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne
1: si. Tak ji už dávno hrklo, ne?
2: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
1: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
2: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
1: Hostky.
2: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
2: Ta tam seděla.
1: Věruš.
2: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
2: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý a on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauzy, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nám. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vezmete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková A řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ano, to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říkám nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho vedle Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkovi, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšnej, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
2: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivní muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos. Tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že jde na lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, on to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaké harmonické modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, a to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně nízko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň. No tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Špěl za kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let,

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
1: No a nakolik je ten účet?
0: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce

0: A vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být v Evropě, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
1: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut a my s tím nejsme schopni udělat

0: Vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou. Kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Mm-hmm. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné, a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A vzlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví, jak stáli. Prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho. Budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla. Protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky. My jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše grindýlovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Radio Xaver.
4: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
5: Já jsem, ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause a on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přicházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení od téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, a rád tě vidím.
1: Zdravím tě, Ksaver, a taky tě rád vidím.
0: My jsme při minulém povídání slíbili našim divákům, že budeme trošku vzpomínat, když je to léto, a já bych tím s dovolením dnes začal. XTV byla včera na Slovensku a natáčeli jsme rozhovor s Vladimírem Mečiarem. Bezesporu to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budeš mít čas se na ten rozhovor podívat. Ale šlo mi taky hlavou to naše dnešní natáčení a říkal jsem si, nechci to klást příliš obecně ve smyslu, na koho Miloš Zeman rád vzpomíná z těch dřevních dob. Ale byli lidé, když se převalila sametová revoluce a byly všechny ty ostatní roky, všechny ty ostatní akce, z té gardy, která byla už mezi námi nejsou, kdo ti tady chybí z toho důvodu, že to byl člověk, kde věci platily na podání ruky a přitom se dalo říci, že to je velký politik nebo státní?
1: No já tě asi tu odpovědi překvapím, Ksavere. Podívej se.
0: No že jsi to byl ty, jestli to je to překvapení.
1: Ne, to mě sice taky napadlo jako provokace, jako bonmot, ale to jsem nemyslel. Uvědom si, že i když jsem byl na Letenské tribuně, tak hned na začátku revoluce jsem nebyl, jak říkají Rucové, v kurzu děla. To znamená, neměl jsem možnost se nějak dohloubky seznámit s těmi hlavními aktéry. A to se týká i rozdělení Československa, na které se asi v souvislosti s Mečiarem ptáš. Ty vidíš, že jsem byl proti rozdělení, ty víš, že jsem chtěl referendum, ať se tedy vyjádří oba národy, ale to už je samozřejmě za námi. A abych mohl říkat, kdo opravdu drží slovo a kdo nedrží, to bych toho člověka musel znát daleko hlouběji a musel bych s ním často komunikovat a to v tomto případě ještě nebylo. To bylo o něco později.
0: Zkusím to jinak. V okamžiku, kdy se tvořila Nová republika, začínalo se podnikat, otevřely se hranice, po roce 89 začíná být všechno v té společnosti jinak. Promění se politická reprezentace a Miloš Zeman začíná zasahovat do hry výrazným způsobem. Určitě to bylo tak jako je to dneska, že třeba mimo televizní kamery a mimo tiskové konference se dělají nějaké dohody. A vzpomeneš si na někoho, na koho byl spoleh, s kým bylo možné si podat ruku a platilo to?
1: Já bych ti rád pomohl, Ksavere, ale já jsem v té počáteční fázi ještě nebyl účastníkem takových dohod. A proto ti neumím přes nejlepší vůli odpovědět.
0: Jaký byl Václav Havel?
1: Václavu Havlovi jsem vyčítal neznalost ekonomie, což se projevilo například i v jeho kritice takzvaných temných slušovických žilek. Ale jinak to byl charismatický člověk, který prospěl České republice tím, že zvyšoval její mezinárodní prestiž. To mohu potvrdit z hlediska četných zahraničních návštěv, kdy jsme o tom mluvili. Václav Klaus byl v podstatě téměř od začátku můj politický oponent, ale tam bych i na začátku budoucích nebo pozdějších zkušeností, jako byla třeba opoziční smlouva, si troufal tvrdit, že dokázal dodržet slovo a dohody. Ostatně o tom taky píšu ve své poslední knižce. No, na koho dalšího se chceš zeptat?
0: Třeba na Václava Klause.
1: O něm jsem teď mluvil.
0: Já vím. Já jsem se ptal na Václava Havla, ty jsi přešel k Václavu Klausovi.
1: No.
0: A já se ptám, jestli za ta léta můžeš říct, že jste někdy, to, že jste spolu nesouhlasili, víme, ale jestli třeba někdy takzvaně neplatila podaná ruka.
1: Ne, u něj, myslím, platila vždy, což mimochodem nemohu říci o premiéru Fialovi, dnešním předsedovi ODS. Tam podaná ruka evidentně neplatila a já jsem to taky, jak víš, dokumentoval. Ale u Václava Klause podaná ruka vždycky platila. Pokud jde o Václava Havla, tak s tím jsme si vlastně na nějakou konkrétní dohodu nikdy ruce nepodávali.
0: Mm-hmm. Teď se chci ptát na vnitřek sociální demokracie. Jak se to vlastně vyvíjelo? Kdo byly ty žáby na prameni, se kterými ty se potom v uvozovkách začal válčit? A co se vlastně přihodilo?
1: Co se přihodilo? Já vyjdu z teze, kterou nikomu nevnucuji, ale o níž jsem hluboce přesvědčen. Ta teze zní, že úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany je v první řadě dán osobností jejího předsedy a v druhé řadě osobností, které obklopují tohoto předsedu. No a sociální demokracii, a mám na tom i svoji vinu, protože jsem si vybral svého nástupce Špidlu, postihlo to, že osobnosti z jejího čela vymizely, nastoupili, jak nezdvořile říkám, šedivé myši. A ještě později jsem dodával, že pokud šedivé myši vyrostou, tak se z nich stanou krysy. No a z toho všeho vyplývá, že absence těchto charismatických osobností způsobila pozdější pád sociální demokracie, což ovšem nebylo na začátku revoluce, ale spíš její pozdější fázi.
0: Kdo byli, pane prezidente, ti lidé, kteří tobě a tvým nejbližším takzvaně drželi štangly, jak se říká hezky česky, neboli i v těch českých dobách byli ochotní s tebou?
1: No tak z těch tradičních sociálních demokratů to byl bez pochyby z těch lidí, které jsi znal, například Zdeněk Škromach.
0: Mm-hmm. A můžeš říct ještě některé další?
1: Ale ano, Milada Krtová, která byla lékařkou, poslankyní. A nechci je vyjmenovávat proto, protože bych na někoho mohl zapomenout a tím ho nechtít urazit. Takže proto uvádím jenom tyto dva příklady.
0: Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, jestli si Miloši ty stačil za tu dobu, kdy jsi byl ve všech těch možných funkcích od prezidenta, předsedy vlády, předsedy poslanecké sněmovny, ale hlavně předsedy velké politické strany. Jestli jsi stačil vychovat někoho, o kom by si dnes řekl, ano, to je člověk, který má moji školu a tento může jednoho dne dotáhnout na prezidenta.
1: Víš, já bych zpochybnil samu tu tvoji tezi, že mám někoho vychovávat. Podle mého názoru ten člověk se má vychovat sám. Nedávno zemřeli Miroslav Macek, kdy si říkal, lídr buď je, nebo není. A z tohoto důvodu bych samozřejmě v sociální demokracii viděl řadu osobností, které by mě mohly nahradit. Zase aspoň jeden příklad, právník Zdeněk Koudelka, ale nechci nikomu dávat ani polibek smrti, ani naopak polibek života, protože opakuji znova, ten, kdo by mě měl nahradit, se o to musí sám říci a musí to sám dokázat. A jemu nemůžeš dávat nějaké školení. To je iluze domnívat se, že když dostaneš na lejvárnu, jak se dělá politika, tak se stane z tebe dobrý politik.
0: Dobře, ale na druhou stranu uznej, že vedle Václava Klause roky působí jistý pan Macinka. A myslím, že velmi intenzivně a že to je spousty let a teď se ukazuje, že založil motoristy, že to má nějaký začátek, přinejmenším ty dva europoslance. Tak se ptám, řekl si někdy někdo o to?
1: Takže by si o to přímo řekl, to nemohu tvrdit, já jsem sám ty lidi jmenoval, aniž by si o to řekli, ale dobře, když hledáš analogii k Petrovi Macinkovi, no tak já jsem měl vedle sebe dlouhou dobu Jirku Ovčáčka, Vráťu Mináře, Martina Nejedlého, Vladimíra Krulíše a tak dále a tak dále, a ti lidi se mnou v podstatě zůstali dosud, za což jsem jim samozřejmě vděčný. Vrátě Minář byl mimochodem zase ve srovnání s Macinkou také předsedou té strany práv občanů, takže tu analogii tady jistě najdeš.
0: Tak. Pojďme ještě k jedné otázce, k tomu našemu včerejšímu natáčení s Vladimírem Mečiarem, který mimo jiné v tom rozhovoru říká, Ukrajina už válku prohrála. Je na tom něco, pane prezidente?
1: Tak z vojenského hlediska se to blíží pravdě a bude záviset na tom, jak velkou pomoc dostane Ukrajina od takzvaného kolektivního západu. Představa, že by v nejbližší době v Rusku došlo k nějakému státnímu převratu a Putin padnul, je nepravděpodobná. To, že Rusko má velké rezervy, hlavně v živé síle, je zřejmé. Takže nemá-li Ukrajina prohrát, jsou dvě možnosti. Zesílit pomoc kolektivnímu západu, anebo přimět obě strany, tedy včetně Ukrajiny, aby zasedli za jednací stůl.
0: No a jak si vysvětluješ, Miloši, ten průzkum, který nedávno byl uveřejněný v českých médiích, že až 70% českých občanů si přeje konec té války na Ukrajině, a to i za cenu ztrát území, to znamená i za tu cenu, že by si prezident Putin nechal to, co chce.
1: No, já jsem podobný názor zastával už v roce 2014 po anexi Krymu, protože konec konců tam bylo ruskojazyčné obyvatelstvo. A ze stejných důvodů, pokud jde o Donbaskou, Doněckou a Luhanskou oblast, no tak tam je také ruskojazyčné obyvatelstvo, takže proč ne? Daleko spornější jsou ruské nároky na Chersonskou nebo Záporožskou oblast, protože tam ty ruskojazyčné menšiny nejsou tak silné, jako v tom Doněcku nebo Luhansku.
0: Takže něco na tom je, ale rozhodnuto samozřejmě není, říkáš.
1: No tak já si myslím, že jedna z válčících stran, které budou docházet síly, bude svým způsobem přinucena k jednání. Komu budou docházet síly, je otázka. Pravda je, a neříkám to s žádnou radostí, že pravděpodobnější je, že dříve dojdou síly Ukrajině.
0: Nepochybně si, Miloši, zaregistroval v médiích zprávu, že šéf Hamásu je mrtev, že nepřežil útok v Iránu. Co se nyní stane?
1: Tak zaprvé já jsem to asi před půl hodinou zaregistroval tady u tebe, od Jirky Ovčáčka.
0: Vidíš, jak je dobré sem chodit.
1: Je to pro mě překvapivá zpráva, a i když nejsem krvežíznivý člověk, tak mě to potěšilo, protože jsem vždy říkal, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje a Hamas je bezesporu teroristická organizace.
0: Následky?
1: Následky, no tak, podívej se. Hamas v pásmu Gazy je v podstatě v posledním tažení. Takže to může mít určitý následek na další oslabení jeho sil, a to je jenom dobře. Pokud jde o případnou iránskou odvetu, když se to stalo v Teheránu, tak my už jsme jednu iránskou odvetu viděli, To byly ty rakety a drony, které útočily na Izrael.
0: Ano.
1: No a Iron Dome to všechno dokázal se střelit. Takže bude-li odvota obdobného typu, nic hrozného se nestane.
0: Ještě jedna důležitá věc ze světa. Před pár dny oficiálně začaly olympijské hry v Paříži. Když sleduji, co o tom píší lidé na sociálních sítích, registruji v mnoha případech velkou nespokojenost, velmi mírně řečeno, protože se to celé nějak zvrhlo v očích lidí v jakousi aktivistickou akci ve prospěch LGBT a podobných věcí. Je to ta moderní cesta, nebo je to chyba? Jsou to ještě vůbec olympijské hry, tak jak je známe?
1: Já jsem tradicionista a levicový konzervativec, takže mě vždycky fascinoval ten obřad olympijských her. Počínaje zapalováním olympijského ohně. Teď jsem místo toho viděl zapálení balónu, což mě příliš nevzrušilo, nehledě na to, že to byl ve své podstatě podvod. Chápu, že každý, kdo nově organizuje olympijské hry, chce přijít s něčím novým, takže využití scény jako nového prostředí je docela zajímavé, nic proti tomu. Pokud jde o tu LGBT, zejména T komunitu, no tak já si myslím, že je to nesmysl. Ani ty sám by ses nepřál, aby atletky byly muži v ženské atletice, i když byly zaznamenány případy tohoto typu.
0: Ano, já bych si to velmi nepřál a já to dokonce považuji za velmi nezdravé pro celou tu společnost s veškerou pochopení pro jinakost každého z nás. Ale včera jsem Vladimíru Mečiarovi kladl tu otázku, kde se bere ta síla, že se to dostane až na úvod olympijských her, kde se bere ta síla, že všechny ty neziskovky, které se tímto zabývají, dostávají tolik peněz. Kde se bere ta síla, že politici, kteří řídí nejenom Českou republiku, ale třeba Evropskou unii, to berou jako hlavní téma. To je to, pane prezidente, čemu já pořád nerozumím.
1: Vzhledem k tomu, že to není můj svět, tak hledám odpověď velmi váhavě a s jistou pokorou a pochybnostmi. Když to vytknu před závorku, tak bych řekl, že to může mít přinejmenším dvě příčiny. Jednak, že příslušníci této komunity zaujímají vysoké funkce, což může platit například o francouzském premiérovi a nejenom o něm. Tak to je první hypotéza, protože když máš vysokou funkci, můžeš udělovat i různé dotace příslušným neziskovým organizacím. No a druhá, nikoli kontradiktorní hypotéza je, že tyto menšiny, v daném případě sexuální menšiny, vzbuzují soucit. Soucit, který je hypertrofovaný, a oni tímto soucitem v podstatě vydírají. To vidíš třeba u lidí, jako jsem já. Já jsem starý a občas nenápadně řeknu, že už se blíží doba, kdy brzo umřu. A toto je takzvané vydírání soucitem. Rozumíš tomu, Xavere? A stejně tak i tyto menšiny mohou vydírat tímto soucitem a mohou se dožadovat takzvaných nadproporcionálních nebo nadreprezentativních práv. Větších práv, než náleží těm ostatním. Mm-hmm.
0: Další zásadní téma z minulého týdne je nadevší pochybnost velká změna v České televizi, protože vedení České televize ruší pořad 168 hodin té velmi prestižní paní moderátorky Fridrichové. A dokonce, teď už to není nic tajného, na 19. srpna je v této věci svolané mimořádné jednání Rady České televize. Znamená to, že asi někteří členové rady toto chtějí řešit, zvrátit, nebo Bůh ví, co má být výsledkem toho. Já za sebe si myslím, to musím dodat jako stále ještě radní, že ředitel si autonomním způsobem rozhoduje, co zruší a co půjde dál. Ale co si o tomto, o tom velkém konci paní Fridrichové myslíš ty?
1: Já jsem pořád 168 hodin sledoval velmi, velmi okrajově. V zásadě mohu po několika málo pokusech říct, že se mě ten pořad nelíbil. Nedožadoval jsem se na základě toho jeho zrušení, co bych to dělal, ale prostě jsem ho přestal sledovat, protože se mě nelíbil. Považoval jsem ho za aktivistický, bulvární v tom horším slova smyslu, jednostranný, tendenční, cokoliv jiného můžeš o neprofesionálním pořadu říci. Takže to, že jsem ho potom ignoroval, svědčí o mém vztahu k němu. Jestli se má nebo nemá zasahovat, zakazovat, jestli má nebo nemá svoje diváky, to by mělo posoudit vedení České televize, teď je sledovanost libovolných pořadů. Já jsem teď viděl v časové řadě například, že sledovanost Otázek Václava Moravce má trvale klesající tendenci. Dobře, takže tohle může být impuls pro vedení České televize, aby rozhodlo pro zrušení nebo zachování nějakého pořadu.
0: Já se ještě ptám trošku na tvůj názor, jestli to vidíš tak, že zrušení jakéhokoliv pořadu má být impulsem pro svolání mimořádného jednání rady.
1: To asi ne, to je pravomoc, jak jsi sám říkal, ředitele České televize a do této pravomoci by mu asi nikdo neměl mluvit.
0: Na sociálních sítích jsem zaznamenal zprávu o založení hnutí hlas samospráv.

0: o tom nic nevím a patrně se o tom dovím tak zhruba za 2 hodiny. Hmm.
1: Takže ani ještě nevíš, jestli tomu budeš fandit, jestli to budeš podporovat, to se teprve ukáže.
0: To se samozřejmě ukáže díky případné činnosti této strany. Ono je k severu nesmírně obtížné zakládat novou stranu. A musí se sejít několik šťastných okolností, aby se tento pokus s úspěchem podařil. Nicméně zeptám se těch autorů, kteří jsou tam uvedeni, do jaké míry to myslí vážně, jaký mají koncept nebo představu budoucí činnosti této strany a podle toho se rozhodnu, jestli tomu budu nebo nebudu fandit.
1: Upřímně mě zajímá tvůj názor na takzvanou sanitární zónu v Evropském parlamentu. Myslím, že spoustu lidí, kteří hodili svůj hlas někomu, kdo se nakonec, nebo těm uskupením, které se nakonec octly za tou zónou, neboli ti nenávidění a ti, kteří nemají být připuštěni k nějakému rozhodování, tak těch voličů se to muselo dotknout a nebylo jich pár, byly jich určitě miliony. A co si o tomto myslíš?
0: Tak já si myslím, že to především hloupost, negramotnost, neznalost politického řemesla, ve kterém přítomný protivník může být budoucím spojencem a naopak, to se v historii opakuje téměř na běžícím pásu. A tím, že vytvoříš tuto sanitární zónu, se přinejmenším ne-li zbavuješ možnosti, tak znesnadňuješ možnost se s dnešním protivníkem spojit.
1: Miloši, děkuji ti za dnešní povídání a těším se na příště a přeju krásné léto a hlavně hodně zdraví.
0: Ksevere, dneska jsi byl poněkud unavený, protože jsi mluvil hrozně pomalu, skoro jako já. Takže já ti popřeju, aby jsi trošku odpočinul, udělal si takzvaný oraz a příště mluvil nepatrně rychleji. Krásnou dovolenou, Ksevere.
1: Budu se snažit. Děkuji, Miloši, ahoj. Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Počkejte, že nechali nějaké paní uříznout prsa, jo?
2: Ne, nakreslili paní, která nakreslili vypadá paní. Jako pán a jo. Má uříznutý prsa. Pije tam to kavčo, má na sobě nějaké trenýrky a tohle je oslava, prosím vás.
1: Ona pěkně. Měla určitě onkologický problém, paní Karol, ta paní.
2: Neměla, no ne, to, tam se... je, to si nechala uříznout, aby mohla být chláp.
1: Jo, takhle.
2: No, proto oni
1: to bylo tam... z přesvědčení.
2: No jistě.
1: Pane bože.
2: No, ale mně se na tom líbil ten argument, že to je oslava LGBT.
1: Oslava,
2: to je
1: že,
2: oslava
1: někdo, že někdo
2: no,
1: takhle
2: no, no,
1: trpí.
2: No.
1: To jsou ale blbci, paní Karol.
2: No, jsou to blbci, kdyby radši prodávali kafe místo ideologie.
1: No, to se to stejně úplně rozhodila. Teď to mám na 1,5 úplně.
2: Vidíte?
1: Je představa, že si z toho to někdo dělá srandu.
2: A to ještě nejste ani v Británii, už to máte na 1,5. Představte si, kdybyste se teď nacházel v hlavním městě Spojeného království, jak by vám asi bylo.
1: A to bylo tam, jo?
2: Jo.
1: No tak to sem dorazí, ne?
2: Tak už jsem dorazila ta informace, takže asi časem to se může taky dorazit. No, my jsou taky progresivní, moderní, všechno musí podporovat.
1: Paní Karolo, a toto je, myslíte... Mysleno vážně, anebo si někdo chtěl udělat srandu a řekl si, pojďme děcka, uděláme tuhle tu debilitu, uvidíte, že ta Stoněková v České republice, ta se na to chytne a bude si z toho dělat téma, a nebo víte, ještě to může být nějaká jaksi nadsázka, no.
2: Není, to mysleli vážně a vymlouvají se na to, že ten obrázek byl jaksi součástí nějakého celku obrázků, které tedy měly všechny oslavovat tu LGBT komunitu a že se na té dodávce objevil zatím jenom tenhle jeden obrázek, takže je to jakoby vytržené z toho ještě oslavnějšího LGBT kontextu a ten, kdo se toho chytil, tak to nebyla vůbec až tak dalece Stoněková, to byly hlavně britští politici.
1: No ale vy jste říkala, že to je kresba nebo fotka?
2: Je to kresba.
1: Namalovaný, takže taková...
2: Jasně, taková koláž nebo animace.
1: Ale co to je za oslavu? Mají oslavovat tak, že s námi přistoupí na náš alegorický vůz a budou křičet sláva... Je to, co málem řekl, tu zem. Budou křičet sláva manželství pro všechny, ale ne si řezat prsa. Ježíši Kriste, jak to musí být bolestivý, paní Karol.
2: No tak, jak se říkávalo za mých mladých let, každá sranda něco stojí, že?

0: Thank you.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, tak aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale
3: pozorně,
2: tady pozorně se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

proč mráz mi běží páteří a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný odznak nevytáh, tak kam se šourám v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmys. Kam patříš, stáří? Host na to, co je počet let, znám chápka, ten má v úctě svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odzýváš. Zna všechno, ať se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří.

Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Po cestě zpět dostala paní manažerka textovku s termínem, kdy bude v Praze pan Forman, a tvářila se, že schůzka je domluvená. Za pár dní mi přistály v poště volné vstupenky na projekci nového Amadea ve Slovanském domě a zpráva, že v týžden v 15.30 na pokoji v hotelu Marriott v centru Prahy bude natáčení křížového výslechu s Milošem Formanem. Stojím na chodbě hotelu Marriott, stejně jako asi 40 dalších novinářů z celé Evropy. Na dveřích jednoho z pokojů je vyvěšený časový harmonogram schůzek a pod ním propiskou dopsána věta. Pan Forman bude odpovídat pouze na otázky související s filmem Amadeus. V seznamu hledám svoje jméno. Radiofrekvence 1, Veseli, 15.30 až 15.45, což působilo velmi podivně s ohledem na to, že už bylo pár minut před pátou odpolední. Nakonec mě skutečně přivedli do úplně jiného pokoje, kde bylo zcela zatemněno. Uprostřed mezi ateliérovými svítidly seděl muž, kterého jsem skoro neviděl, neboť místnost byla totálně zakouřená. Já jsem Miloš Forman, dobrý den. A pevný stisk ruky. Držím v ruce mikrofon, povídáme si. Za zády mého oblíbeného režiséra stojí, kulantně řečeno, tělnatá Američanka a ukazuje mi cedulky, kolik mi ještě zbývá minut. Ano, tak má asi vypadat setkání se světovou hvězdou. Hysterická asistentka ukazuje cedulku s poslední minutou a nezvladatelně u toho poskakuje. Pane redaktore, dáte si se mnou doutník? Říká Forman. Tak, chlapče, čeká tě první doutník v životě. Jde mi hlavou, ale to se nedá odmítnout. Grimasy a pohyby šílející Američanky mi později připomněl soutěžící Vladko ve Vyvolených. Forman ji s ledovým klidem poslal pro dvě kávy a seděli jsme u logru a doutníku ještě skoro hodinu. Vypadnul jsem z hotelu Marriott a pár minut nevěděl o světě. Částečně kvůli zážitku a částečně pod vlivem doutníků Davidov 4. Kráčím směrem k náměstí Republiky a pak po příkopech na Václavák. Naprosto jsem zapomněl, že mám auto v garáži hotelu Marriott. Kráčím si tedy užívat večerní Prahy na křídlech skutečnosti, že jsem se před chvílí mírně skamarádil s Milošem Formanem. Rozhodl jsem se, že zajdu do rádia povyprávět tuto historku kolegům. A aby to bylo autentičtější, vstoupil jsem jako světák do luxusního obchůdku s tabákem a cigaretami v pasáži Černá růže. Prosím, 4x Davidov 4. Dobrotivá prodavačka se zatvářila podivně, celého si mě prohlédla. Ještě se asi dvakrát zeptala, jestli opravdu 4 kusy. Ano, 4. Říkám až trošku podrážděně. Madam mi podala krabičku, ve které byly ještě 4 menší a luxusnější krabičky. Držel jsem v ruce krabičku Davidov 4, doutníky, kterých Miloš Forman spopelní tak 10 za den. 1760 korun, řekla trafikantka s ledovým hlasem a ještě jednou si pečlivě prohlédla výstředního milionáře. Když už jsem ji předtím vyškolil, kterak se chovat ke světákovi, nemohl jsem cuknout. Požádal jsem ještě o Mladou frontu Dnes, nechal asi 50 korun z propitné a v mrákotách se vypotácel do Panské ulice. Na frekvenci 1 mířím rovnou do kuřárny, kde seděl náš tehdejší technik Vašek Gross, který byl v řadě věcí velmi podobný Stanislavu Grossovi. Tak, Vašku, pozor, mám tady specialitu specialit. Nejdřív si zapálíme a pak ti všechno řeknu. Chyba. Vašek si svůj Davidov 4 ledabile vybalil, nic neříkal a než jsem stačil něco vysvětlit, popotáhl a pronesl památnou větu. Co je to za zelí? A típnul to. No jo, ty zbývající 3 mám dodnes ve skřínce. S Ivetou Bartošovou jsem se dostal do konfliktu, ale zcela nechtěně. V den vysílání křížového výslechu měla premiéru v muzikálu Johanka z Arku. Já si nedovedl představit, že písničku Most přes minulost, kterou jsem měl rád v podání Lucie Bílé, bude zpívat ona. Přitom jsem proti Ivetě nic neměl, měl jsem jí dokonce rád, jen tohle jsem nedokázal překousnout. Tak jsem jí to v živém vysílání řekl, slušně, bez jakýchkoliv invektiv,
Jenomže jsem netušil, že bojuje s poruchou nálad, že má zkrátka psychické problémy. Rozplakala se, odešla ze studia, pak utekla i z rádia a druhý den se o tomto incidentu a o tom, jak jsem byl zlý, objevil článek v tisku. Nicméně svoji premiéru odspívala výborně. Trvalo dalších několik let, kdy jsme ji zvali, ona odmítala a tu a tam jsem se od někoho z showbiznisu dozvěděl takové ty drobné šťouchance, jo, vy se s Ivetou nemáte moc rádi, viď? A tak podobně. Až v roce 2008, někdy v lednu, únoru, kdy se ještě nevědělo, že Jirka Pomeje je partnerem Ivety, mi právě Jirka volal. Potřeboval bych s tebou něco prohovořit, mohli bychom se sejít? Domluvili jsme si termín, druhý den ve 13 hodin restaurace Rohlík v České televizi. Přicházím do Rohlíku a u stolu sedí Iveta Bartošová s Pomejem. Nastala veletrapná situace, ale ještě než jsme si s Ivetou stačili říci dobrý den, tak Jirka Pomeje spustil. Já jsem vás oba dva pozval, protože mě rozčiluje, že jste jakoby pohádaní a ani jeden nevíte vlastně proč. A protože vás mám oba dva rád, tak se hned tady a teď usmiřte. Seděl jsem tam pak s Ivetou a Jirkou snad 2 hodiny, velmi jsme si notovali a od té doby jsme byli kamarádi. Nutno říci, že jsem krátce poté pozval Ivetu do televizního pořadu Café X, kde byla báječná a kde mě definitivně přesvědčila, že není žádná blbka. Ukázalo se, že znovu platí, pro boha nenechte se ovlivnit, když něco píší bulvární noviny. Mimochodem, byl jsem jeden z prvních, který věděl, že u Pomejů bude svatba. Věděl jsem i kdy a kde a měl jsem hrozný problém to nikomu neříct. Jak tak občas volají bulvární novináři a ptají se, nevíte něco? A já jsem asi měsíc odpovídal, vím, ale nemohu to říct. Měl jsem pozvání na Ivetinu svatbu s Jirkou, což byl pro mne zážitek století, protože se vdávala princezna a přijel si pro ní princ na bílém koni. Byla tam spousta lidí ze showbiznisu, spousta novinářů a já si myslím, že svatba Ivety a Jirky je nepopsatelná. Nevím, jestli by někdo uměl vylíčit a popsat atmosféru. Byli tam velezvláštní lidi, cítil jsem, že i někteří svatební hosté nebyli těm dvěma zrovna nakloněni, což jsem těžko chápal. Pak jsme seděli ve velikém partystanu, kde se sešla výborná společnost lidí a musím říct, že už dlouho jsem se tak nepobavil. Měl jsem ten večer ještě nějakou práci na Lipně, respektive kousek od Lipna. Odjížděl jsem ze svatby v 6 nebo v 7 večer a je dost možné, že jsem o to nejlepší přišel. Jednu věc jsem tam ale cítil. Lidé jako Petr Muk, Pepa Dvořák, Petr Janda, Petr Novotný a další, jak jsme tam tak seděli a vyprávěli, tak co bylo zřetelné, že tito lidé je mají rádi. Všichni těm dvěma fandili a to mě na tom přišlo hezké. Když jsem tehdy odjížděl, tak jsem si v duchu říkal, že tohle už nikdy nezažiji. Takovouhle svatbu a vůbec kolorit, který to mělo, to už se nedá nikdy opakovat. A měl jsem pravdu. A ještě řeknu jednu věc. Mám několikero důkazů pro to, že Jirka Pomeje je dobrý člověk. Že se mu nepovedl film a takové věci, to je možné, ale já osobně jsem ho zažil v situaci několikrát, kdy se nemusel angažovat, ale Jirka je ten, co když vidí, že potřebuješ pomoc, tak to hned udělá. Je taky přímý chlapík a vždycky mě hrozně rozčiluje, když někde čtu, že někoho podvedl. Já Pomeje mu věřím. A moje osobní zkušenost je, že to je hodný člověk, fajn chlap a ke mně osobně nesmírně férový člověk. Jo, a taky jsem byl kmotrem jeho knížky Jak se plave ke dnu. Jirka tam na jevišti slzel a pak moc hezky mluvil a tak jsme všichni slzeli. Bylo to dojemné. Posléze jsem Ivetu pozval do svého pořadu v Brně. Trochu jsem do ní ril, ale opravdu jen málo. Po vysílání mě objala, políbila na obě tváře, odjela do Prahy a když jsem si později zapnul telefon, byla tam od ní dlouhá SMSka, že jsem jí zase ublížil, že jsem grázel a už mě nikdy nechce vidět. Druhý den jsem jí zavolal, vypadalo to, že mě ráda slyší, ujistila mě, že se nic neděje a tu zprávu od ní jsem prý vůbec neměl číst, že mezi námi dvěma je vše v naprostém pořádku.
Bylo mi líto, když se pak Iveta po rozchodu s Jirkou začala potácet s různými muži a měl jsem svého času za zlé Petrovi Novotnému, že jí nepomohl, ač byl jedním z mála lidí, kteří to udělat mohli. Řekl jsem mu, že tolik lidí vytáhl z průseru, tak proč to neudělá pro Ivetu? Odpověděl mi, že Ivetě není pomoci. Později jsem se mu v duchu omluvil, měl pravdu. Sám jsem se pak přestal v jejím životě orientovat, netušil jsem, který z těch mužů, co kolem ní vlají, je fanoušek, kdo je manžel a kdo cvok. A vzpomínal jsem na Ladislava Štajdla, jehož velmi ctím, jak mi o ní kdysi vyprávěl jako o mimořádné muzikální ženské. Určitě měl pravdu a dokud byla v jeho rukou, bylo to úplně něčeho, ale co je to platné, kousek přízně na dálku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ivana Turková je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Ivana Turková je předsedkyně kontrolní komise a členka předsednictva strany PRO a také ekonomická expertka strany. Dříve jste krátce působila v SPD. Nedávno proběhla další protivládní demonstrace, kterou organizovalo PRO v čele s Jindřichem Reichlem. Podařila se vám zaplnit čtvrtina Václavského náměstí. Jste spokojena s tou demonstrací?
2: Já jsem s tou demonstrací nadmíru spokojena. Ono v tomto případě si myslím, že vůbec nešlo o to, jaká tam byla účast, ale jaká tam byla atmosféra. A ta atmosféra byla naprosto luxusní. Já obzvlášť jsem si to užila, protože jsem tam vedla ženy v PRO a myslím si, že to byl natolik emotivní zážitek pro spoustu účastníků, že prostě velká spokojenost. Já bych se zároveň chtěla omluvit všem, kteří mě podporovali, píší mi, protože jsou to tisíce zpráv, ať už na Facebooku, Messengeru i dokonce na mailu, a nestihla jsem opravdu nejenom ty maily přečíst, ale ani na ně odpovědět, takže tímto se omlouvám, ale děkuji za neskutečnou podporu a moc si toho vážím.
1: Dobře, vy jste říkala, že o tu účast tolik nejde, ale přeci jenom není to právě smyslem té demonstrace, aby přitáhla co nejvíce lidí a tudíž dala najevo, že prostě je tady velké množství těch, kteří nesouhlasí se současným fungováním vlády.
2: Já si myslím, že lidé upadli do takové trošku letargie. Ono přeci jenom těch demonstrací naše strana uspořádávala několik. A ono, lidé mají pocit, že se po těch demonstracích nic neděje. Ono by se dělo. Kdyby tam přišlo 200 tisíc lidí, následně na Letnou 500 000 lidí, tak by se dělo. Ale myslím si, že já tomu říkám, odborně chci gaučové si myslí, že se to vyřeší z pohodlí domova, a ono se to nevyřeší z pohodlí domova. Kdyby ta masivnost jakoby gradovala, tak samozřejmě by se s tím dalo dál pracovat, ale když zůstane potom 200 tisíc lidí doma na gauči, tak se s tím už pracovat nedá.
1: Dobře, a není to na vás, jako na straně PRO, a na vás, kteří jste ve vedení, abyste ty lidi zvedli z toho gauče, aby přišli na to Václavské náměstí, aby uvěřili, že tam něco zmůžou?
2: No, my jsme jediná strana, jsme jediný organizátor těchto akcí, vždycky zveme všechny ostatní strany, všichni se můžou zúčastnit. Využili toho vlastně pouze SPD, byl tam pan Paroubek, odmítl účast Matěj Gregor, Kateřinu Konečnou z jistých důvodů Jindřich Reichl nezve.
1: Z jakých důvodů?
2: Protože nejsou vůči nám, si myslím, na těch svých setkáních korektní, protože to, co nám říkají lidé, jakým způsobem prostě hodnotí stranu PRO, není úplně to pravé ořechové. Tak a jestli můžu, já bych se vrátila k té demonstraci jako takové. Ono, já můžu říct, že v tuhletu chvíli, já už jsem takový trošku hrdý dezolát, protože v dnešní době už je to opravdu asi takové přirozené označení všech, kteří mají jiný názor, než je ten jediný správný provládní, probruselský, proamerický.
1: Takže vy to označení vítáte?
2: Já to vítám, protože tím pádem je to označení, že jsme na té správné straně barikády. Víme, že dneska už má vláda podporu 17%. V každé normální zemi by museli skončit a u nás jedou pořád dál. A není to asi úplně to pravé ořechové, ale já pokud bych měla ještě zmínit tu demonstraci, ono, víte, já nejsem žádný křikloun ani extrémista. Já jsem si opravdu budovala to svoje jméno těmi praktickými zkušenostmi strašně dlouho. Já, když jsem kandidovala do Senátu, tak jsem získala 24% u nás v regionu. Já celoživotně dělám ekonomiku a podnikové finance, pak jsem ji 10 let přednášela na vysoké škole a ještě jsem se podílela na vedení katedry.
1: Jinými slovy, vstupujete do politiky s určitou praxí, mnohaletou, možná mnoha desetiletou praxí. Uh-huh. Já se přesto ještě vrátím k té účasti na demonstraci. Uh-huh. Říkala jsem čtvrtina náměstí, nebudeme mluvit o číslech, kolik lidí tam bylo, ale je třeba i možné, že ti lidé že jim nevadí vláda Petra Fialy? Že to pro ně není zase až takový problém?
2: To si vůbec nemyslím. To si nemyslím, že je jakoby správný, protože vidíme to, jakým způsobem se lidi vyjadřují k tomu, co ta vláda dělá a nedělá, protože opravdu ty statistické údaje a ty výsledky vlády jsou naprosto tristní a lidi to přeci vnímají.
1: A vidíte to na sociálních sítích, vidíte to na těch setkáních?
2: Samozřejmě, na těch setkáních. My máme neuvěřitelnou podporu na těch setkáních. V zápětí po té demonstraci jsme měli dvě spanilé jízdy a tam prostě si lidi přinášeli další a další židle. Tam prostě ta podpora lidí je obrovská a já jsem si to opravdu vyzkoušela v kontaktní kampani právě při volbách do Senátu. Tím nejlépe oslovíte lidi. Nás nikam nepustí. Do televize, do nějakých debat, prostě oni se nás bojí.
1: A není to tím, že nejste parlamentní stranou, že až se dostanete do poslanecké sněmovny, budete tam mít zastoupení, tak vás začnou zvát i do mainstreamových médií?
2: A Přísaha a Svobodní jsou parlamentní stranou, dotaz?
1: Nejsou a přiznám se, že nevím, jaký oni mají vstup do médií.
2: Nejsou. A mají.
1: A vy máte pocit, že se vás bojí ta média, nebo?
2: No, já si myslím, že ona je totiž taková stopka. Vše, co zavání stranou pro, je stopka. A protože máme tu podporu od těch lidí a vehementní, a když se zase k tomu vrátím, tak teď opravdu na těch dvou setkáních, když jsem se zeptala lidí, jestli slyšeli můj projev, který se neuvěřitelným způsobem šířil po sítích, tak se přihlásili skoro všichni. Z těch třeba 100-150 lidí, jestli tam třeba 9 jich nezvedlo ruku, ale jinak úplně všichni, protože je to neskutečným způsobem oslovilo. Protože já jsem říkala těm lidem, já jsem neříkala nic mimořádného. Já jsem jenom nahlas pojmenovala to, co se tady děje. A to, čeho se lidé strašně bojí, a to je válka. Protože prostě opravdu útočí to na nás ze všech stran. Ze všech stran, ať už jsou to tady ty naši fanatické fialové panoptikum, ať už je to prostě Fiala, Řehka, Černochová, pořád slyšíme válka, válka, válka. A já jsem to opravdu řešila, nebo takhle ten můj projev nebyl žádná komedie, žádná šaráda. Já jsem to takhle cítila, protože to není jenom ze strany našich politiků. Vemte si, že německá ministryně školství řekne, že se musí připravovat děti na válku. Polský generál stejné. Podívejte se, co dělá Macron. Prostě, že tam klidně pošle vojáky a opravdu se tady burcuje koalice ochotných. Já tomu neříkám koalice ochotných, ale koalice idiotů. Protože oni si opravdu myslí,
1: názor hnutí nebo pardon strany pro na válku na Ukrajině je zřejmý, ten je známý. Vy nechcete vyzbrojovat Ukrajinu, chcete mír,
2: ano.
1: Ale neměli byste třeba tlačit na státy Evropské unie, aby se sjednotili a oni společně vyvíjeli nějaký tlak na Vladimíra Putina, nikoliv na Ukrajinu. Když Ukrajině nedáte přeci zbraně, tak řeknete vlastně Rusku, tady máte naservírovanou. Není tomu tak?
2: Já si myslím, že i přesto, že je takhle roztříštěná ta naše rádoby vlastenecká scéna v tuzemsku, tak to, co se Jindřichovi Reichlovi velice daří, je naopak jednat na té mezinárodní úrovni. Protože už jednal s poslanci rakouské FPO, jednal v rámci vyšetření covidu i na Slovensku s panem Kotlárem, s ministryní kultury Šimkovičovou.
1: Ano, a jaké byly výsledky vlastně toho jednání?
2: A teď ještě, já konkrétní výsledky neznám, protože ono to bude pokračovat. Teď se vlastně poveze otevřený dopis premiérovi Ficovi. Dál Jindřich byl pozván do Budapešti, protože měl teď jednání s ministrem zahraničních věcí Sijartem z Maďarska. A dál bude pozván na konferenci vlastenců do Bukurešti. Takže nás opravdu na té mezinárodní úrovni berou jako partnera, protože my tím partnerem skutečně jsme. My nejsme opravdu žádný křiklouni nějakých zvučných hesel nebo obšlehnutých frází.
1: A to i přesto, že nejste parlamentní stranou a vlastně nemáte žádnou moc tady něco změnit?
2: No, já si myslím, že teď budou pro nás rozhodující evropské volby A vzhledem k podpoře, kterou máme od občanů, tak věřím tomu, že budeme mít tu sílu něco měnit.
1: Bez ohledu na průzkumy, bez ohledu na to, kolik lidí bylo na demonstraci.
2: Já jsem Vy
1: jste jistí, že tu sílu budete.
2: Přeci není normální, aby vám Kantar dal 5,5% a ostatní se tvářili, že jsme neviditelní, že prostě neexistujeme, že jsme takovými jety. My máme opravdu vybudovanou strukturu krajských organizacích, okresních, teď dobudováváme strukturu ve městech těch místních organizací na 5000 osob, kde jsou prostě různé výsky a městečka. My máme kompletně dobudovanou strukturu.
1: Pojďme dál. Vy jste na kandidátce do Evropského parlamentu, jste dvojkou. S čím jdete do voleb?
2: Tak, těch bodů je tam spousta, kromě opravdu udržení si práva veta, to je prostě opravdu alfa omega všeho, protože potom už nemůžeme mluvit o žádné suverenitě. Kromě toho máme opravdu udržení české koruny, udržení hotovosti, žádná digitální měna, Green Deal, zrušení emisních povolenek, opravdu ta spravedlivá zemědělská politika, včetně dotací. Máme tam dál Green Deal už jsem říkala, ale i migrační politika, to je taky velký problém. No a já osobně, protože jsem ekonom, tak u mě priorita je opravdu, aby se vyřídila výjimka z toho povinného přijetí eura, tak jako ho mají Švédové, tak aby se zrušila, teda aby jsme si vyřídili výjimku z toho závazku přijmout euro. A druhá věc, protože se věnuju opravdu té sociální a daňové politice, tak pro mě priorita, aby prostě sociální věci zůstaly opravdu v kompetenci národních států a v rámci daňové politiky obdoba, protože tady jsou velké tlaky u daňové politiky, aby se ta jednomyslnost změnila na kvalifikovanou většinu. A to je prostě špatně. A v rámci té daňové politiky, tam místo, aby se Evropská unie, to, co by měla prioritně dělat společně, což jsou různé daňové úniky, tak přeci tam by měli zapůsobit, jak můžou být některé členské země zároveň daňovými ráji. To je přeci úplný nesmysl. A to jsou dvě věci. A taková třetí zásadní, která má také vliv na tu sociální politiku, opravdu zmenšit podíl ESF, to znamená toho sociálního fondu, ve prospěch investic do infrastruktury, do škol, do školek a tak dále. Aby se prostě dávalo víc peněz tam, kde jsou smysluplnější, než na různé podpory nějakých úchylných gender, queer politik a tak dále.
1: Ano, to jste mi tady ukazovala předtím, než jsme začali natáčet tento rozhovor. Trochu mě to vyděsilo, se přiznám. Neslyšela jsem Ukrajina. A postoj vůči Ukrajině.
2: Tak my máme ten postoj naprosto jasný.
1: Teď myslím v případě, že byste se stala europoslankyní.
2: My tam máme naprosto jasný postoj. Ani náboj na Ukrajinu. A dokud se tam opravdu bude adorovat a bude se vzývat Bandera a jemu podobní, tak ani korunu na Ukrajinu. Protože není přeci tajemstvím, že ještě předtím, než vznikl tento konflikt, tak byla Ukrajina posuzovaná jako nejskorumpovanější stát Evropy.
1: Dobře, ale
2: a my nejsme přesvědčeni, že se ty peníze dostávají tam, kam by měly.
1: Ale nechcete vzývat Vladimíra Putina?
2: Ne, to také určitě ne. Víte co, já prostě jsem na tohleto úplně už alergická. Oni vás začnou nálepkovat okamžitě, jakmile máte jiný názor, že jste proruský. Co já mám společného s Ruskem? Já opravdu už jsem hodně stará. A já jsem v tom 89. roce byla těsně po maturitě. A my jsme měli toho Sovětského svazu na věčné časy a nikdy jinak plné zuby. My jsme šli cinkat těmi klíčemi. My jsme si ještě mysleli, že studenti něco zmůžou. A ona to byla předem naplánovaná věc. Ale já nechci, ale víte co, teď se to úplně obrátilo ad absurdum zase na druhou stranu. Takže nejdřív to bylo proruské, teď to je zase proamerické. A já už bych byla konečně

0: protože já se musím trošku smát. Víte, současná vláda si myslím, a ono to podle toho i tak vypadá, oni na to převzetí té exekutivy nebyli absolutně připraveni. Oni jeli stabilně pouze program Antibabiš. Nic neměli připraveného. Žádné reformy a žádnou dlouhodobou strategii pro Českou republiku. My jsme si ve straně pro opravdu zodpovědně celý minulý rok pracovali na našem programu a já můžu naprosto suverénně říct, že máme tak propracovaný program, je tam 27 programových puclí, které do sebe zapadají, aby opravdu obsáhly veškeré aspekty našeho žití a aby opravdu pomohly obnovit Českou republiku. A to teď nemám na mysli jenom v té ekonomické oblasti. A jsem o tom přesvědčená, že takový program, včetně nejenom návrhů, ale i konkrétních reform, včetně fiskálních dopadů, nemá v tuhletu chvíli žádná jiná strana.
1: Dobře, a nezvažovali jste, že byste se obrátili na Mariana Jurečku se svými doporučeními?
0: Ne, to opravdu ne.
1: Aby tady bylo něco trvalého, něco, co přežije další vlády? Aby to nebyl nějaký kočkopec? Abyste prospěli této zemi?
0: Až půjde Marian Jurečka do politického důchodu v dalších volbách, tak my rádi zodpovědně převezmeme veškerou odpovědnost za realizaci námi navrhovaných reform. Protože jsou vzhledem k udržitelnosti veřejných financí opravdu zásadní. Ptala jste se mě na to, jestli je tam něco podobného. Víte, ono nemůže být. Protože ten náš návrh je o tom, že vláda mluví, takhle, já začnu od toho začátku, oni mluví pořád jenom o tom prodloužení věku odchodu do důchodu, případně upravení valorizací, zvýšení odvodů do toho sociálního systému, anebo snížení penzí.
1: Ano,
0: všechno
1: tom,
0: je nepřijatelné.
1: O tom mluví vláda. Hnutí ano, nechce zvýšení ano, věku odchodu
0: ano,
1: do důchodu.
0: Ano, teď byl ten trošičku mumraj mezi tím, co řekl pan prezident. Vyložil ano. si to trošku jinak, než to ve finále ano myslelo. Ale nikdo z nich nemá ty politické koule do toho říznout zcela zásadně. Tady se 30 let neuskutečnila žádná daňová reforma.
1: A co je ta vaše, to říznutí, pořádné říznutí, co
0: to
1: je to
0: říznutí
1: opatření?
0: Je v tom, že vy musíte ten důchodový systém dofinancovat. Dofinancovat ze státního rozpočtu. To znamená, v současné době je velký problém v tom, že v po roce 2030 půjde takzvaná generace Husákových dětí do penze. To znamená, on se nám změní poměr těch přispěvatelů a příjemců důchodu. A i kdybyste zvýšila věk odchodu do důchodu na 80 let, nic to nemění na věci. Ty veřejné finance budou neufinancovatelné a nebudou stabilní. A to, co teď navrhují zvýšení věku odchodu do důchodu, ví to ano, ví to vláda. Je to nemyslitelné, protože vy nemůžete posuzovat pouze věk odchodu do důchodu, ale věk dožití ve zdraví. Nejenom věk dožití. A ten věk dožití ve zdraví, víte, kolik je to v České republice? My jsme průmyslová země. Věk dožití ve zdraví je u žen 63 let a u mužů pouze 60 let. Oni všichni ví, že i když budou prodlužovat věk odchodu do důchodu nad 65 let, tak to nepřežije zase zdravotní systém. Vždyť se to jenom přelije z jedné kapsy do druhé.
1: Dobře, a vy říkáte dofinancovávat peníze vzít ze státního rozpočtu a kde je vzít v tom státním rozpočtu? To je ta otázka asi.
0: Já jsem prošla zodpovědně všechny komise, které tady kdy byly. Žádná vláda, žádný politik nebyl ochoten vůbec cokoliv realizovat. Byť z těch výsledků něco bylo použitelné z těch jednotlivých komisí. A my říkáme, náš systém je čtyřpilířový, naprosto stabilní, dlouhodobě udržitelný, produkující přebytek. Já vím, že to zní divně, ale je to tak. A je to tak prostě. Takže první pilíř je zcela zásadní a to je to novum. To je solidární pilíř a prosím zase, neberte mě za slovo, ono opravdu mezi odborníky, ten solidární pilíř je naprosto něco běžného, co by se mělo dofinancovat ze státního rozpočtu. To není úplně převratný, ale on nikdo opravdu nemá ty politické koule na to udělat. Takže solidární

0: pilíř, který bude financován z nově vzniklých daní. To znamená, my nebudeme, protože jsem dělala i zároveň daňovou reformu, my nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. Ani podnikatelům, ani zaměstnancům, ani firmám zůstane stabilní na stejné úrovni 15%, ale dofinancujeme, nebo respektive dodaníme všechno to, co neodvádí ty daně tak, jak by měly. To znamená, prioritní, co tam je, je sektorová bankovní daň, ale nikoliv ze zisku, který je manipulovatelný, ale z objemu aktiv. To je první věc. Dorovnávací a digitální daň, to znamená všechny Googly, Facebooky, Amazony a tak dále. Všichni, kdo tady podnikají a mají nějaký zisk, by měli spravedlivě platit daně v této republice. To znamená, v tomto případě se nám 72 miliard sune do prvního pilíře a máme trošku vystaráno. Ono totiž, ten solidární pilíř, tahle vláda se hrdopichuje tím, kolik lidí přivedla k tomu, že si můžou čerpat dávky. Ale teď je to totální nesmysl. Přeci pořád, ať už čerpají sociální dávky, anebo důchody, to jde pořád přeci z jedné kapsy. A je to jenom opravdu taková hra kočka z myší.
1: Takže Marian Jurečka plánuje nějakou revizi, revizi dávek, asi jednocení dávek a podobně. Každopádně to je na další debatu a diskuzi určitě s vámi. Někdy v budoucnu se budu zase těšit. Děkuji, že jste přišla.
0: Děkuji taky za pozvání, moc krát děkuji a budu se těšit.
1: Ivana Turková byla

0: představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: Tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
2: dokonce
1: to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Pocházím z Tišnova, což je město v okrese Brno-Venkov, asi 20 km severozápadně od Brna, nedaleko soutoku Svratky a Loučky. Ovšem na svět jsem přišel v Brně, a to 25. prosince, v den narození Páně, který býval v historii v některých zemích považován za počátek kalendářního roku, do začátku 15. století i v Čechách. Když jsem se narodil, už tady 4 měsíce byla takzvaná spřátelená vojska Varšavské smlouvy, která k nám přijela zachránit socialismus. Ale o těchto dějinných souvislostech jsem se pochopitelně dozvěděl až mnohem později, když jsem trochu rozumu pobral. Narodil jsem se do poctivé dělnické rodiny, jak se kdysi říkávalo, ale pravda by to byla jenom částečně. Tatínek byl šéfem hotelu v Tišnově, maminka pracovala ve školní kuchyni jako kuchařka, později vedla rodinnou restauraci, která se jmenuje V Chaloupkách a dodnes se nachází v Předklášteří, což je obec vzdálená asi 1 kilometr od Tišnova. Dětství jsem měl hezké. Mám starší sestru Radmilu a naštěstí stále ještě oba rodiče. Jsou už sice oba v důchodovém věku, nicméně jsou nesmírně aktivní a život je pořád baví. Tatínek vystudoval hotelovou školu a díky své profesi se podíval i do světa. Jeden čas pracoval v Rusku, poté v Německu, několik let působil v Rakousku. To už si dobře pamatuju, protože to bylo v době, kdy jsem chodil na základku. Byl tam vrchním číšníkem v jedné restauraci a dostat se na západ se tehdy povedlo málo komu. Z toho usuzuji, že musel být velmi úspěšný a šikovný. A myslím si, že restauračnímu biznisu rozumí jen o trošku méně než Zdeněk Polreich. Jezdíval domů jednou za 14 dnů, takže o mne a o sestru se starala maminka s babičkou. Díky mámě, která všechno zvládala, a to také byla celá léta zaměstnaná, se táta nemusel příliš omezovat. Ale to mi došlo až mnohem později. Jako dítě jsem o něčem takovém, jako jsou povinnosti a omezení kvůli rodině, vůbec nepřemýšlel. V Tišnově jsem chodil do školky i do školy a užíval si příjemné, pravé socialistické dětství. A to doslova. Dům mých rodičů stojí na překrásném místě pod kopcem Klucanina, na němž stojí rozhledna. Ale ta je nová, já ze svého dětství pamatuji jen torzo té původní, kterou postavil v 30. letech Klub českých turistů a jejího slavnostního otevření se zúčastnili podle pamětníků také král komiků Vlasta Burian a přeborník v řecko-římském zápase Gustav Frištenský. Měl jsem to z rodičovského domu 100 metrů do lesa. Na ulici jsme s kluky hráli fotbal a hokej. Když náhodou jelo auto, jen jsme kousek poodešli a poté pokračovali ve hře. Něco takového si dnešní děti ani jejich rodiče nedovedou vůbec představit. Kdo dnes vypustí dítě s klíčem od domu na krku na ulici a nevšímá si ho, tak si koleduje o sociálku. Dnešní rodiče platí dětem různé kroužky a sportovní tréninky, při nichž jsou pod dohledem nejen vedoucích nebo trenérů, ale také poradců či psychologů. Nebyl jsem to, čemu se říká hodné dítě, ale ani jsem nebyl typický lotr. S kamarády jsme tajně kouřili cigarety značky Klea, známky jsem měl průměrné, s čímž se rodiče museli prostě smířit, protože jsem byl výchovně prostě tvrdý oříšek. Studijní typ byla sestra. Ta jim už radost udělala přede mnou, takže já měl svobodu. Hrál jsem házenou, ping-pong, a asi i to mi pomohlo, protože na kvalitního lotra jsem měl našlápnuto. Dvojku schování jsem měl jenom jednou, nikdy jsem nezapálil stoch ani školu, nikdy jsem nic neukradl a na rozdíl od jiných jsem ani neutíkal za hranice. Ani policajti mě nikdy domů nepřivedli. Přišel jsem domů, vzal kolo a někam s klukama vyrazil. Nejčastěji s Petrem Fleischingerem, s nímž jsme třeba hledali miny z druhé světové války a to kolem čehosi, co jsme považovali za bunkr. Ale jak se později ukázalo, šlo o pozůstatek bývalé vodárny. Minu jsme samozřejmě nikdy žádnou nenašli. Petr byl můj blízký kamarád, i naše maminky se přátelili, ty spolu zase pracovali ve školce. Bohužel, Petr už nežije, zemřel krátce po 30. Často si na něho vzpomenu, miloval Beatles v době, kdy my ostatní jejich písničky ještě neznali. Byl v tom napřed a Help nebo Hey Jude jsme slyšeli poprvé právě od něho z kazeťáku. Stejně jako povídky Šimka a Grossmana.
Později se ukázalo, že byl i výborný muzikant. Když jsem se pak živil muzikou, potkávali jsme se na festivalech, kde se svou kapelou hrával právě písničky Beatles. Ostatně na moje dětství se mě výrazně vyptávali i při natáčení 13. komnaty a tak jsem se donutil vzpomínat a udělal jsem to velmi rád. Bylo parádní. Na kole jsme jezdili k řece Svratce, hlavně ke splavu na Březinu, kde se dalo koupat a také nás tam spolužák Pavel Drdlík učil chytat pstruhy rukama. Bylo to jak z příběhů o ty Pavla. Pavel to ovládal a naučil to nejen mě, ale i řadu dalších kamarádů. Často si vzpomenu, co jsme zažívali a také myslím na to, že oba tito spolužáci už jsou v jiné dimenzi. A to jsou ty okamžiky, kdy přemýšlím o kácení v našem lese. A to už je moje padesátka, po čertech blízko. Michal Kocáb mi kdysi v jednom rozhovoru řekl, že od padesátky začínáme vidět na konec. Ale zpět do času bez starostnosti. Chytit pstruha do rukou bych dokázal i dnes. Ale je to zakázáno, tak to nedělám. Přitom je to krásný a šetrný způsob rybolovu. Musí se šikovně dát ruce pod kámen a pak chytit pstruha za žábry. Ovšem nechytali jsme jenom pstruhy, ale i další ryby, třeba lipany na žížaly nebo kapry na těsto. Když bylo teplo, chodili jsme se koupat někdy do Svratky, někdy na splav na Březinu, někdy do rybníku v předklášteří, někdy do Tišnova na koupaliště, někdy do Dolních Louček nebo na Kaolínku. Kdykoliv těmito místy projíždím autem, naskakují mi historky, zážitky, v mé paměti defilují kamarádi z mého dětství a ten, kdo se mnou jede autem, prostě musí moje nostalgické vzpomínání vydržet. Jsem v těchto situacích k nezastavení. Můj pan řidič často s nadhledem říká, toto jsem už od tebe slyšel třikrát a je to tak hezké, že si to klidně vyslechnu po čtvrté. Pokud jde o školu, nemám se čím chlubit. Byl jsem flink. A tak pro jistotu předešlu, že jsem nakonec absolvoval i vysokou školu, byť už mi bylo přes 40. Mě ale škola spíš nebavila. Měl jsem ale rád češtinu. Měli jsme výbornou paní učitelku Juříčkovou. Tehdy byla velmi mladá. Líbila se mi. S chutí jsem psal slohové práce, pravopis mi nedělal problémy, možná i díky této paní, tehdy vlastně soudružce učitelce, dnes píšu knížky. V kabinetu kouřila a já jí za to obdivoval. Měla ve stole zásuvku, z níž stoupal dým. Vždycky tam totiž schovala hořící cigaretu, když někdo vešel. Krásně voněla, což se mi líbilo a byl jsem šťastný, když se ke mně přiblížila. I když byla velmi přísná, z češtiny jsem vždycky měl relativně dobrou známku. Vzpomínám, jak mi jednou řekla, pamatuj si, veselý, že to žvanění tě neuživí. Ale to bylo to jediné, v čem se spletla. Za to z matematiky jsem dostával 4. Hned zpočátku jsem si neporozuměl s panem učitelem a vinou toho jsem už nikdy s tímto exaktním předmětem nesladil svůj krok. Tehdy se řeklo, že jsem blb, protože mám 4. Dnes si ovšem nikdo nic takového říct netroufne. Žák, jemuž nejde matematika, je dyskalkulik. Tato specifická porucha nesouvisí ani s mentální retardací, ani s nevhodným způsobem vyučování, takže jsou všichni z obliga a je klid. Já tyto vznešené diagnózy nemám rád, zkrátka jsem byl flink, nicméně jsem přesvědčený, že kdyby mě matematiku učil někdo takový, jako byla paní učitelka Juříčková, pak bych dnes možná byl absolventem matematicko-fyzikální fakulty. Měl jsem také moc rád paní učitelku Nováčkovou, která mě učila v první třídě. Nezapomenu ani na pana učitele Cvrkala, ovšem z jiného důvodu. Byl to vlastně chudák chlap. Měl pocuchané nervy, házel po nás klíče a mému sousedovi v lavici jimi rozbil hlavu. Od té doby tvrdím, že všude je šance narazit na vola. Pan učitel Cvrkal neměl za katedrou co dělat. Hrál brutálně falešně na housle a když ho někdo nebyl ochotný poslouchat a vyrušoval, tak ho zmlátil smyčcem. Za to pan učitel Gracias, to bylo jiné kafe.
učitel, jak má být. Včetně takového chlapského kamarádství směrem k výrostkovi na jedné straně a na druhé straně přísný a akurátní. Jeden z nejspravedlivějších lidí, jaké jsem za život potkal. A už tehdy mi bylo jasné, a to bylo někdy ve čtvrté třídě, že tenhle chlapík je dobrý. Dnešní žáci by určitě říkali, že je to cool týpek. Jeho jsme, na rozdíl od poloblázna Cvrkala, měli rádi všichni, ale vzhledem ke mně jsem s ním měl jeden problém. Pocházel totiž z vesnice Borač, odkud byla i moje maminka a žili tam dědeček s babičkou. Pan učitel o každém mém prohřešku informoval dědu v hospodě. Když mu řekl, Pepo, ten váš kluk nebyl dnes ve škole. Poctivý a hodný děda sedl na vlak a jel do Tišnova zjistit situaci. Ještě na jednu paní učitelku ze základní školy si vzpomínám. Přesvědčenou komunistku, kterou jsem měl na občanskou nauku. Já byl ale na druhé straně barikády, synek s neuchopitelným původem, táta šéfem největšího hotelu ve městě, babička Vojtěška zase vedoucí cukrárny. Této paní učitelce, která bydlela blízko nás, se lidé klanili až k zemi. Nicméně ona svého společenského postavení nezneužívala a byla vlídná. Nikdy nezapomenu na den, kdy vešla do třídy v slzách a lámajícím se hlasem ze sebe vypravila. Děti, dnes zemřel soudruh Brežněv. Museli jsme vstát a držet minutu ticha, byť nás soudruh Brežněv vůbec nezajímal. Ale ty její řinoucí se potoky slz nám nedovolili ani hlesnout. Nicméně podobnou situaci jsme už ve škole zažili o 2 roky dříve, v roce 1980. Na začátku prosince vešla do stejné třídy základní školy ve Smíškově ulici v Tišnově naše oblíbená paní učitelka Juříčková a byla také uplakaná. Postavila se před lavice a stichlé třídě oznámila. Včera večer v Americe někdo zastřelil Johna Lennona. Tuto epizodu jsem docenil až za hodně dlouho. Když jsem po letech v Las Vegas byl na koncertu na počest Beatles, na jeviště přišel asi 20-letý mladík, posadil se k bílému klavíru, hrál Lennonovu slavnou skladbu Imagine a všichni byli dojatí. Já také. A celou dobu jsem myslel na soudružku učitelku a na to všechno okolo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem natěšený, protože to má být speciální úklidový díl, což si rád vyslechnu, já v tom mám stále rezervy, ale mám i dobré nápady, protože se budeme bavit o jednom velkém úklidu, a ne když si z voleb nic neodnesete a opakujete stejné chyby a ono to překvapivě stejně blbě dopadá. Takže těším se, Petr přinese své, já mám také nějaké drobnosti ze života.
1: No, hlavně ty jsi přišel po mně, tak já musím se tě zeptat, ještě máme vládu, drží vláda Petra Fialy, protože máme tady za sebou eurovolby, máme před sebou v podstatě trojí volby a vrátil se nám Evergreen hnutí STAN, který zase začalo vyhrožovat svojí vlastní vládě, kde mimochodem připomeneme jenom druhou nejsilnější vládní stranou, a sice, že by mohlo odejít z vládní koalice, to řekl jeho ministr školství Mikuláš Bek, pokud by mu ministr financí Stanjura nepřihodil zhruba 40 miliard na školství. Tak ono je to, se Stanem tohleto se vrací úplně jak, no jako zima, léto a další roční období, protože Vít Rakušan je průkopníkem toho, že z jara vyrazil na to protivládní turné. Teď utrpěli v podstatě debakl v eurovolbách, nebo zůstali daleko za očekáváním.
2: Nevýhru, Petře, nevýhru. Nevýhru.
1: Máme nový, vidíš, vlastně vrátili se nám klasické termíny. Nevýhra. Takže utrpěli nevýhru, zůstali. No, naplnili asi třetinu svého volebního potenciálu, tak já už nevím, jestli i tohle by se nedalo nazvat porážkou, ale žijeme ve fialovské éře samých volebních vítězství, tak budeme říkat, nebudeme to kazit, utrpěli nevýhru. Každopádně, myslíš si, že hnutí STAN myslí vážně to, že by odešlo z vlády?
2: Tak samozřejmě ne, proto to taky zatím zvolilo tu taktiku, že to řekl minimálně známý ministr národu Mikuláš Bek. Nutno dodat, že minimálně známý i učitelům, protože pro ně je to ministr, který vlastně tak trošku Vlastimil Válek školství slibuje, stále všechno zefektivňuje, zlepšuje, a realita je taková, že školy mají menší rozpočty, z těch rozpočtů ještě zalepují doplatky školníkům, ajťákům, kuchařkám, spoustě aktivit, investic, které prostě jsou spojeny s tím školním rokem. A všechno to je zahaleno tím nezdražováním, čili ve výsledku ten koláč je ještě menší a demotivační v tom, že je to bohužel i ministr byrokracie. Že se krásně potvrzuje, že čím máš méně, tak tím tě zavalí více formuláře. A tento ministr, tak pološeptem, řekl, já bych taky mohl odejít. A asi doufal, že se to trošku otřese ve školské obci, ale ona školská obec si v podstatě řekla, že by to šlo i bez ministra, protože ty trendy jsou nastavené tak a ministr školství je tak submisivní, že tragédie je, že kdyby nebylo to ministerstvo obsazeno a v podstatě se to nechalo v rukou Zbyňka Stanjury, který prostě kouzlí z čísly, kdy strašně dlouho není peněz, a pak najednou Marian Jurečka těsně před volbami řekne, že peníze budou pro pracovníky ve veřejné správě, ale budou až těsně za se v září, měsíci supervolebním, senátním a krajském, tak v podstatě, kdyby takto se vedlo školství, tak to pedagogové a nepedagogové v podstatě stejně nezaznamenají, protože nikdo je nebrání, nikdo je nehájí. A je to smutnější o to víc, že starostové si z toho udělali vývěstní skříň, že starostové jsou vedeni pedagogem Vítem Rakušanem, a pomalu si mnozí říkají, kdyby tam byl konečně nějaký nepedagog, možná bychom se měli lépe.
1: Pedagogem Vítem Rakušanem. Vládu vede pedagog Petr Fiala. No, ona je to vláda taky profesorů a učitelů, což je paradox v tom, že teď zrovna se bavíme o školství a o tom, že by vláda padla kvůli školství, čili kvůli učitelům, když má být jejich vládou, jestli má být tahle vláda něčí vládou, tak učitelů. Je pravda, ty si řekl, on už tady platí v téhle vládě taková příměra, čím víc se, jak se tomu říká, zefektivňují procesy a nastavují a nastoluje se agenda a všechny tyhle ty keci, tyhle ty narrativy, abych se držel.
2: Teď jsem se oklepal, ty mě zase zastrašuješ.
1: Tak
2: jsou foltinovské taktiky,
1: jsou
2: pozor.
1: To foltinovské slovíčka, ale tak tím víc nakonec si vysloužíš stávky a podobně, protože i školství už stávkovalo.
2: Ale je to poučení Marie Terezí. Prostě na chudý lid musí být přísnost a to se nejlépe dělá, když nežeš zrovna vybírat berně, tak je zaval papírem. A speciálně zdravotnictví a školství české teda upí tou přebujelou byrokracií naprosto neskutečně. To jestli policisté si stěžují na to, že vlastně papírují více, než aby byli v ulicích, tak ať se někdo jde podívat do škol, ať se jde někdo podívat do speciální kanceláří ředitelů a jejich zástupců, to je v podstatě vyplňování blbostí pro blbosti, kdy ti dokonce ten resort sám přiznává, že je to totální blbost a že to je jenom proto, aby ten resort v podstatě fungoval, ale docílí toho, že školy nebrblají, protože nemají čas, nerozvíjí příliš jako svou nějakou akademickou svobodu, by se řeklo, protože nemají čas a jsou permanentně pod tlakem takových těch povinných různých přednášek, protože je to čárkovej systém. Když je máš, je všechno v pohodě, všechno v klidu a můžeš si v klidu byrokratizovat. Takže bohužel je to strašný, říkám to jako pedagog praktik, jako člověk, který tím sám prošel, byl na obou stranách barikády. Je to smutný, ale je to cíl.
1: No, ono jde vlastně o to, že hnutí STAN, ono už teda ta výhruška ministra Beka, že by STAN odešel z vlády, si vysloužila odpověď z koalice, že takhle se teda určitě nejedná, že prostě STAN jsou už, že se z nich stali takový hnutí leváků v tomhletom ohledu. Já jsem si vzpomněl na ten výraz tváři Markéty Pekarové Adamové po tom dohodovacím řízení, když si pozvala vláda svého prvního vicepremiéra na Kobereček a Víta Rakušana kvůli tomu protivládnímu turné, tak si říkám, kdy podobný dohodovací řízení stihne Mikuláše Beka. A už se těším, jestli ho stihne i ten výraz Markéty Pekarový Adamový. Ale
2: Petře, to ono nebude, protože Vít Rakušan teďka tohle turné už nedělá po Karviné, už to nedělá po Mostě, už to nedělá po České Lípě, ale dělá to ve vládě. Protože zjistil, že je to levnější, že se tak neutaháš, nemusíš se přesouvat, nezabere to tolik policistů, protože v podstatě tam máš jakoby pevnou danou stráž a děláte kolegům na vládě, protože to bude takový italský manželství. A ty jako milovník Itálie to musíš chápat.
1: No,
2: permanentní kampaň.
1: Pozoruju to, že když si na vlastní vládu tak hezky levácky vyšla být Rakušan a udělal to protiturné, který bylo tak jako na zádech Petra Fialy, jeho vlastního premiéra, tak si myslím, že STAN měl ještě o něco víc sebevědomí, že se teda lek, kam spěje budoucnost té vládní pětikoalice, ale že si myslel STAN, že je silnější, protože on samozřejmě se cítí v kramflecích a hlavně to bylo po těch volbách, kdy prostě díky spojenectví s Piráty mají 33 poslanců, v podstatě na úkor Pirátů, ano, to všichni víme.
2: De facto jenom o jednoho poslance méně než občanští demokraté.
1: Premiérská. A pochopitelně po těch volbách oni se nafoukli sebevědomím a pocitem toho, jak uspěli. A myslím si, že teď je jako časem začala dobíhat realita a teď je doběhla v těch eurovolbách, do kterých oni šli jako v podstatě jeden z těch tří presumptivních vítězů díky přifouklým volebním potenciálům, kdy v podstatě dva průzkumy dali volební potenciál téměř na roveň vítězního ANO, druhého spolu nakonec. Oni naplnili třetinu a že si teď ověřili, že i navzdory turné Víta Rakušana, tohleto je skutečně ne nevýhra, ale je to prohra, protože...
2: Za neskutečné peníze.
1: Za neskutečné peníze a oni vidí, že ani turné, ani angažmá Danuše Nerudové v eurovolbách v podstatě jim žádnou slávu zatím nedělá. Tak si myslím, že se teď, že dostíhává realita toho, že ani oni nejsou žádný hvězdy a že by se STAN za chvíli mohl přiřadit do toho pytle TOP 09 a lidovců, který prostě stihnul. No padlo na ně kladivo pětikoaličního vládnutí a STAN, on už předtím tak balancoval na, řekněme, ty preference byly někde mezi 6, 7, 8%, což je pořád prostě, to nejseš čertovi z lopaty nebo ďáblovi. A teď vidíme, že teda se vrací k tomu, že si začínají dupat, ale na obranu ministra Beka musíme říct, že oni vlastně, pokud by mu to ministr financí Stanjura nedal ty peníze, ono se jedná o téměř 40 miliard, což na druhou stranu nejsou malý peníze úplně v tom rozpočtu, tak že by výdaje Česka na školství vlastně klesly poměru k HDP pod průměr zemí OECD. A musíme ještě dodat, že vlastně na ten průměr OECD ty výdaje na školství vytáhla vláda Andreje Babiše. A tohle to je vláda, která říkala přesně, vzdělání je pro nás prioritou. Pořád slyšíme vzdělanostní ekonomika, nesmíme montovnou, budeme takovým Izraelem, budeme tady zemí startupů a technologický hub a já nevím, co všechno. Vyskré do TOP 09.
2: A pak nám každý server
1: musíme,
2: Česko
1: musí zrychlit a tak dál. No a teď by ty výdaje poklesly znovu. Vrátili by se na úroveň těch předchozích vlád před premiérováním Andreje Babiše.
2: A Petře, ještě jedna pikantérie, proměněno taková drobnost, že samozřejmě on to je strategický boj, protože vím si, že Andrej Babiš v podstatě posiloval svého nepřítele. Řekněme si na rovinu, že učitelé nebyli úplně jeho věrná voličská skupina a nestali se ani po zvýšení platů. Ač to mnohé překvapilo, že opravdu to platilo a že se to dotáhlo. Samozřejmě ještě s tím, že se říkalo, věci se jako posunou, bude to ještě postavené víc na osobní ohodnocení a tak dále. Ale každopádně ledy pukly a posunulo se to. Starostové vlastně vyrostli programově na tom, že hájí vzdělané, že hájí učitelé, že hájí školy, že hájí regionální školy, menší školy, aby to dostupnost státu zůstala. Udělali si z toho opravdu takové téma výkladní skříně a je to pro ně samozřejmě teďka dvojnásob důležité z toho titulu, že oni provedli výměnu voličstva a ono se ukázalo, že se to úplně nepovedlo, že staří povětšinou odešli, zklamali se, noví ještě nedorostli nebo nedorostla jejich důvěra a důvěryhodnost starostů. A Danuše to taky úplně nezvládla, protože že ta už teďka, ač je stranička, tak všude chodí a říká, starosty jsem fakticky zachránila, jinak by se tam
1: ona
2: nedostali.
1: Já miluji její teda skromnost. Miluji její skromnost.
2: Je hezké stranické.
1: Tak za prvý zachránila starosty, dopadly by bez ní, ty by se možná bez ní do Europarlamentu nedostali, jak říká. A druhá, na druhou stranu ještě proti ní tady prostě se jel prej hejt neuvěřitelný, takže ona je úplně spasitelka.
2: No Máří Magdalena. Máří Magdalena, já bych ji nenominoval do Evropské komise, já bych rovnou ji udělal nějakou speciální cestu do Lourdes a pověnoval bych ji nějakou hezkou lokalitu, to chci poprosit posluchače, pokud vědí o nějaké pěkné studánce, která je přehlížená všemi, napište, my zkusíme paní Danuši vyzvat, vezmeme Helenu Langšádlovou, Věru Kovářovou, společně tam vyrazíme, bude památné místo, důvod opravit tu studánku a aktivně ji vyhledávat a paní Danuši by slušela. A určitě ta studánka by zase řekla, že Danuše Nerudová sluší jí, protože ona je to obecně taková slušivá kandidátka pro jakoukoliv slušivou situaci. Ale samozřejmě pro ty starosty je to teďka zapeklité, protože si vemte, ztratili jste původní voliče, otřásli jste obrovskou důvěrou právě učitelů, protože se fakticky nic nezlepšilo k lepšímu, prostě té byrokracie a hubenějšího platu přibylo vlnou zdražování. A teďka vlastně vy chcete získat nové voliče, hodně jako městské voliče, říkejme jim prostě Topkaři 2.0, případně konzervativnější Piráti 2.0. No jo, ale ty právě zrovna na to školství slyší. A já dokonce naiva jsem kdysi vyrostl na literatuře, která říkala, že nejlepší zbraní je informace, vzdělání.
1: Počkej, dneska máme dezinformace, bacha.
2: Jo, rozumím, to jsem slyšel, dneska jsou takový varianty. Já jsem ještě takový ten jiráskovec, jo, že tam vždycky bylo, že ti vlastenci chudáci, kdyby možná tušili, říkali, že národ zkvétá, a pak náš první československý prezident říkal, že národ zkvétá pouze v momentě, pokud zkvétá jeho vzdělanost, pokud jsou lidé vzdělanější, od svých předchůdců moudřejší a ta vzdělanost má dveře otevřené ve všech aspektech společnosti a politiky.
1: No jo.
2: Tak teďka trošičku nevím, jak na tom jsme. Máš já pravdu,
1: řeknu,
2: teďka jiný vytahujou dezinfa
1: tě,
2: místo
1: za
2: infa.
1: Vlády Petra Fialy národ zkvétá non-stop.
2: Statistiky jsou neúprosté.
1: Není s ničím problém. Teď měl Petr Fiala další, nám dopřál další nadílku radosti a lakování reality na růžovo. Četl jsem, jak to Markéta Šichtařová, ekonomka, toho jeho ekonomického, nebo tu jeho ekonomickou potěmkinou vesnici musela přelakovat zpátky do reality. Ale takže za Petra Fialy národ zkvétá non-stop. Není žádný problém, bohatneme a tak dál, ale
2: jenom vždycky u sousedů a v jiném městě, které nikdo ještě neviděl, si říkám. Ale on to umí vždycky tak vyprávět, že ono tě to úplně uchvátí. Jo? Že to je ve své době, když Alena Schillerová vyprávěla o nás živnostnících a EET, a ona vyprávěla tak krásně, že živnostníci pomalu jako si říkali, hele, my sice jdeme pod oprátku, ale s úsměvem širokým. Tak tohle je podobný. Pravda je, to je jenom takový mimoděk, že já se Petra Fialy musím zastat. A teďka podle mě se otřásá úřad vlády a Petr Fiala říká si, to je něco špatného. Něco špatného, když se mě zastává už Jan Kubáček. Protože on v podstatě v tom svém rybníčku vyhrál, protože lidovce má na kolenou. I největší kritici z lidovců, kteří říkali, půjdeme samostatnou cestou, tak teďka říkají pro Bůh, ať nám tam pár ještě sněmovních míst v koalici spolu zůstane, protože jinak se nedostaneme už nikam. Čili nejstarší politická strana to tady vzdala, neuvěřitelný, ale je to tak. A TOP 09, hele, se svým skejtem šesti kandidátů, čili šesti rodin vlivu a Markéty Pekarové Adamové, která udává směr, tak ty už jsou šťastní, ty jsou na vlně, ty prostě jenom v lůně ODS fungují a ty ODSáci teďka se v podstatě přepočítávají a říkají, hlavně nekejchnout kluci, protože jinak já jako kandidát a moje rodina z té kandidátky vypadne, takže neblbněte. Hlavně nikoho nepřibírat. Takže on Petr Fiala ve svém mikrosvětě opravdu vyhrál, protože v podstatě všichni teďka mu zobou z ruky, protože se bojejí, no. Že už na ně nevybíde.
1: Já, víš, že jsou vždycky možný různý interpretace.
2: Jasně,
1: já tady nabídnu
2: tak interpretaci. Tak ty mu píšeš rozhovory a já mu dělám statistiky.
1: Jo, ty rozhovory mu psát mě baví, ale já mám interpretaci to takovou sice, že to je ničivý potenciál Petra Fialy, protože on všechny kolem sebe zničí, mm-hmm. ODSku nikam nevytáhne, ano. Takže ODSka zůstane 10-15% stranou díky němu. Z těch kolem sebe udělá naprostý trpaslíky v klinické smrti, takže ty budou rádi, že je táhne za sebou. Ano. Do toho vidíme, jaký jsou ekonomické výsledky vlády, takže v podstatě, i když bude růst 0,01, tak Petr Fiala vyhlásí vítězství a návrat ekonomického růstu, protože ve srovnání s recesí to vlastně bude dobrý. Tohle to je přesně vládnutí a la Petr Fiala. Já už ti rozumím, jak to myslíš. V podstatě všechno jakoby tak zadupu, že kdykoliv někde vyšlehne nějaký nový výhonek života, tak já to můžu oslavit a řeknu, podívejte se, jak to tady krásně ano. Bují.
2: Hele, opři se, najdi si nějakou mítinku, kde je 8 kopřiv, vyfoť si to a vyfoť si vedle poušť. Co je zelenější? Jo, to je jenom o srovnání. To je
1: no
2: jenom...
1: je pravda, že 2,5 roku je Petr Fiala u moci, tak... že nám to trvalo, vlastně než jsme pochopili,
2: jeho strategii.
1: Kde jsou ty jeho strategie přesně, kde jsou ty jeho hodnoty.
2: Dusivé no. Obětí Petra Fialy, ale já ti říkám, že až tenhle ten díl bude poslouchat, tak nejen, že mu srdce ukápne, že někdo konečně prozřel a pochopil. A já ti říkám, že teďka v tom chvostu těch poradců pro všechny ty možné dezinformace, dezinformací, mě zavolá a řekne, tohle je, přátelé, ještě úplně jiný level. Ten hladový mu vysvětlí, že je sytej a rozdělí se o poslední zrníčko rýže, protože si řekne, ten pán to tak řekl, že já to vlastně nepotřebuji. Hele, ten Petr Fiala to fakt celý otočil a opravdu podle mě teďka chodí mezi těmi straníky a říká, podívejte na ty lidovce. Chcete takhle skončit, přátelé? Tak mě dejte ještě kvartál, ale já to zařídím.
1: Jo,
2: a oni si řekli,
1: to,
2: Petře,
1: to umí,
2: jeď do zahraničí.
1: Umí,
2: jeď do zahraničí a on to vykoupí.
1: Tohle to je hele. Talent Petra Fialy, to máš pravdu.
2: Teďka ale pracuje na Evropské komisi.
1: Zpátky k tomu, kdyby hnutí STAN náhodou se rozhodlo opravdu splnit. Třeba první slib a nebo výhrušku a odešlo z vlády. Ono samozřejmě prostě bez stanu ta vláda nemá, ztrácí ve sněmovně většinu, ale ona je varianta pak to, že stan by ještě mohl držet.

0: vyplatilo jít k volbám teď, nebo prostě úplně z toho vystoupit a opravdu z té vlády odejít, ale já si myslím, že tohleto, že tuhletu éru jako politický odvahy máme dávno za sebou, že vlastně zažíváme éru politické zbabělosti, že už nikdo nemá na nic, jak se hezky česky říká, koule. No. Opravdu jsou to jenom výhrušky samý, když to stáhneme na šéfa lidovců Mariana Jurečku, ten prostě ten nevodejde do kavaďo, nevynesou nebo nevyvezou na nějakým trakaři. Prostě,
1: ne, je to, je to fenomenální. Všimni si, že on teďka v podstatě není a všichni okolo chodí, ale on nám to chlapsky slíbil. a nikdo ho najednou nemá, telefon nebere, k ničemu se nevyjadřuje. Vít Rakušan má samozřejmě ještě několik možností. První, co jsem si myslel naivně, že otevřou, a to je dohadovací řízení.
0: K tomuhle já jsem to zmínil tady, já bych, jo, ho chtěl vidět, je, já bych ho chtěl vidět.
1: Protože jako opravdu, aby se za celý období svolalo jednou, a to ještě kvůli Martinu Dvořákovi, pro národ naprosto neznámému ministrovi, který si jmenoval pro národ naprosto nulitní pozici, a to zmocněnce pro euro, ekonoma Zahradníka, kdy mimochodem od té doby jsme o něm neslyšeli. Vůbec nevím, jestli něco udělali v té věci.
0: Myslíš, že teď Petr Zahradník nemaká na nějaký analýze ohledně eura?
1: Já si myslím, že to byla nějaká strategie pro strategii. A tím jenom chci říct, jako kvůli jaké blbosti jsou schopni to svolat. A kvůli školství, které si troufám říct, že vedle zdravotnictví a sociálna, je naprosto zásadní. A zase, na rovinu já chápu, když se člověk podívá na zdravotnictví pod Vlastimilem Válkem, tak ono je to těžký srovnání. A tady, hele, já svým způsobem Víta Rakušana chápu, protože si řekne, podívejte, co se děje pod Vlastikem. A je to v pohodě. A Vlastik má krásný pocit. A co se děje ve školství? Teď tam ještě ty učitelé do ty práce chodějí a ty žáci chodějí, takže a svítí se tam, topí se tam a formuláře obíhají, tak co byste tam, přátelé, chtěli měnit? Ne, prostě, hele, Vít Rakušan by musel přejít do fáze odvaha a musel by začít opravdu se jako profilovat fakt jako člověk, který není v politice za funkci a za každé dobré ráno. Těch příležitostí bylo mimochodem několik. První, může vyvolat dohadovací řízení, druhé, může požádat o moderaci pana prezidenta, jestli teda bude ještě ochoten.
0: To by ale to si troufám předpověď, že by nedopadlo dobře.
1: Zatím se mu to neosvědčilo, ale pravda platí, že Petr Pavel prostě má blíž ke starostům než k ODS. Ty vztahy s premiérem, ač to neventilují, tak z dobrých kulárů vím, že prostě jsou napjaté a lidsky se moc nemusí.
0: Myslíš si, že by se ODS ze zápisu Pražského hradu z kanceláře prezidenta dozvěděla něco, co nevěděla do té doby? Že osouhlasila?
1: Jednak a navíc by bylo stylové, že bývalý voják v podstatě prosazuje školskou reformu, aby tam byly peníze, které tam po právu mají být, protože já pomalu věřím tomu, že voják dokáže víc protlačit pro školství než v úvozovkách několik pedagogů ve vládě. Jo. Potvrzuje mě to zatím ta situace nejen téhle vlády, ale i předchozích vlád, kde když tam nastoupil kariérní učitel, tak se učitelé začali modlit, že si říkali, začne problém. Jo, to nikdy neprospívá. Kuriozně, když tam byli lidé jakoby manažeři, tak to prostě šlapalo. A myslím si, že mnozí tam vzpomínají na toho předchozího v úzovkách tak trošku i prezidentského kandidáta ve školství, protože s učitelskou praxí nula zkušeností, ale fakt jako ty věci dotahoval, naučil se, orientoval se v tom dobře, prosadil mnohé. No a vlastně, víš co, s tím souvisí druhá věc, která se tady začne objevovat. A ona, někdo by řekl, se školství nemá tolik společného. Není to pravda. To je teď to naprosto ostudné protahování, vymlčování a teprve teď zveřejnění náhodou po volbách zprávy o té šílené tragické události střelce na Filozofické fakultě, ale nejen na Filozofické fakultě, i v Klánovickém lese, i v Hostouni, že jo? Kdy najednou se to objevilo a začíná se to ventilovat po volbách a řekněme si na rovinu, že z toho, co vyplynulo, teď už i oficiálně, předtím to byly spekulace, ale teď už i oficiálně od vyšetřovatelů, tak to je opravdu na nabídku rezignace jak ministra vnitra, tak policejního prezidenta. A Vít Rakušan, kdyby tohle udělal, tak může udělat obrovské gesto a může si začít profilovat politiku. A jednak je pak na premiérovi a na prezidentovi, jestli přijmou nebo nepřijmou, ale on v tu chvíli získává úplně jinou autoritu a může mimochodem řešit i to školství. A já to spojuju proto, protože já do dneška velmi vyčítám našemu politickému stavu, že namísto toho, aby jako v zahraničí po takovýchhle tragických zkušenostech se okamžitě začala edukovat veřejnost a i školy, jak postupovat v takovýchhle situacích, jak si všímat problematického jednání, vyhraněných psychických činů. Začali jsme se fakt věnovat naprosto systematicky zastrašování.

0: výhruškám a v tom školství to je dneska bohužel každodenní chleba. Jo. Já fakt před učiteli smekám, protože vždycky se říkalo a já pak pochopil, co to znamená, že když jde dělat učitele nebo lékaře nebo policistu, tak seš jednou nohou automaticky každý den v kriminále, ale dneska už je to opravdu často, jako že máš pocit, že seš vyjednavač pásma Gazy, co se odehrává na školách. A dává se to stranou. Ale prostě, aby nás jakoby začali posilovat tu nějakou důvěryhodnost a soudržnost, tak to mimochodem souvisí hodně právě s tím školstvím a přístupem ke školství a k autoritě školy, jo, a učitelů a obecně vzdělání. A tady to teda vázne a drhne, čili myslím si, že pan ministr, to první vicepremiér, má o důvod víc fakt velmi reálně zvážit, jestli prostě nenabídne svou funkci.
1: To já ti řeknu, co Vít Rakušan nabídne jiný řešení, jak už jsem ho poznal. Vít Rakušan vyrazí na turné. A bude to turné, kde bude vyprávět o tom, o té střelbě na filozofické fakultě, ještě si tam nechá inscenovat nějaké prozření někoho z rodičů zavražděných studentů a ten mu podá ruku a řekne, jak je to skvělý, protože vzpomeň si na to, když se to stalo a začalo se to vyšetřovat, tak Vít Rakušan okamžitě řekl, všechno proběhlo, celý zásah proběh perfektně, nemám žádné pochyby o ničem. Najednou, samozřejmě, ono se to stalo těsně před Vánocemi a po novém roce začal, řekněme, nový politický cyklus, tak najednou se začaly objevovat pochybnosti vážný. Do toho se začaly ozývat rodiče těch obětí, kteří prostě měli velký výhrady k té práci. Začala tam být spousta nesrovnalostí a najednou Vít Rakušan jako neměl žádný intermezzo, ale rovnou jako přišel na druhou stranu a řekl, mám vážné pochybnosti o zákroku na filozofické fakultě. No ale tím to zase skončilo.
0: A řekl, vydržte dobře zná. A pak to šlo měsíc co měsíc.
1: A co měsíc vlastně, jako, jak se říká, kdyby na tom seděl, aby to nikam neuniklo. A jenom podle toho, co uchází do médií, tak on buď mlčí, anebo se přikloní k tomu, jako aby byl za dobrýho. A podle mě tohle to úplně perfektně vystihuje Víta Rakušana. Pro mě to fakt, jestli o Petru Fialovi můžem říct, že je patologický lhář, tak on je v tomhletom levák, což ukazuje i ten jeho vyjednávání o migračním paktu a potom jeho prezentace tady doma v Česku, kdy nejdřív se chlubil, co vyjednal, jak je to skvělý, že tam není žádná kvota migrační, že tam je výjimka pro Česko, no a najednou přepočet přes kvótu tam je a stejně tak tam není žádná výjimka, o kterou teprve musíme žádat, ale on byl ten, který prostě až do poslední chvíle nám o tom lhal.
0: A pak mlčel a vymlčoval a teďka už to není jeho téma.
1: No teď jsem pochopil, jestli si zachytil tu událost, že německá policie vyvezla nějaký Afgánce do Polska, tam je vyklopili někde to, tak já mám pocit, jestli oni už nezačali naplňovat ten migrační pakt předčasně, jestli tohle to není podoba skutečná migračního paktu, jak si ho vykládá nejmocnější země Evropy, ale...
0: To bude taková turistika přeshraniční.
1: No prostě ne... Najednou tady lidi v příhraničí výjdou ven a tam budou mít vyklopený migranty, kterým tam vyvezou z Německa. Ale, a to ještě, jak víme, tak jak to půjde ze západu na východ. Některé věci my třeba jdeme z východu na západ s vládou Petra Fialy, ale některé věci chodí ve opačném směru, tak ty migranti se začnou vyvážet ze západu na východ. Ale a pro mě Vít Rakušan, a ještě je to taková tragédie, ta střelba na Fialu. A on prostě se chová jako fakt naprostej cynik ohledně toho. A všichni víme, že dluží odpovědi jako politický šéf policie, tak dluží odpovědi a celý znovu, on to zahalil pachutí Vrbětic. Jo, jako vyšetřování skončilo, zapomeňte, ano. Protože mě by to politicky mohlo poškodit, tak co?
0: Přitom ti řeknu, že kdyby k tomu přistoupil pokorně, svědomím, že to je opravdu a pevně věřím, že snad, no bylo by krásné navždy, ale to bychom si lhali, ale nadlouho to bude prostě výjimečný a odstrašující čin, který tady v našem prostředí naštěstí nesnese srovnání, ale kdyby k tomu přistupoval takto, tu veřejnost začal opravdu spravovat, na co si dát pozor. Začaly se ty věci průběžně vylepšovat. Vystupovalo se s jasnými termíny a lhůtami a ty se držely. A já jsem přesvědčen, že ta poslanecká sněmovna by mu v tomhle šla na ruku, protože žádný soudní politik si na tomhle nebude dělat politikaření, spory, protože fakt ty věci je potřeba řešit v čase. Vidíme, co se děje teďka v Německu, vidíme, co se děje ve Francii, čeká nás olympiáda, všichni jenom trneme. A je potřeba prostě být na to připraven. a tu společnost by to sklidňovalo, naplňovalo opatrným optimismem a důvěrou, že prostě se dělá maximum pro to, aby jsme byli obezřetní, připravení. Tyhle situace neprobíhaly tak hladce, kdy já rovnou říkám, já prostě smekám před těmi řadovými policisty, hasiči, záchranáři, kteří tam pod tou palbou v podstatě zasahovali v situaci, kterou nezažili, která zdaleka takhle nacvičená nebyla a zdaleka se tak nenacvičuje. Ale i oni si přesně zaslouží ty systémové opatření, aby takováhle situace už znova se neopakovala a nenastala. Ale víš, aby se vystoupilo, jako typu řekneme si to ve sněmovně, řekneme si to na výboru. To je strašný. To je strašný, protože primárně to jsou rodiny obětí, tou obětí poškození, ale i ta společnost. Je otřesená, bázlivá, nedůvěřivá, je to xtá třeba pořadí a za tohle nese odpovědnost fakt vláda jako celek, ač neříkám, nejsou to strůjci, chraň Bůh, ale oni mají být i lékaři. A lékař taky nemůže říct typu, já tohle neléčím, protože mě to nebaví, jděte si k jinému doktorovi.
1: Jenom bych tady byl opatrný s jedním lékařem ve vládě, aby se toho nechopil.
0: Já ti rozumím, ale tak ten hledá Andy Arony teďka. Dobře, jo? A my děláme třeba do kosmonautiky, to mě fascinuje. Toto na to vláda má čas, energie a reálně to zvažuje. Já jsem si myslel, že si z nás dělá legraci. A u těchto věcí, kde tě opravdu utuhne úsměv a čekáš principiální chování a policie by si mohla nastudovat, jak to řešili jiné státy, kde bohužel je to trošku pro ně každodenní chleba, ale tak jako umí vystupovat a tohle je mimochodem o strategické komunikaci. Čímž zdravím jednoho pana Foltýna, který se tomu vlastně teďka věnuje a možná by měl poradit a mohl poradit, že se tomu věnoval i předtím, tak jenom zkrátka dobře chci říct, kdyby Vít Rakušan opravdu chtěl být osobností a chtěl růst do budoucna, tak teďka přistoupí a řekne vážená veřejnosti. Objevily se informace, které mě znepokojily, nesmí se opakovat, tady mám sadu řešení a opatření, a které budou probíhat v čase tak a tak a tak. Mám příslib tady od politických klubů, plácnu, tady mám i podpisy, že s sněmovnou projdou opravdu jak nůž máslem a abych ukázal krok, protože prostě není možné říct viník mrtev, zapomeňme, tak tady nabízím svou politickou funkci. Hele, v podstatě jsem mu to napsal.
1: Já to úplně
0: tak
1: vidím.
0: To přečte.
1: Vít Rakušan by natočil video ze šatny další. Tam by natočil tu rezignaci a úplně vidím ten konec, jak dostane otázku a řekl mu to a on řekne, a co a komu? No premiérovi, že končíš. Neřek, ale řeknu mu to.
0: Až se někdy vrátí a zeptá se.
1: Úplně to vidím.
0: No. Tak on to má na taktice, která je oblíbená mezi lidmi. On se neptal. Tak jsem mu to neřek.
1: A ne, tady druhá věc vlastně ještě. No, Stan je úplně nejdrzejší a nejagresivnější, bych řekl, opravdu členem vlády, co předvádí. A teď to vidíme ještě nejen tady tou výhruškou, že by teda z té vlády náhodou mohlo taky hnutí odejít kvůli těm penězům na školství, ale vidíme to teď s výběrem eurokomisaře nebo eurokomisařky, protože mě fascinuje, jak si Stan drze uzurpoval vlastně to právo výběru nebo návrhu eurokomisaře, když to bylo za koalici Pirstan, která se po těch posledních sněmovních volbách záhy rozpadla. No ono, když zredukuješ svého silnějšího politického koaličního parťáka na 4 poslance z nějakých, oni měli přes 20 Piráti předtím, a
0: tak?
1: Ty se na tom trhneš 33 poslanců, tak chápu, že Piráti se aspoň minimálně v tomhle ohledu právem cítili trošku zrzený a já nechci použít to ošklivý slovo, ale podvedení minimálně.
0: A pak se to párkrát opakovalo.
1: Pak se to párkrát opakovalo, což
0: je... A překvapivě teď jsou Piráti
1: ale ono, víš co, tady musíme říct, že hnutí Stan je konzistentní, protože tohle to je jeho politická tradice a historie. Ono se do sněmovny ho vyvez Miroslav Kalousek, naprosto cynicky z druhé strany tím, že mu chyběla po založení TOP 09, mu chyběly personálie v regionech na kandidátky, tak prostě zjistil, aha, tady je nějaký hnutí Stan, starostové, ty mají naopak jako nemálo lidí v regionech. Tak,
0: a dobrou značku, řekněme si, že ono to Miroslavu Kalouskovi posloužilo dobře.
1: Protože starostové jsou nejdůvěryhodnější politickou funkcí nebo funkcionáři u veřejnosti, tak je vyvez do sněmovny. No a od té doby samozřejmě záhy pochopil, co jsou zač, ale prostě byl to vzájemný cynismus. Fungovalo jim to, že se doplňovali, prostě potřebovali to k moci. A potom hnutí Stan takhle zkusilo sednout na lidovce, ty z toho včas utekli. No, zkusilo to taky s miliardářem
0: Dětkem.
1: Ten si je